jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem si zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudinku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mat.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježišmarja, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočije mi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucií Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit postřechu do posledního místečka. Lucií Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel New Yorkského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvojce CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvojce CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojcd Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má, a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Joni Mitchell, Both Sides Now.

V roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1979 vydal Supraphon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Helenino 3CD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o 2 roky později chystali 2CD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak.
2: My opustili hra.

Janinou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Heleniných 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Heleně jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Part Dolly Levajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long, Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra.

Helena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každý chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořád Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
6: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má přece takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
5: Asi ne.
6: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
5: Ano, a hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný. Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
2: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílema ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
1: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
1: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla, jsem říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říkal, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říkal, jo, to je dobrý, tohle to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned, nějak, říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říká, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky na podobě, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty umíš toho Luďka.
1: No já
0: to úplně
1: nevím,
0: vidím a slyším.
1: A přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání a nebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01104 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaš

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluku.

0: Kocka.
1: To je pravda, no.
2: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
1: Kach, no a tak, a všechny ostatní role. No tak...
3: Ne. Ano, Kacha, co je?
1: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
3: Český výběr, no.
1: No, tak rozhodněte.
3: No, je... jestli si Svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
1: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
1: Ano, slyším na Pavla.
4: já bych si přál Bčko.
1: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubilkové Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
5: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
6: No, cestující s malýma koframa, ne?
5: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
6: Jaká možnost?
5: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
6: Jo, a kam takhle? Lítáte nejčastěji?
5: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
6: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
5: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
6: To vám nevěřím. Ne,
5: no jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů ale... můžu trhnout? To bych byl trhlej.
6: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
5: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
6: Na Kubu?
5: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo, no, ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, 5 mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
6: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
5: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem?
6: Jako...
5: No tak... Šílíte?
6: Proč?
5: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
6: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
5: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, je, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
6: Mě málem odletěl Berlín.
5: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
1: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
7: Já na Bali.
1: Na Bali?
7: No, myslím, že to
1: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
7: No já jsem vždycky
1: tam toho
7: vozil...
1: Ne, nepotřebuješ, ne?
7: Ne, já tam to potřebuju strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno. Ne,
1: počkej, tobě nebo sobě?
7: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
1: Jo, takhle.
7: Amfora letěla na Bali tenkrát.
1: Takže jsi ve smíče, nebo co jsi...
7: ne, ona totiž ženský, jo, to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý? On říkal, no, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
1: Počkej, dává ti já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
7: v sektoru
1: B1 najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
7: Ne, Patriku, já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
1: jo.
7: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
1: Co?
7: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala, a jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
1: Zapomněl jsi někdy kód?
7: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
1: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: be fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: vypíše? Teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra. Moje teda byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapy. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si po první jeviště a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najevši... ten, co si třeba... udělá s pidlou zádek, kde no, se to erotikou jenom hrží no, v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mhm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každý do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dát ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Helena Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, se mě líbí, když hraje vodníky. On je správný, chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: A to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala? Porodila,
6: no, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě i rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky, odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
4: No to... Jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, aby bych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád.
1: Jo, takže ty si propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky, chlapi.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té Umoriáry, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně z kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit, že začneme odzadu. Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, že asi.
5: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je
5: to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenová vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta. Ti Ukrajinci to snědí?
5: No, nesnědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí. No.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
4: No.
1: Jo.
4: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
4: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježišmarian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, abys pak
4: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak u toho a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
4: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. Já jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to jo, je jasný.
1: Tak vyšlo to, byl ten největší úspěch.
4: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí, jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co, říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí a teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom, no. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou, nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, tobě za návštěvu, zase příště.
4: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice schválili s investorem plánovací smlouvu na multifunkční halu. Resort financí bude v červnu dál regulovat ceny nafty a benzínu. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburku Norsku 1-4. Severané vedli v 7. minutě už 2-0. Po 14 letech si zahrají čtvrtfinále. A nás na východě Čech čeká zase slunečno a teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Pardubice v pondělí schválili plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit multifunkční hokejovou arénu za miliardy korun. Její příprava trvala skoro 2 roky. Právní dokument o desítkách stran podpořili zastupitelé. Za investicí stojí podnikatel Petr Dědek, který prostřednictvím své firmy vlastní majoritu v HC Dynamo. Podle náměstka primátora Jana Hrabala z ANO investice může Pardubice posunout výrazně dopředu. Město se podle něj stane centrem kultury a aréna vytvoří multiplikační efekt v ekonomice. Pardubice plánují v létě taky vypsat soutěž na dodavatele stavby nové cyklostezky podél obchvatu Strnové na Dobinu. Cyklisti na ně čekají několik let. Radnice chtěla stavět cyklostezku souběžně s novou silnicí. Z toho ale sešlo kvůli rozdílným postupům v přípravě obou projektů. Náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO říká, že budování cyklostezky začne až příští rok.
2: Mrzí mě tyto komplikace, ale ty komplikace jsou způsobeny, a teď se to ukazuje, nesprávným rozhodnutím z minula, kdy jsme se odchýlili od toho, že se ty obě komunikace nestavily současně.
0: V případě jihovýchodního obchvatu města Zdraškovice do Černé Zabory naopak vznikne cyklostezka jako součást stavby jedné. Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu, rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců, říká ministerně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Dvojicí opatření pak doplní pokračující monitoring marží, který se zaměřuje mimo jiné na kontrolu promítnutí nižší daně do cen pro zákazníky. Cílem je pohlídat, aby toto snížení s rozpočtovým dopadem asi 1 miliardy korun měsíčně občané skutečně pocítili.
0: Resort ceny reguluje kvůli zdražující ropě v souvislosti s konflikty na Blízkém východě. Sport. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Včerejší soupeř je odsunul na místo 3. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech.
1: Počasí.
0: Nás čeká dál teplo, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, ráno a večer mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne, bio dnes 2, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 5 hodin, skoro 4 minuty, ještě míříme na silnice Pardubického kraje. Jedno od včerejška platící čerstvé omezení z Orlicko-Ústecka, silnice 3. třídy na Dolní Moravě. Je to na průtahu Dolní Moravou až na Velkou Moravu, je tam oprava povrchu silnice a je zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Začalo úterý 26. května, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. Jak přesně podvod funguje a že kvůli němu mají nemalé problémy i majitelé transparentních účtů, o tom uslyšíte za malou chvíli. A z muziky nabídneme Karla Gotta, Xindla X, taky třeba Pavla Bobka anebo Lenku Filipovou s dcerou Leny. Tak vám všem přejeme pěkný poslech.

0: Tolik vzpomínka na Pavla Bobka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 26. května 4 minuty před čtvrt na 6. Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Agentura AFP ho označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu. My se od muziky teď přesouváme k našim penězům. Dávejte si pozor, na který účet je posíláte. Upozorňuje na to policie a varuje, že podvodníci přišli na nový způsob, jak vás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejdřív chtějí, aby lidé poslali peníze na pravý transparentní účet, třeba nějaké sbírky. Když si ověří, že tam finance dorazily, zadají jim jiný účet, který už ale patří jim. Páchají tak vlastně dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a zadělají na problém i majitelům transparentních účtů. Reportérka Michaela Bacílková k tomu zjišťovala víc.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert ČSOB Krištof.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Rovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství, třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: ráno, jsou 3 minuty po čtvrt na 6, úterý 26. května, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi kterými byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Velitelství prohlášení označilo útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Další zprávy pro vás chystáme na 17:30. Jinak v našem kraji budeme sledovat online tiskovou konferenci po jednání zastupitelstva Chrudimi. Na programu je třeba vyhláška města o místním poplatku z pobytu, sloučení mateřských škol u stadionu a Svatopluka Čecha, anebo odkup pozemků pro dopravní propojení průmyslové zóny Chrudim Západ s ulicí Čáslavskou. Arnika, ta připravila komentované ošetření stromů půdní injektáží, bude právě dnes od 10 hodin v Černé Zabory u Pardubic na křižovatce naproti hostinci u Kosteleckých. Moderní a šetrnou technologii představí společnost. Během praktické ukázky uvidíte, jak půdní injektáž vrací půdě i kořenům potřebné živiny a podporuje obnovu stromů bez použití chemických látek. Ošetřené budou 3 vzrostlé lípy. Akce se koná jako součást programu ankety Alej roku. Vítězkou se stala Lemberská lipová alej v Jablonném v Podještědí. Na místě bude naše reportérka, dorazit můžete i vy, jak jsme říkali, v 10 hodin v Černé Zabory u Pardubic na křižovatce naproti hostinci u Kosteleckých.
1: Počasí.
0: Začíná další horký den, v Pardubickém kraji naměříme odpoledne 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách to bude mezi 21 a 24, na obloze jasno nebo skoro jasno.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: to byla proměna Xindla X ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 17:30. Dnes je to 150 let od úmrtí historika a politika Františka Palackého. Mají ale dnešní děti představu o tom, co takový historik vlastně dělá? Odpovědi zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo to je historik?
2: To je horor. Horor, který se může natáčet.
3: Může to být film moc strašidelný, že se tam straší v kačence domu.
4: Strašidelný video.
5: Nám se mohlo něco stát, že to nějaká obloha mohla nějak svítit hrozně a to nějaký lidi mohli uteknout. A někdo tam přišel nějaký a mohlo to takhle to. Je tu šipku vesla oranžovou, aby ty lidi umřeli.
6: Když přes 100 lety, tak mohli na ně zamířit blesk.
3: Můžou letět v letadle a být tam hrozná zima a může to letadlo zmrznout a oni umřít.
1: A co historik dělá?
7: To je takový pan, který se zajímá o věci přes 100 let a taky třeba o dinosaury, o třeba co mají v muzeu, o diamanty a tak.
5: Nebo o nějaký větvičky a nebo o nějaký strom, aby byly v pořádku a aby se nic nestalo.
3: To třeba doufá, by se neválčilo.
8: To je, že pán se zajímá o hodně staré věci.
1: A o jaké věci?
8: Ty tady takhle žili dávno.
1: A kdy dávno?
8: Když jsme ještě neexistovali.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A jdeme na zprávy, které pro vás má Petra Beránková.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: A jdeme na aktuální zprávy. Ano, podíváme se do světa zpravodajství. Takže začínáme, Kubo, u haly. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dětka má podporu města. Zastupitelé schválili plánovací smlouvu k projektu. Ta mimo jiné zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky na místě výstavby. Zároveň nebude muset přispívat na provoz haly. Stavbaři na venkově mostu v Pardubicích pokračují v odstraňování provizorních přejezdů ve středových jízdních pruzích. Malá mostní provizoria umístěná nad výkopy jsou už pryč. Zbývá odbourat poslední zbytky nájezdových ramp a opravit izolaci mostu. Správa a údržba silnic počítá s úplným zprovozněním mostu Pavla Vonky na konci července. Senior centrum v Pardubicích pořádá dnes další komentovanou vycházku za architekturou. Historik Matěj Bekera z Východočeského muzea povede zájemce po stavbách architekta Václava Otakara Metka z přelomu 19. a 20. století. Akce začíná ve 13 hodin a sraz zájemců je na schodišti u galerie Café v Tyršových sadech. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června, řekl to ministr kultury Otto Klempíř za motoristy s tím, že napřed se jeho rezort vypořádá s připomínkami. Těch je asi 400. Novela by pak podle Klempíře mohla platit od začátku příštího roku. Návrh mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Osvobozeni by měli být například seniori nad 75 let. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažera z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli evakuováni po umístění do karantény. Zatím je podle agentury AFP 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný. 3 lidé zemřeli. A počasí dál slunečno a teplo, bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31, nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky velmi dobré a biodvojka, to znamená střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kvůli rekonstrukci vodovodu čerstvá omezení přímo v Pardubicích. To první je v Jesničánkách, ulice Mikulovická je zavřená a pracují tam tedy i na sítích. A to stejné v ulici u Krematoria.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Jak dlouho dopředu se začíná s přípravami transportu zvířat do volné přírody? I to se dozvíte v pořadu Alex a host po 13. hodině od ředitelky ZOO Praha Lenky Polijakové. Ukázka tady bude ještě do 6. hodiny. Teď jsou 3 minuty po půl šesté, úterý 26. května roku 2026 a zpívat bude Petr Kotwald. Hezké ráno přejeme.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak tolik Hana Zagorová, Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď už Petra Beránková, Jakub Malý a taky noviny. Přejeme hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ředitelství silnic a dálnic začalo hledat firmu, která přestaví stávající dočasnou okružní křižovatku v centru Holic na trvalou. Nynější podoba křižovatky silnice 1/36 s ulicemi Bratří Čapků a Hlubova je z plastových červeno-bílých dílů. Podle zadávací dokumentace budou součástí stavby i úpravy stávajících chodníků, přilehlého parkoviště a rozjezdu ulic Palackého a Husova. Z důvodu zkrácení délek stávajících přechodů jsou navržené nové ochranné ostrůvky v místech pro přecházení anebo u přechodů. Předpokládaná cena prací je přes 15 milionů korun bez daně. ŘSD ale akci zatím nemá zařazenou v letošním veřejném plánu oprav. Začal tender na úpravu křižovatky v Holicích a o tom informuje Mladá fronta dnes.
1: Bernštejnské ženy zaujaly v Texasu. I o tom píší všechny deníky, včetně toho pardubického. Ano, putovní výstava Východočeského muzea v Pardubicích uspěla na prestižním festivalu v texaském Ennisu. Projekt o osudech bernštejnských šlechtičen připomněl historické vazby mezi českými zeměmi a Amerikou a zamíří i do dalších center české kultury v Texasu. Téma bernštejnských žen tam hodně rezonovalo. Jejich životní zkušenost, odchod z domova, cestování do ciziny, budování nových vztahů a zároveň silné pouto k rodině a rodné zemi je v mnohem blízkém i právě potomkům českých emigrantů, kteří přišli do Texasu především v 19. století. Právě motiv odloučení, ale i uchovávání kulturní identity a tradic návštěvníky hodně oslovil, řekl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.
0: V profesním životě je Lenka Vavříčková vedoucí lékařkou oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice Hradecké fakultní nemocnice a odbornou asistentkou na Hradecké lékařské fakultě. Minulý týden ale získala cenu Křesadlo, která se zubařinou moc nesouvisí. Křesadlo totiž udílí společnost All Help dobrovolníkům za jejich záslužnou činnost. Lenka Vavříčková takovou dobrovolnicí je, několikrát do měsíce zavítá se svou labradorkou Tereskou na druhou interní gastroenterologickou kliniku Královéhradecké fakultní nemocnice. Další informace k tomu, jak pomáhají zubařka a Fenka, najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: Říká se zvířátka nakonec, ale my víme, že sport je nakonec.
0: Ano.
1: Čeští hokejisté nestačili po 16 letech na nory, na mistrovství světa jim podlehli 1-4. Víme podrobnosti od trenéra národního týmu Radima Rulíka, víc ve zprávách za 18 minut.
0: To bude 6 hodin a znovu se ozve Petra Beránková. Hezké ráno.

0: Je minuta po 6:45, úterý 26. května. Vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice. Teď krátce hokej. Montreal s brankářem Jakubem Dobešem podlehl doma Carolině 2-3 v prodloužení. Canadiens prohrávají v konferenčním finále s Hurricanes 1-2 na zápasy. Další zprávy nabídneme přesně v 6 hodin a jak už víte, budeme tam taky mluvit o hokeji, tentokrát o mistrovství světa, kde se našim včera nedařilo proti Norům, ale dnes věříme, že to bude lepší proti Kanadě. Teď, co se bude dít v Pardubicích dnes od 9 do 12 a taky od 13 do 15 hodin, bude Evropský den proti melanomu, konkrétně ve stanu Homea Clinic, kde vám rádi zdarma zkontrolují znaménka ručním dermatoskopem. Vyšetření tímto dermatoskopem nenahrazuje celotělové vyšetření znamének. Prevence má smysl, na místě bude i náš regionální stopař. Tak se třeba do pardubické Homeji vydáte i vy. Počasí. I dál bude slunečno a teplo, dnes jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, přes den mírný ze severních směrů, rychlost maximálně do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, teď ráno a večer mírně nepříznivé.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Trochu dámská jízda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, protože zpívala Eva Farná, za chvíli bude Jana Kratochvílová a teď pozveme na pořad Alex a host, kde bude u moderátorky Alex Minářové zooložka, ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková. A od ní se dozvíte i o tom, jestli bude přítomná u navracení koně Převalského v červnu do volné přírody.
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
2: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
0: Celý rozhovor s ředitelkou Pražské zoologické zahrady Lenkou Poliakovou si poslechněte odpoledne, začínáme po 13. hodině. Hezké ráno.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudimi začíná průzkum Michalského parku a na zámku ve Slatiňanech zase dokončují opravu nadzemní chodby. Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo senátem. Čeští hokejisté nestačili po 16 letech na nory. Na mistrovství světa jim podlehli 1-4. A nás dál čeká slunečno, teplo, jasno nebo skoro jasno, teploty do 31 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. V Chrudimi začíná průzkum Michalského parku. Archeologové v něm vykopou sondy, aby vytipovali oblasti s případnými nálezy. Park je založený na místě zrušeného hřbitova. Průzkum souvisí s chystanou kompletní obnovou celého areálu a potrvá 2 měsíce. Ve Slatiňanech na Chrudimsku zpřístupní nadzemní chodbu mezi zámkem a kostelem. Stavba je stará přes 160 let a měla narušenou statiku. Řemeslníci dokončují její kompletní rekonstrukci za víc než 10 milionů korun. Práce by měly být hotové v létě, odhaduje kastelán Jaroslav Bušta.
2: Mělo by to být hotovo v průběhu letošního léta, protože bychom rádi chodbu zapojili do takových mimořádných prohlídek. Tím, jak je lokačně na úplně opačné straně objektu, i tak bude omezené množství lidí, kteří sem budou moci vstoupit. Nelze ji zařadit do klasické prohlídky, takže to bude spíše taková specialita v rámci Dnu evropského dědictví a podobně.
0: Sněmovna bude znovu projednávat návrh na snížení záloh na sociální pojištění u živnostníků a dalších menších podnikatelů. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s tím, že by jim zálohy klesly o několik set korun měsíčně. Senátoři to na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmu důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci v budoucnu přišli o část důchodu.
3: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
0: Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje tím, že změna podpoří drobné podnikatele. Ministr školství za ANO Robert Plaga zastavil letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci. Školní inspekce s rodiči a školami řeší i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomické poměry rodin. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na psychické zdraví žáků. Školy, které už testy stihly, mají podle ministra Plagy dotazníky smazat. Sport. Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na 3. místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal kvalitu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Rusasky a hlavně na mantinelích, solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. A my jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první 2 branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času, asi kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
0: Poslední zápas ve skupině čeká český národní tým od 20 hodin 20 minut proti Kanadě a přímý přenos nabídne i Český rozhlas Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Američané v pondělí zvítězili nad Maďary 7-3, Němci nad Brity 6-3 a Slovenci v přímém souboji o záchranu přehráli Italy 5-1. Počasí. A nás na východě Čech dál čeká slunečno a teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr slabý, rozptylové podmínky velmi dobré, teď ráno a večer mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio na dvojce, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čeští hokejisté nastoupí na závěr základní skupiny mistrovství světa proti Kanadě. Po porážce s Norskem budou hrát hlavně o zlepšení sebevědomí před čtvrtečním čtvrtfinále. Vrátíme se k tomu podrobně kolem 6. hodiny 50. minuty ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A za moment zamíříme do Svitav. Provoz kolem tamního vlakového nádraží komplikují stavební práce pod povrchem vozovky. Řidiči musí počítat se změnami v dopravě a objížďkami. Byli jsme se tam podívat a zjišťovali důvody. Počkejte si na další reportáž. Tady 26. května hrajeme písničky, které nestárnou, Daru Rollins, Michala Hrůzu, Jennifer Rush, Valdemara Matušku a teď taky skupinu Krištof.

0: Valdemar s jednoduchým V bude mít svátek zítra, podobně jako Vadim, to bude středa 27. května. Dnes ale máme úterý 26. a tak svátek slaví Filipové. Je to jméno řeckého původu, které znamená milovník koní a k dnešku je i pranostika. Na svatého Filipa tráva již rozkvítá. Tak my zdravíme všechny Filipy, přejeme jenom to nejlepší k svátku i vám, co máte narozeniny, pochopitelně hlavně zdraví. A teď se společně podíváme do Svitav, kde začaly komplikace při průjezdu frekventované silnice na Lačnov a kolem vlakového nádraží. Z některých ulic jsou nově jednosměrky, do jiných platí zákaz vjezdu a na hlavní silnici řídí provoz semafory. Reportérce Věře Pavlasové důvody přímo na místě vysvětlovala mluvčí města Kateřina Kotasová.
1: Nebyla tato křižovatka tovární uzavřena i před rokem?
2: Ano, byla, ale práce od ní probíhaly směrem dál do Lačnova, kdežto v letošním roce probíhají na druhou stranu ve směru k vlakovému nádraží.
1: Proč jsou tak rozsáhlé uzavírky tady v této části Svitav?
2: Tady na tom hlavním průtahu směrem do Lačnova musíme počítat s tím, že ještě budou probíhat nějaké uzavírky, protože tato silnice by v roce 2028 měla přijít do vlastnictví města. Nyní vlastní ředitelství silnic a dálnic, ale vzhledem k vybudovanému obchvatu ji převede do vlastnictví města, opraví předtím ale celý povrch a my proto v současné době jsme vytipovali kanalizační řady, které je nutné opravit tak, abychom pak do nově opravené silnice nemuseli nijak zasahovat.
1: Jak dlouho budou tady řidiči jezdit po objížďkách a stát tady na těch semaforech?
2: Práce jsou naplánovány do konce srpna, ovšem od poloviny července do poloviny srpna tady bude technologická přestávka a provoz zde bude umožněn.
1: Budou letos všechny práce hotové?
2: S největší pravděpodobností se práce přesunou i na další rok, takže s tím musíme do budoucna počítat, ale jak jsem říkala, je potřeba opravit všechno, co je pod povrchem, tak aby až bude nutné položit nový povrch, aby všechno pod povrchem bylo hotové.
1: Co ty chodníky vedle?
2: V budoucnu se počítá samozřejmě i s úpravou chodníků. Vidíte, že směrem do Lačnova je chodník stále v zachovalém stavu, byl opravovaný relativně nedávno.
1: Nepočítáte s tím, že byste tady do toho chodníku, případně i do těch dalších vysadili zeleň?
2: Prozatím s tímhle projekt nepočítá.
1: S podobnými problémy jako kolem vlakového nádraží musí řidiči počítat i v Lánech, kde začnou podobné úpravy, to znamená budování kanalizace a následně oprava povrchu. Tam začnou práce v polovině června. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na sedm, hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Teď se stavíme na Univerzitě Pardubice, kde bude mini-jarmark Letem světem dnes od 10 do 13 hodin. Program určený pro mateřské a základní školy, školní družiny i širokou veřejnost. Během workshopů studenti představí kultury vybraných zemí celého světa, jejich tradice nebo typické hry, sporty a pochutiny. Těšit se můžete třeba na prezentace Vietnamu, Thajska, Francie, Španělska, Velké Británie a podobně. Za akcí stojí Univerzita Pardubice, Fakulta filozofické katedra věd o výchově.
1: Počasí.
0: Žádné překvapení, i dnes bude jasno nebo skoro jasno a vysoké teploty 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, přes den mírný ze severních směrů, rychlost bude mít do 20 km za hodinu.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme gnocchi s cuketou a bylinkami. Gnocchi jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to ricotta.
1: Český rozhlas Pardubice. Rád.

0: 7 minut a bude 6:30, nabídneme další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď sportovní aktualita. Basketbalisté New Yorku Knicks v semifinále NBA porazili 130-93 Cleveland a po výhře 4:0 na zápasy postoupili do finále. O titul si zahrají po 27 letech. Máme taky spotřebitelský servis, v něm dostanete návod, jak postupovat, když narazíte na podvodný anebo podezřelý internetový obchod. Zeptali jste se na to spotřebitelského rádce Josefa Černého.
1: Paní Kamila by ráda věděla, jak mohou existovat e-shopy, které nabízejí produkty pod cenou a když se u nich někdo objedná, jenom přijmou peníze, ale nikomu zboží nepošlou. Bohužel si sama nepřečetla recenze, takže také naletěla. Paní posluchačko, prodej nebo lépe řečeno nabídka produktů pod cenou je pouze finta, aby prodejce spotřebitele nalákal na objednání výrobku, který, jak sama píšete, nikdy nepošle. Je to samozřejmě podvodné jednání, na které je potřeba upozornit Českou obchodní inspekci a ta zařadí takového prodejce do seznamu nespolehlivých.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hezké úterý, máme pro vás další zprávy, které připravila Petra Beránková.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Česku dnes udeří tropické teploty. Zdravotníci doporučují omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody a minerálek. Nejvíc ohrožené jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Oprava silnice z Lukavice do Bítova na Chrudimsku bude stát desítky milionů. Krajští silničáři teď vybírají dodavatele stavby. Součástí zakázky bude rekonstrukce úseků v obou obcích a taky opravy po pracích na nové kanalizaci. V pardubické části Černá Zabory dnes odborníci předvedou, jak je možné pečovat o stromy pomocí tzv. Půdní injektáže. Speciální technologií ošetří tři vzrostlé lípy u křižovatky na Mětice. V sousedním Hradci Králové v areálu krytého bazénu na Eliščině nábřeží otevřeli v těchto dnech slunou loučku. Relaxační prostor nabízí mlhoviště, nové herní prvky a pískoviště. Informuje o tom radnice. Policie varuje před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty. Vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují, aby převedli peníze za účelem výhodné investice. Jakmile podvodníci získají důvěru oběti, změní číslo účtu na svoje osobní. Peníze pak často končí v zahraničí. Získat zpátky je prakticky nemožné. A čeští hokejisté na světovém šampionátu ve Švýcarsku podruhé prohráli, tentokrát s Norskem 1-4. Postup už ale mají jistý. Skupinu zakončí dnes večer proti Kanadě. A nás na východě Čech čeká dál slunečno a teplo, bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, teď ráno ještě mírně nepříznivé, stejně tak večer. Tlak slabý až mírně klesne a bio dvojka, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dvě minuty po půl sedmé míříme na silnice Pardubického kraje. 35. nejvytíženější silnice v regionu na Svitavsku u Linhartic jede pomalu vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Malý princ, Romeo a Julie anebo ostře sledované vlaky, to jsou klasiky, které se u ústní maturity z češtiny opakují nejčastěji. Jaké knížky si vybírají studenti Holického gymnázia, mají vůbec zájem o klasickou četbu? Na to jsme se ptali, zjišťovali jsme a odpovědi uslyšíte v našem dopoledním seriálu před 10. hodinou. Teď jsou tady Kaťáci, neboli skupina Katapult, vám všem přejeme hezké úterý s datem 26. května a za chvíli budeme číst z dnešních novin.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Věra Špinarová, 5 minut před 6:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, úterý 26. května. My se teď s Petrou Beránkovou zaměříme na dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Ano, zaměříme krásné úterní ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Výstavba mimoúrovňové křižovatky u Medlešic na silnici 1/37 pokračuje podle plánu. Nový sjezd má už letos v létě odvést část dopravy z Medlešic i z části Chrudimi. Po dokončení umožní napojení na obchvat směrem na Pardubice anebo na Ždírec nad Doubravou. Nový sjezd má zásadně zlepšit dopravní situaci v Medlešicích. Momentálně totiž musí velké množství aut projíždět centrem obce, protože chybí přímé napojení na obchvat. Další informace najdete v Chrudimském deníku.
1: Netradiční závěr školního roku budou mít žáci základní školy TG Masaryka ve Svitavách. Poslední měsíc před letními prázdninami si společně s penálem a učebnicemi přibalí ještě vlastní příbor. Kvůli havarijnímu stavu střechy školní jídelny totiž začne oprava původně plánovaná na prázdniny už v červnu. Školáci budou jíst z jednorázových talířů přímo ve třídách. Poslední sondy ukázaly, že konstrukce střechy je v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Právě proto se stavební práce posunuly, zjistila Mladá fronta Dnes.
0: Zprávy o klimatu bývají v poslední době hodně depresivní, plné rekordních veder nebo přírodních katastrof. Web magazínu Wired ale přináší dávku naděje v podobě jaderné fúze, která má jednou definitivně vyřešit naši závislost na fosilních palivech. Je to stejný princip, jaký pohání hvězdy. Aktuálně děláme významné kroky k jejímu prolomení. Zajímavé je, že ty největší průlomy nemají na svědomí jako v minulosti státní megaprojekty, ale dravé startupy. Zdá se, že bychom se mohli této fúze, která slibuje neomezený zdroj energie z obyčejné mořské vody, navíc bez nebezpečného radioaktivního odpadu, dočkat už někdy na začátku 30. let.
1: Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dědka má podporu města, víc už ale ve zprávách až za 18 minut.

0: úterý 26. května. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice, skoro 6:45. Dohoda s Íránem je pořád možná, to uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. Další zprávy nabídneme v 7 hodin a teď máme ještě tip ze Skutče z městské knihovny. Tam se už v 8 hodin ráno dozvíte, jak na chytrý telefon. Pro velký zájem totiž opakují seminář, tak jestli vám je 65+, tak vás naučí, jak správně ovládat tablet anebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Lektorka ochotně pomůže každému s jeho konkrétním požadavkem v 8 hodin v městské knihovně ve Skutči.
1: Počasí.
0: A skutečné teplo nás čeká i dnes v Pardubickém kraji 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 21 až 24, na obloze jasno nebo skoro jasno, takže ani mráček.
1: O čem se mluví?
0: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno Pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si jí aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Věděli jste, že dřevorubci mají svoje mistrovství České republiky? Nedávno se v Lanškrouně konalo druhé kolo kvalifikace Czech Series 2026. Dřevorubecké závody jsou čím dál populárnější. Královskou disciplínou je třeba springboard, což je přesekávání kmene z prkna ve výšce, nebo hotso, což je řezání motorovou pilou bez omezení výkonu. Co všechno by měl umět současný dřevorubec a může být v tomhle oboru úspěšná i žena? Zeptáme se dřevorubkyně Karolíny Urbanové v dnešní radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Začíná krátce po 11. hodině. A co budeme sledovat ve sportu, tak třeba pokračující grandslamový tenisový turnaj Roland Garros, do něj dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli, tedy v Paříži, Linda Nosková, Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Linda Frubertová a Vít Kopřiva. Začíná baráž o fotbalovou ligu, Baník Ostrava přivítá Táborsko, tenhle duel začíná v 18 hodin. A ještě se můžeme podívat taky na hokej, pochopitelně na mistrovství světa, které sledujeme. Čeští hráči zakončí základní skupinu duelem s Kanadou. Největší otazník visí nad tím, jak se zvládnou zlepšit herně po vysoké porážce 1-4 od Norska. Další informace přímo na místě zjišťoval náš reportér Petr Kadeřábek, tak teď si můžete poslechnout, co natočil.
1: Rozhodně bych to nebral jako nějakou potupnou prohru, protože opravdu to, co předvedli Norové nebo co předvádí na tomhle turnaji, a fakt klobouk dolů před tím, jak oni hráli, a myslím, že odehráli jeden z nejlepších zápasů, co myslím i tady na turnaji nebo celkově v nějakém horizontu posledních let. Určitě si nemyslím, že by nás ta prohra nějak měla semlít, ba naopak, prostě si to musíme poučit, máme 24 hodin na to se dát nějak dokupy a prostě musíme vyhrát s Kanadou.
2: Říká odhodlaně útočník Jiří Černoch. Výhra nad Kanadou, jedním z největších favoritů na zlato, by výrazně českým hráčům zvedla před čtvrtfinále sebevědomí. Zámořský celek má v sestavě velké hvězdy, včetně Crosbyho nebo Celebrínyho. Přesto by paradoxně mohla jeho hra Čechům vyhovovat. Na turnaji zatím hráli nejlepší hokej proti papírově silnějším celkům.
3: Ty silnější soupeři vždycky chtějí hrát spíš jako víc hokej, více držet na tom puku, víc tvořit. Což někdy může vyhovovat, že? Tak povedlo se nám to se Švédama, když Švéd taky se snažil víc tvořit, my jsme dali rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládneme.
2: Věří Jakub Flek. Jenže k tomu je potřeba, aby se národní tým probudil střelecky. V dosavadních 6 zápasech dokázali Češi soupeři nastřílet během 1/3 3 branky pouze ve zmíněném duelu se Švédskem a pak v závěru utkání s Itálií.
1: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde, a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas zvládli.
2: Nabádá Jiří Černoch. To slovo zvládli, ale nemusí nutně znamenat vítězství.
4: To je ten nejdůležitější, tou Kanadou se připravit na čtvrtfinále, to znamená se hrát daleko lepší utkání a nemyslím si, že tak rozhoduje úplně výsledek jako předvedená hra, aby jsme se měli od čeho odrazit směrem čtvrtfinále, který se pro nás je nejdůležitější.
2: Říká trenér Radim Rulík. Zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Tak na mě nehledej chyby a řekni, že ti chybím, patříme k sobě na mou duši, tak se

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dětka má podporu města. Tři lípy v pardubické Černé Zabory dostanou speciální ošetření půdní injektáží. Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. A nás čeká dál slunečno a teplo. Teploty až 31 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Vítám vás. Pardubice odpoledne schválili plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit multifunkční hokejovou arénu za miliardy korun. Její příprava trvala skoro 2 roky. Právní dokument o desítkách stran podpořili zastupitelé. Za investicí stojí podnikatel Petr Dědek, který prostřednictvím své firmy vlastní majoritu v HC Dynamo. Podrobnosti přineseme v průběhu dnešního dne. V pardubické části Černá Zabory dnes odborníci předvedou, jak je možné pečovat o stromy pomocí takzvané půdní injektáže. Speciální technologií ošetří 3 vzrostlé lípy u křižovatky na Mětice.
3: Při půdní injektáži arboristé nejprve vzduchem uvolní tvrdou půdu kolem kořenů a potom do země vstříknou směs živin a hub pro zadržení vody. Ošetření má dřevinám pomoct lépe zvládat horko, sucho a prodloužit jejich životnost. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Pardubice můžou dokončit rekonstrukci Wernerova nábřeží a okolí o rok dřív, než se plánovalo. Město původně rozdělilo práce do 3 etap s dokončením v roce 2028. Letos začala první a druhá část v ulicích Bartolomějská, Podsklípky a na Wernerově nábřeží za skoro 16 milionů. Součástí je obnova povrchu, mostu a taky instalace nového mobiliáře.
3: Poslední etapa za 11 milionů korun se týká rekonstrukce ulice Kostelní a jejího okolí. Začít měla původně až po dokončení oprav inženýrských sítí v roce 2028. Společnost VAK ale práce stihne ještě letos. S obnovou Kostelní ulice tak město plánuje začít dříve a dokončit ji v roce 2027. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidé posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu totiž může dostávat údajně zhodnocení peněz. Pokračuje Zuzana Bidrmanová z policejního odboru prevence.
4: Každopádně vždycky takovým barovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
2: Peníze často končí na účtu v zahraničí. Získat je zpátky je v takovém případě téměř nemožné.
1: Počasí.
2: A nás na východě Čech dál čeká slunečno a teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky velmi dobré, teď ráno ještě možná mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne a bio 2. To znamená pro dnešek střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 7 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, ale jak už víte z našeho vysílání, ve Slatiňanech začala série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdnou se ulice v oblasti kolem Hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené do několika etap a potrvají až do konce listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké úterní ráno s Českým rozhlasem Pardubice. O tom, že právě Pardubice přitahují filmaře, svědčí nový film Jana Sviráka Pět švestek. Komedie o pěti seniorech, kteří si chtějí užít možná poslední společnou plavbu, se částečně natáčela právě v tomto městě a tam taky mohli lidé už snímek vidět v předpremiéře. Reportáž nabídneme za malou chvíli. I po 7. hodině pro vás máme muziku, Babi Daněk, Na cestě, taky Eláni, Janek Ledecký, skupina ABBA anebo Olga Lounová.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte nás v úterý 26. května, 4 minuty před 7:15. Do kin brzy vstoupí nová česká komedie Jana Svěráka Pět švestek. Film o pěti seniorech, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři na palubě lodi, se natáčel v Řecku a v Pardubicích. Hlavní role stvárnili Oldřich Kaiser, Lenka Termerová, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. Reportérka Šárka Rusnáková viděla snímek v pardubické předpremiéře a mluvila s tvůrci i herci.
1: Je to zbalit si svých pět švestek a vypadnout, a oni, ty naši hrdinové, vypadnou. A taky už jsou letitý a čeká se, že taky vypadnou z toho života.
2: Říká režisér a scénárista Jan Svěrák o své nové komedii Pět švestek. Tentokrát na ní nespolupracoval se svým otcem, ale se dvěma syny. Ondřej se staral o mikrofony a František stál za kamerou.
1: Vlastně jsem to bral i, že je to taková trošku moje povinnost, když mě táta dal tu příležitost. Jako mladýmu mě bylo 24, když jsem dělal obecnou školu. A Frantovi je 35, takže bych ho mohl tím províst.
3: Dá se to nějak porovnat, vlastně to, co jste zažil se svým tátou a teď, co zažíváte se svým synem?
1: No, můj tatínek byl mnohem trpělivější a on jak je kliděs a není v roli režiséra, který musí prosazovat svou vůli, tak myslím, že mu to šlo se mnou mnohem líp, než mě to jde teda s Frantou. Já se mám ještě hodně co učit.
2: Vedle Řecka se film natáčel i v Pardubicích, kde měl také předpremiéru. Objevuje se v něm třída Míru, nemocnice i místní kanceláře. Režisér byl s výběrem lokace velmi spokojený.
1: Ta vstřícnost těch lidí, ten klid toho města, takže ta práce byla mnohem snadnější a měli jsme pocit, že jsme tady vítaní.
2: V Pardubicích se líbilo také jednomu z hlavních protagonistů filmu, Oldřichu Kaiserovi.
4: Znám Pardubice, nejsem tady poprvé, dokonce vím, jak vypadá Marcello Mastroianni, který vlastně tady chodil po Pardubicích.
2: Kaiser hraje kapitána lodi, se kterým jeho přátelé vyplouvají na svou možná poslední plavbu. Do dalších hlavních rolí režisér obsadil Petra Kostku, Danu Sislovou, Jana Vlasáka a Lenku Termerovou. Její dceru si zahrála Petra Špalková, která film viděla poprvé právě na pardubické předpremiéře.
5: Jsem z toho filmu nadšená. Tomhle se to naplnilo, to moje očekávání, že to bude nesentimentální a vtipný film o tom, sice, že stárnutí je prostě složitý proces a život občas bolí, ale že v tom lze najít i humor, i krásný chvíle, tak já jsem byla vlastně nadšená.
2: Premiéra filmu Pět švestek je naplánovaná na 28. května. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Právě teď posloucháte Český rozhlas Pardubice, 8:02, série přednášek a debat z cyklu Off-City architekti se letos zaměřuje na téma vody jako elementu veřejného prostoru. Organizátory zajímá význam břehů, řek, Labe a Chrudimky, ale taky voda jako městotvorný fenomén, se kterým se pracuje i mimo koryta řek. V Pardubickém divadle 29

0: Možná vám včera bylo luto, že jste nezískali vstupenky na aviatickou pouť, která bude 30. a 31. května, neboli už tento víkend. Tak teď je tady další možnost ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak víte, aviatická pouť se minimálně do roku 2030 přesunula na letiště v Hradci Králové z Pardubic. Vystěhovali stíhačky. Organizátoři se budou snažit ukázat průřez letectvím od prvopočátku do současnosti. Nebude chybět ani bohatý pozemní program. Tak si o tom můžete poslechnout na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Měli jsme tady speciální hosty a ptáme se, kolikátý ročník aviatické pouti letos bude. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Ptáme se na pořadové číslo, kolikátý je ročník aviatické pouti, letos tedy poprvé v Hradci Králové. Na telefonu už máme prvního zájemce o výhru. Hezké ráno přejeme. Dobrý den, Bleskovka.
1: Dobrý den, tady Marie.
0: Tak paní Marie, víte?
1: Ano, já bych myslela 34. ročník.
0: 34. je to tak?
1: Tak to máte.
0: Tak jste tipla, nebo si to pamatujete z vysílání?
1: No, tak spíš tipla.
0: Tip, tak

0: tip je skvělý, je to pravda, takže dva lístky jsou vaše na aviatickou pouť, ať se vám líbí v Hradci Králové.
1: No tak to mám velikánskou radost.
0: Mějte
1: a zdravím
0: se.
1: Všechny. Zdravím vás.
0: Díky moc.

0: dává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Další zprávy s Petrou Beránkovou.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dětka má podporu města. Zastupitelé schválili plánovací smlouvu k projektu. Ta mimo jiné zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky na místě výstavby. Zároveň nebude muset přispívat na provoz haly. Stavbaři na Vonkově mostu v Pardubicích pokračují v odstraňování provizorních přejezdů ve středových jízdních pruzích. Malá mostní provizoria umístěná nad výkopy jsou už pryč. Zbývá odbourat poslední zbytky nájezdových ramp a opravit izolaci mostu. Správa a údržba silnic počítá s úplným zprovozněním mostu Pavla Vonky na konci července. Senior centrum v Pardubicích dnes pořádá další komentovanou vycházku za architekturou. Historik Matěj Bekera z Východočeského muzea povede zájemce po stavbách architekta Václava Otakara Metka z přelomu 19. a 20. století. Akce začíná ve 13 hodin a sraz zájemců je na schodišti u galerie Café v Tyršových sadech. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Řekl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy s tím, že napřed se jeho rezort vypořádá s připomínkami. Těch je asi 400. Novela by se podle Klempíře mohla začít platit od začátku příštího roku. Návrh mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Osvobozeni by měli být například seniori nad 75 let. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru pasažera z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle agentury AFP 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný. 3 lidé zemřeli. A počasí v Pardubickém kraji bude dál slunečno a teplo. Jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio dvojka. To znamená střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 2,5 minuty po půl osmé přesně míříme na silnice. V Hlinsku začala částečná uzavírka hlavní trasy na Poličku. Stavbaři upravují křižovatku naproti obchodnímu domu Byla. Silnice 1/34 je proto v tomto úseku průjezdná jenom jedním jízdním pruhem a řídí to tam semafory. Omezení potrvá až do 10. července.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 5 minut zbývá do 7:45, je úterý 26. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice. My jsme tady s Petrou Beránkovou, taky s novinami. Hezké ráno.
1: Dobré ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Na trati spojující Havlíčkův Brod s Pardubicemi se vrátili regionovi. Část moderních jednotek Regio Fox už měsíce čeká na opravu. Na trati s častými oblouky se jim moc opotřebila kola. Když se včera ráno blížil k nástupišti ve Slatiňanech starý typ regionovi, cestující na nástupišti ani neprotáhli obličej. Moderních jednotek 847 polského výrobce PESA, přezdívaných Regio Fox, se v posledních týdnech dočkají jenom málo kdy. Aktuálně ze 7 souprav zůstávají v provozu 4. České dráhy musely několik moderních souprav odstavit. Vedení kraje, které se v červnu 2024 chlubilo nově nasazenými soupravami na trati 238, je zklamané. Cestující, kteří si zvykli na pohodlí a klimatizaci, to nesou hlavně v dopravních špičkách dost nelibě. Další informace přináší v krajské příloze Mladá fronta dnes.
1: ABC klub v Pardubicích hostil festival Pod duhovými křídly, ten společně pořádá Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením. Akce propojuje svět zdravých lidí s handicapovanými a letošní ročník vzbudil mimořádný zájem účinku. Na pódiu bylo k vidění 16 vystoupení, atmosféra festivalu byla plná emocí i silných příběhů. Tak třeba, Jakube, když Ladislava Morkesová uslyšela hudbu, tak zahodila berle a předvedla s kolegyní bez pomoci taneční číslo Souboj vody a ohně. Publikum její výkon odměnilo dlouhým potleskem. I toho si všímá dnešní deník Právo.
0: Neuvěřitelné zázraky se dějí.
1: Házíme berle.
0: Mýtus o tom, že ceny nemovitostí budou růst do nekonečna, začíná dostávat trhliny. Jak upozorňuje v deníku N slovenský ekonom Vladimír Baláš, na realitní trh může začít naplno dopadat stárnutí populace. Zatímco ve velkých a atraktivních městech můžou ceny růst dlouhodobě, chudší a odlehlejší regiony čeká vylidňování a s ním i pád cen domů a bytů. Ukazuje se, že starší lidé preferují spíš menší, bezbariérové byty ve městech s dostupnou zdravotní péčí. Naopak starší rodinné domy na periferiích anebo chátrající bytovky začínají ztrácet hodnotu velmi rychle. Demografie je pak s ohledem na to, jak se propadá porodnost i v Česku, do budoucna vážný problém a zjevně taky pro investory do nemovitostí.
1: A na závěr sport. Čeští hokejisté, jak víte, se po debaklu s Norskem utkají na mistrovství světa s Kanadou a pozor, tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Víme víc a řekneme ve zprávách za 17 minut.

0: Psal se 26. květen 1969, když vydal Východočeský krajský národní výbor zakládací listinu Východočeského státního komorního orchestru. Dnes je to Komorní filharmonie Pardubice. Tenkrát vystoupil na svém prvním veřejném koncertu v říjnu roku 69 v Pardubicích. Další výročí dnešního dne si necháme do kalendária, které uslyšíte za pár chvil ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jsou skoro 8:03.
1: Počasí.
0: Tyto dny, které prožíváme, jsou pořádně horké a dnešek bude pravděpodobně vrcholem. Ráno to ještě až tak nevypadalo, teploty jsme měli nejčastěji mezi 11 a 14 stupni, ale přes den půjdeme možná i přes 30. My proto teď voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde je pan Imrich Drapák. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá s těmi teplotami a bude dnešek nejteplejším dnem v týdnu?
2: Bude. Ty teploty by se mohly někde v tom polaví pojet až kolem těch 31, takže většinou to rozmezí 28 až 31 stupňů, jasno nebo skoro jasno. Vítr slabý, během dne mírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Prosté podmínky teďka ráno jsou mírně nepříznivé, ale přes den se bylo opět lepší na dobré a bio stupeň číslo 2 střední zátěž.
0: Jak to bude vypadat v noci a zítra, jak bude počasí pokračovat?
2: Noc bude s malou oblačností, jasno, polojasno, 15 až 12 minimální teploty, v údolí někde tam může být kolem těch 8 a vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra by nás přecházela nevýrazná, slabá, strojená fronta, která by nám přinášela spíš jenom nějaké slabé ochlazení na čtvrtek. Zítra by ty teploty ještě vystupovaly nějakých 25 až 28 stupňů, a ta fronta se projeví opravdu jenom tím ochlazením, nějakou zvětšenou oblačností, ale srážky, jestli na tom budou, tak opravdu výjimečně nějaká slabá přehánka, nic významného to nebude. Ve čtvrtek, jak jsem říkal, tam se už ochladí, tam ty maximální teploty měly být 19 až 23 stupňů, ale v pátek už opět nějakých 24 až 27 a zatím to vypadá, že o víkendu už by se mohly objevit nějaké i srážky a teplotně kolem těch 27, 28 stupňů a po víkendu zase nějaké slabé ochlazení tam je.
0: Budeme počasí průběžně sledovat přímo s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tolik pan Imrich Drapák. Děkujeme a přejeme krásný úterní den letní. Naslyšenou.
2: Taky hezký den. Naslyšenou.
0: Vás čeká novinka v našem vysílání a to budou osobnosti Česka. Potom si připomeneme Anu Julii Slováčkovou. Poslouchejte dál.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
4: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
3: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic.
5: Příští stanice, depo Hostivař.
3: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
5: Depo Hostivař, konečná stanice.
3: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
6: Hájek, Kundrátek, dává pas.
3: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
6: Stál Kubalík ještě poslední gol.
3: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
6: Česko má 13. zlato! 13. zlato a má ho doma!
3: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
7: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Nejvíc turistů v pardubickém kraji loni zavítalo na Pardubicku. Odškodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka. Čeští hokejisté se po debaklu s Norskem utkají na mistrovství světa s Kanadou a nás čeká dál slunečno, teplo, jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů Celzia. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. Nejnavštěvovanější turistickou oblastí v Pardubickém kraji bylo v loňském roce Pardubicko. Podle dat Českého statistického úřadu tam přijela skoro čtvrtina všech návštěvníků regionu. Přispěly tomu hlavně velké akce v krajském městě, například Velká Pardubická nebo festival Czech Open.
7: Výrazně narostl taky zájem o oblast Kralického sněžníku a areál v Dolní Moravě. Lokalita láká návštěvníky hlavně na lyžování, turistiku a atrakce jako stezka v oblacích nebo visutý most Skybridge 721. Ve většině turistických oblastí v Pardubickém kraji byla loňská návštěvnost nejvyšší za posledních 14 let. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
6: Pardubické senior centrum dnes pořádá komentovanou vycházku za architekturou. Historik Matěj Bekera z Východočeského muzea povede zájemce po stavbách architekta Václava Otakara Metka z přelomu 19. a 20. století. Akce začíná v jednu odpoledne a sraz zájemců je na schodišti u galerie Kafe v Tyršových sadech. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. Český rozhlas to zjistil podle informačního zákona. Odměna je o 200 tisíc vyšší, než jakou dostal odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka odmítl vyjádřit. Rezignoval na konci dubna. Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu jenom pár hodin potom, co íránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Íránu a také lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
8: Sport.
6: Česká hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Norskem 1-4. Poslední zápas ve skupině ji čeká dnes ve 20:20. Utká se Kanada v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Karesovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant si v utkání nevytvořil ani jeden breakball.
9: Já jsem se necítil vůbec dobře na returnu, já jsem moc nevěděl, jak se tam mám poskládat. I v průběhu toho přípravného týdne moc se nevěděl, jestli mám jít až úplně k plachtě, nebo jestli mám jít proti tak, jak bych si jako představoval, protože jeho druhý servis není nějak extrémně silný, ale vůbec jsem nemohl si najít nějaký rytmus v tom.
6: První kolo dvouhry zvládla Karolína Muchová, ta porazila Rusku Zacharovovou ve dvou setech. Dnes do turnaje vstoupí Češky Nosková, Fruvertová, Bartuňková a Syňaková a Kopřiva mezi muži.
8: Počasí.
6: A nás na východě Čech dál čeká slunečno a teplo. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celzia. Vítr slabý, během dne mírný, ze severních směrů do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré, ráno ještě mírně nepříznivé, stejně tak večer. Tlak slabě až mírně klesne. Pozor, bio dnes dvojka, to znamená střední zátěž.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Jedno čerstvé omezení 4 minuty po 8 hlášené ze silnic Pardubického kraje, konkrétně je to Orlicko-Ústecko. Od silnice 1/43 na příjezdu do Třebovic pracují na silnici, staví nový chodník, tak počítejte s omezeními.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: A my se budeme věnovat budoucí stavbě největší hokejové haly na světě. Vypadá to, že v Pardubicích má podporu zastupitelů. Ti včera schválili plánovací smlouvu mezi městem a podnikatelem Petrem Dětkem. Ten chce arénu pro 25 000 diváků postavit na nové cihelně. Víc tedy uslyšíte už za moment ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je úterý 26. května, po 8. hodině nabídneme písničky, které nestárnou. Jsem jenom chlap, František Nedvěd, taky bude skupina Smoky, Petra Janů, anebo teď Honza Kalousek a jeho Řeka v plamenech. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den, ať se vám daří.
10: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké úterní ráno s datem 26. května 2026 posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 2 minuty bude 8:45. Pardubice podpořili stavbu největší hokejové haly na světě. 31 ze 37 zastupitelů včera schválilo plánovací smlouvu k projektu mezi městem a miliardářem Petrem Dětkem, který chce arénu postavit na Nové Cihelně. Práce na projektu za zhruba 12 miliard korun mají podle investora začít ještě letos v létě. Jednání zastupitelstva sledovala celou dobu reportérka Anna Svobodová, se kterou jsme teď ve spojení. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to hlasování vypadalo?
1: Bylo poměrně klidné. Hlasování předcházela zhruba hodinu a půl dlouhá debata a většina zastupitelů projekt podpořila. Proti přijetí vystoupil například opoziční zastupitel Filip Sedlák z hnutí Naše Pardubice. Pardon. Který navrhnul vyhlášení místního referenda, ve kterém by se pro nebo proti výstavbě měli vyjádřit občané. Návrh ale nebyl přijat. Do debaty se zapojil i jeden z občanů. Největší obavu měl z toho, jestli lokalita dopravně zvládne velký počet návštěvníků. Smlouvu nakonec přijalo 31 zastupitelů z 37. Podle primátora Jana Nadrchala z hnutí ANO šlo o nejsložitější smlouvu, kterou Pardubice kdy řešili.
2: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města. A myslím si, že to rozhodnutí, které zastupitelé dnes učinili, je opravdu správným krokem pro další rozvoj Pardubic.
1: Na jednání zastupitelstva dorazil i samotný podnikatel Petr Dědek. Přijetí smlouvy je podle něj další krok pro to, aby získal stavební povolení.
3: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
1: O stavební povolení už Dětkova firma požádala. S výstavbou chce začít ještě letos v létě.
0: A co přesně město získalo schválením plánovací smlouvy?
1: Podle vedení města získalo hlavně jistotu, že nebude muset platit sanaci komunální skládky pod budoucí halou, která má podle odhadů investora stát zhruba 1 miliardu 200 milionů korun. V dokumentu zároveň není ani dříve kritizovaný příspěvek na provoz. Při jednáních se totiž řešilo, že by město přispívalo na halu 30 milionů korun ročně po dobu 20 let.
0: Hala má při velkých akcích pojmout až 25 tisíc návštěvníků. Řeší smlouva i dopravu?
1: Ano, podle dohody investor koupí od města pozemky na Hůrkách a postaví tam nový parkovací dům s kapacitou pro 1500 aut. Vybuduje tam i terminál MHD, který prodá za 1000 korun dopravnímu podniku, který ho bude provozovat. Na závěr dodám, že výstavba haly má podle Dětka stát zhruba 12 miliard korun. Konkrétní podobu financování včera nekomentoval, ale řekl, že ročně chce v hale pořádat zhruba 100 akcí.
0: Pardubice se tedy po včerejšku znovu posunuli k největší hokejové hale na světě. Všechno sleduje naše reportérka Anna Svobodová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s

0: Za moment pojedeme do lázní. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice připomeneme příběh lázeňství v Čechách, který se začal psát už ve 12. století. Víc vám řekne v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Francie včera v celorepublikovém měřítku zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. O tom informuje agentura AFP. Podle ní meteorologové

0: informací. Už minulý týden jste nám telefonovali, kdyže se vyšetřují ta znaménka v rámci Evropského dne proti melanomu. Bylo to u Afi Paláci, to bylo minulý týden, ale pokud jste to nestihli, tak si můžete vyšetřit znaménka nebo nechat vyšetřit v Homea Clinic, to je taky v Pardubicích. My tam máme našeho stopaře, který tam teda míří právě teď a řekneme vám více hned po 9. hodině. Tak to bude jedna z takových zajímavých věcí. No a nevím, jak si na tom s kácením dříví, nebo spíše s kácením lesa.
1: No to úplně ne. Pokaždé, když mě dovezli dřevo na topení, tak jsem si ho uměl naštípat, no. Ale že bych sám vyrazil někam s pilou, tak to vůbec.
0: A je to ale takový relax i to štípání pro chlapa,
1: určitě,
0: si myslím.
1: To jo.
0: Jenomže existují dřevorubecké závody, dokonce mistrovství České republiky, účastní se ho i ženy a my tady dřevorubkyni Karolínu Urbanovou velmi úspěšnou budeme mít v radioporadně. Poradí jak na to po 11. hodině.
1: Tak to bude silná žena, ta bude mít páru.
0: No uvidíme, jsem zvědavá.
1: Jitka Slezáková bude vysílat po 9. hodině, zatím naslyšenou.
0: Naslyšenou a pohodový den.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky.

0: účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Je úterý 26. května, další zprávy přináší Petra Beránková.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: V Česku dnes udeří tropické teploty. Zdravotníci doporučují omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody a minerálek. Nejvíc ohrožené jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Oprava silnice z Lukavice do Býtova na Chrudimsku bude stát desítky milionů korun. Krajští silničáři teď vybírají dodavatele stavby. Součástí zakázky bude rekonstrukce úseků v obou obcích a taky opravy po pracích na nové kanalizaci. V pardubické části Černá Zabory dnes odborníci předvedou, jak je možné pečovat o stromy pomocí takzvané půdní injektáže. Speciální technologií ošetří tři vzrostlé lípy u křižovatky na Mětice. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. V sousedním Hradci Králové v areálu krytého bazénu na Eliščině nábřeží otevřeli v těchto dnech slunou loučku. Relaxační prostor nabízí mlhoviště, nové herní prvky a pískoviště, informuje radnice. Policie varuje před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty. Vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují, aby převedli peníze za účelem výhodné investice. Jakmile podvodníci získají důvěru oběti, změní číslo účtu na svoje osobní. Peníze pak často končí v zahraničí a získat je zpátky je prakticky nemožné. A počasí v Pardubickém kraji bude dál slunečno a teplo. Jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, Bio2, střední zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: O nehodách nevíme, kolony v tuto chvíli na 37 na příjezdu od Chrudimi do Pardubic.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jestli jste sledovali druhou řadu televizní show Hell's Kitchen, tak si možná budete pamatovat soutěžící Kateřinu. Ta je ze Svitav a potkat se s ní můžete tuto sobotu na prvním food festivalu ve Vysokém Mýtě. A nebo za chvíli v našem vysílání.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: písnička Jednohubky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice nás nenápadně přivedla k rozhovoru, který bude o jídle. Ve studiu dnes vítáme kuchařku, dalo by se říct, z televizní show Hell's Kitchen, Kateřinu Hocek. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno i vám.
0: Ne každý sledoval tu televizní show. Na začátek můžete přiblížit, o co tam šlo v soutěži Hell's Kitchen?
1: Hell's Kitchen je vlastně formát, který můžou diváci nebo posluchači znát vlastně hlavně z Ameriky a jde o kulinářské výzvy, které tam vlastně my plníme a je to teda především pro kuchaře, pro profesionální kuchaře, ale letos vlastně v Česku se udělalo i pro amatéry, takže proto jsem se tam dostala třeba já. A vlastně zažijete se tam ten chod té kuchyně jako takové a jak říkám, je tam spousta výzev, je tam vlastně klasický servis, který se dělá v restauracích a pro mě to třeba bylo úplně něco novýho.
0: Co vás k tomu přivedlo, že jste se rozhodla jít do téhle televizní soutěže?
1: Já miluji vaření, já miluji gastronomii, miluji vaření a miluji výzvy. Já jsem hodně soutěživý člověk, takže asi tohle mě k tomu přivedlo, ale nevěděla jsem, jak náročný to bude.
0: A máte nějakou osobní zkušenost s vařením? Už jste vařila i někde jinde než v téhle televizní show?
1: Já vařím spíš tak jako pro přátelé třeba, nebo hlavně pro sebe a chtěla jsem to hlavně vyzkoušet, takže jinou zkušenost tak nějak moc nemám.
0: V Česku už byly dvě řady, jestli se nepletu, téhleté soutěže, nebo ještě víc?
1: Jedna, ne, tahle byla jedna. Jinak byl Masterchef vlastně, což byl podobný formát, ale tohle bylo vlastně jenom jeden rok. My jsme byli druhý ročník.
0: Tak jsem to myslel, druhý ročník.
1: Jo, takhle, jo, tak to máte pravdu.
0: Protože jednu řadu pamatuju si Radek Kašpárek, že vedl.
1: Přesně tak, přesně
0: tak. Tady to byl Jan Punčochářek, jste byla vy. Mezi těmi pány zdá se mi je trochu rozdíl, aspoň tak navenek. Je to tak i v reálu?
1: Je, určitě je, každý má to svoje, jak jsem říkala. Honza Punčochář je takovej větší kliďas a já jsem si i říkala, že jak on třeba tam po nás bude křičet, protože přece jenom ten formát, je to Hell's Kitchen, je to peklo, takže to tam trošičku patří a on to teda zvládl úplně skvěle. Fakt jako poradil se s tím úplně výborně.
0: Ano, pekelná kuchyně. To
1: přesně
0: je.
1: Tak, doslova.
0: Na obrazovce to vypadá místy až drsně. Je takové i to natáčení?
1: To natáčení bych řekla, že bylo ještě drsnější teda. Ono samozřejmě do té televize, my jsme tam byli vlastně 24/7 pořád. My jsme tam spali, my jsme tam bydleli, my jsme byli pořád spolu a do té televize máte vlastně hodinku času, kdy musí se stříhat úplně všechno z toho, co my tam děláme, takže bylo to drsnější.
0: A jak jste nakonec dopadla v té soutěži? Kolikátá jste byla?
1: Já jsem vlastně byla úplně poslední z těch amatérů, takže jsem se umístila na čtvrtém místě a skončila jsem vlastně mezi profíkama, mezi lidma, kteří jsou spoustu let v kuchyni, v gastronomii. A takže nechci se chválit, ale myslím si, že to byl docela dobrý výsledek na to, že jsem si myslela, říkala jsem všem, že druhý den budu doma, tak jsem vydržela docela dlouho.
0: A nezanevřela jste na vaření kvůli té soutěži?
1: Ne, naopak, já jsem si tam tu gastronomii zamilovala ještě víc a naučila jsem se tam tolik věcí, že jsem si řekla, že se tomu fakt chci věnovat dál.
0: Já jsem říkal na začátku kuchařka, ale to bylo jenom pro účely té televizní soutěže, jinak vy jste vizážistka, fitness trenérka, platí to?
1: Přesně tak, ale ta kuchařka mě to vlastně lichotí, když mi tak někdo řekne, když po té soutěži mě tak někdo považuje, ale profi kuchařka určitě nejsem.
0: Jak jsem se díval na ten váš profil, tak jste tam zmiňovala, že vaší slabinou je krájení. Opravdu?
1: je to tak a pořád mi to je vyčítáno a prostě to krájení, ale ono to je jako náročná disciplína, ono se to nezdá, ale jako hezky krájet a ještě, aby to bylo bezpečný, tak to je fakt náročný. Ale pracuji na tom.
0: Dá se něco vytěžit z té soutěže třeba i pro váš profesní život?
1: Určitě dá. Já si myslím, že každý si to může uchopit tak, jak chce. Já si myslím, že kdybych třeba nebyla v té soutěži, tak tady teď nesedím a nepovídám si.
0: úplně
1: zcela upřímně, řekněme si to na rovinu. Ale myslím si, že jsem si to tam vybojovala. To, abych vlastně se dostala tak daleko, abych se do toho povědomí těch lidí dostala. Nebylo to zadarmo, určitě ne.
0: Stává se, že vás někdo i pozná na ulici?
1: Stává se to, mě to překvapuje. Ještě pořád vlastně, když je to už vlastně rok potom, nebo rok po natáčení a vždycky je to hrozně milý, protože ty lidi jsou milí, vždycky přijdou, že fandili, že se koukali a je to moc hezký.
0: A v té soutěži jsme už hned poznali, že jste ze Svitav, to se tam i zmiňovalo.
1: Přesně tak.
0: Takže pocházíte z tohoto města, jste rodačka svitavská?
1: Ano, jsem přímo ze Svitav, takže jo, jsem.
0: Mostek Svitav to není úplně daleko do Vysokého Mýta, o něm si budeme povídat za chvíli. Přesně a to proto, tak, že tam budou mít premiérový food festival a vy na něm budete taky, takže se necháme tak pozvat. To všechno hned za chvíli a tu chvilku vyplní Michael Jackson. Vám všem přejeme zatím pěkné úterý.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, v našem studiu je dnes Kateřina Hocek, kterou můžete znát z televizní soutěže Hell's Kitchen, z té kuchařské soutěže. Už jsme se tady o tom před chvílí povídali, jestli vám utekl začátek rozhovoru, tak ho najdete zpětně i na našem webu pardubice.rozhlas.cz. A s Kateřinou se můžete osobně potkat už tuto sobotu, protože to bude premiérový food festival Mýto žije jídlem ve Vysokém Mýtě. Tak Kateřino, těšíte se?
1: Já se těším strašně moc. Vždycky se těším, když se můžu setkat takhle i s fanouškama nebo vlastně s lidma, takže já se těším moc.
0: Jaká tam bude vaše role? Co přesně vás čeká?
1: Já tam budu mít svou cooking show. Vlastně bude to moje teprve druhá cooking show, takhle live před lidma. Takže uvaříme si něco dobrýho, bude tam vlastně od nás z Hell's Kitchen i Paťo, takže no, uděláme si něco dobrýho, můžou to pak od nás ochutnat lidi, takže bude to super.
0: Paťo se stal vaším kamarádem.
1: Paťo je můj dobrý kamarád. Paťo je skvělý. Já si myslím, že každý, kdo ho sledoval už jenom v televizi, jak se musel zamilovat, takže pokusíme se tam udělat krásnou show.
0: Takže můžou se z té soutěže vzejít nějaká skutečná přátelství?
1: Určitě můžou, jako my jsme toho myslím hezký důkaz a samozřejmě je to pak složitější, protože každý má ty povinnosti jiný, má práci, vrátíte se do té reality, ale ty přátelství určitě vzniknou.
0: Ten festival ve Vysokém Mýtě bude vůbec první, je to premiérový ročník a vy máte informace o tom, co všechno tam bude. Mě zaujalo třeba, že tam budou tři stage zóny, tři různé světy, tak co můžeme očekávat?
1: Tam toho bude strašně moc. Já přemýšlím úplně, odkud začít, protože fakt ten program, na to, že to je první ročník, tak je úplně šíleně nabitej. Budou tam tři stage, přesně jak jste zmiňoval, potom tam vlastně budou food trucky z celého světa, bude tam úplně různorodá kuchyně, takže kdo miluje jídlo, tak prostě to je přesně místo pro ně. A bude tam krásný, bohatý i doprovodný program, bude tam vlastně Mike Spirit, tam bude tam Filip Jankovič, tam bude mít show, my tam budeme mít cooking show, takže bude tam toho strašně moc.
0: Dokonce si užijí i extra třeba pánové ve svém koutku, dámy ve svém koutku,
1: přesně
0: to tam je taky.
1: Tak, přesně tak, no vidíte, prostě tam toho je tolik, že by člověk skoro zapomněl, co všechno. Budou tam přesně tak pánské, dámské koutky. Co třeba já osobně bych vyzvihla, tak bude se tam stříhat i pro dobrou věc, bude se tam stříhat pro malou Elenku, takže i kdo by chtěl podpořit tady tuhle dobrou věc, tak určitě může. Bude tam malování na obličej pro děti, takže i pro prcky tam bude spousta věcí, takže myslím si, že všechny věkové kategorie si tam můžou užít skvělý den.
0: Tak bude to tuto sobotu, ještě jsme neřekli od kolika do kolika.
1: Ten program, pokud se nemýlím, začíná v 10.30 a bude to vlastně až do večera. Mike Spirit tam vystoupí někdy k večeru, teď úplně nechci lhát v kolik, ale prostě po celý den tam bude krásný program.
0: A to místo, kde to najdeme ve Vysokém Mýtě? To si musíme taky najít.
1: To je taky dobrá otázka. Ve Vysokém Mýtě já vám to hnedka asi povím, ale vlastně, když se podíváte na Mýto žije, mají webové stránky, mají vlastně Facebook, mají Instagram, všechno tam o tom najdete, jsou tam krásný vlastně ty programy, jsou tam fotky, všechno, co tam najdete, takže určitě na to mrkněte, Mýto žije a festival Mýto žije jídlem.
0: To jsem chtěl nenápadně odkázat, aby si to posluchači našli.
1: Tak už jsem to udělala za vás.
0: Tak určitě. Řekli jsme to hodně, ještě jsme neřekli počasí, které očekáváme, že bude podobně jako třeba dnešní den.
1: Krásný bude, určitě. To mají objednaný. Pořadatelé mají objednaný nádherný počasí, takže letní, takže to je úplně ideální.
0: Vy sama jste milovnice léta, letního počasí.
1: Já mám moc ráda léto, hlavně mám ráda světlo, který je tak dlouho. A léto prostě, to je krásný období a k tomu jídlu zase. Patří to prostě na tom sluníčku dát si nějaký dobrý pití, nějaký dobrý jídlo. To si myslím, že je perfektní, poslechnout si dobrou hudbu.
0: Když jsme tady mluvili o té soutěži Hell's Kitchen, když jste se na ní dívala v televizi, jaké jste měla pocity z toho, když člověk zažije to natáčení a pak vidí, co z toho leze na tu obrazovku?
1: No, musím říct poprvé, že to bylo ze začátku hodně těžký pro mě, protože přece jenom člověk si to pamatuje jinak a ten střih je taky úplně jiný. Takže ta realita samozřejmě se ve vás míchá, vidíte to tam trošičku třeba i jinak, než to tam bylo. Ale potom vlastně mi to přišlo hrozně fajn, protože si člověk rekapituloval i ty vzpomínky a bylo to zajímavý se takhle vidět.
0: Šla byste do toho znovu?
1: Asi jo, teď už jo, s odstupem času už jo.
0: A plánujete třeba nějakou další televizní soutěž nebo nějaké vystoupení tohoto druhu?
1: Já říkám nikdy, neříkej nikdy, ale zatím úplně asi ne, ale uvidíme, co se naskytne a když se něco naskytne, tak proč ne?
0: Tak budeme zvědaví, kde na nás vykoukne Kateřina Hocek. Každopádně teď nejbližší moment takový bude v sobotu na festivalu ve Vysokém Mýtě. Bude to tedy první food festival, na který jsme vás taky pozvali. Tak Kateřino, moc díky za rozhovor, za váš čas, ať se vám daří.
1: Děkuji moc, mějte se krásně.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Tři lípy v pardubické Černé Zabory dostanou speciální ošetření půdní injektáží. Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. Čeští hokejisté na mistrovství světa po 16 letech prohráli s Norskem a nás čeká zase slunečno, teplo, jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 31 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní dopoledne z Pardubic. V pardubické části Černá Zabory dnes odborníci předvedou, jak je možné pečovat o stromy pomocí tzv. Půdní injektáže. Speciální technologií ošetří tři vzrostlé lípy u křižovatky na Mnětice.
2: Při půdní injektáži arboristé nejprve vzduchem uvolní tvrdou půdu kolem kořenů a potom do země vstříknou směs živin a hub pro zadržení vody. Ošetření má dřevinám pomoct lépe zvládat horko, sucho a prodloužit jejich životnost. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dětka má podporu města. Pardubice totiž odpoledne schválili plánovací smlouvu se společností, která chce na nové cihelně postavit multifunkční hokejovou arénu za miliardy korun. Její příprava trvala skoro 2 roky. Právní dokument o desítkách stran podpořili zastupitelé. Za investicí stojí podnikatel Petr Dědek, který prostřednictvím své firmy vlastní majoritu v HC Dynamo. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Díky změně by živnostníci měli na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik set korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
3: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce 3x, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
0: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Třeba senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozornil na to, že by živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, v budoucnu přišli o část důchodu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým tyto země čelí. Minulý týden musela část obyvatel Vilniusu a jeho okolí vyhledat úkryt potom, co vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburku s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Další útočník Lukáš Sedlák mluvil po utkání kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
4: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
0: Češi jsou v tabulce skupiny B třetí za Kanadou a Norskem. Právě Kanada bude posledním soupeřem Čechů v základní fázi. Utkání začne dnes ve 20:20 v přímém přenosu Českého rozhlasu, Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Počasí. Nás na východě Čech dál čeká slunečno a teplo. Bude jasno nebo skoro jasno. Denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne. Bio dnes 2, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Rušno na silnicích Pardubického kraje 9:45. První nehoda hlášená přímo v Pardubicích na Studánce, ulice Studánecká. Srazila se 2 osobní auta, policie už nehodu vyšetřuje. No a další nehoda, tentokrát 37. Je to za Slatiňanami, je to ve směru na Nasavrky. Srazila se 2 osobní auta, prosím, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je úterý 26. května, 4 minuty po 9. Vítejte při poslechu Dobrého dopoledne. A co vám nabídneme? Řekneme vám, kde je možné si nechat vyšetřit znaménka zadarmo, protože je dnes Evropský den melanomu, takže se to k tomu váže tahle akce. S regionálním soupeřem se podíváme do homeoklinik, už to takhle řeknu přímo. No a také navštívíme Vysoké Mýto, kde je další nová expozice Krajského technického muzea. Čeká nás vůně sena anebo dojení krav. Tak příjemný poslech všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Pardubicích si dnes můžete nechat zdarma vyšetřit kůži a znaménka. Před klinikou Homea Klinik v Pardubickém Svítkově je v rámci Evropského dne proti melanomu připravený stan, kde vás lékaři zkontrolují. Melanom je totiž jeden z nejnebezpečnějších typů rakoviny kůže a podle odborníků jeho výskyt stále roste. U stanu je taky náš regionální stopař Milena Potůčková. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne ze Svítkova. Já musím říct, že ten stan už je samozřejmě tady postavený a slouží jako taková čekárna pro ty zájemce, kteří přišli na to vyšetření té kůže. Poskytuje jim alespoň nějaký stín před tím dnešním slunce, protože vyšetření samotné, to dělají lékaři přímo v ordinaci. Jsou tady otevřené takové boční dveře a postupně si ty pacienty nebo zájemce o vyšetření zvou dovnitř. Ty kontroly teprve před chvílí začaly, 9 hodin, a už teď tu čekají takové nižší desítky lidí, 20, 30, ale pořád přicházejí další, takže ten zájem určitě je, stejně jako o většinu preventivních akcí tohoto typu, protože třeba už minulý týden se konala podobná akce v Paláci Pardubice, tam to bylo ve spolupráci s pardubickou nemocnicí a tuším, že přišly stovky lidí, tak uvidíme, jak to bude vypadat dnes. Každopádně ti lidé a ti zájemci už přicházejí. Ještě připomenu, že se to koná dnes od 9 do 12 hodin, pak bude pauza na oběd a pak ještě od 13 do 15.
1: Abychom udělali taky nějakou tu osvětu, jak často bychom měli na tyhle kontroly znamének chodit?
2: Preventivní návštěva dermatologa je zapotřebí jednou za půl roku až rok, a to hlavně pro osoby se světlou pletí, s velkým počtem znamének, anebo s rodinnou anamnézou melanomu. Jinak k samovyšetření pokožky slouží takové pravidlo, kterému se říká ABCDE. Vychází to z angličtiny a znamená to postupně A asymetrie. Asymetrie, to je stejné, B border, to je ohraničení toho znamenka, C je jako color, tedy barva, D diameter, průměr, a E jako evolution, tedy vývoj v čase. Doporučuje se pravidelná kontrola jednou za 3 měsíce, třeba před zrcadlem, a to hlavně pokud je průměr toho znamenka větší než 6 mm, tak je samozřejmě vhodné ho sledovat, třeba i fotit, porovnávat ho v čase, anebo přímo to konzultovat s lékařem.
1: Mileno, chystáš se taky na prohlídku?
2: Uvidím, jak tady bude zájem lidí, nechci zase brát samozřejmě místo nějakým příchozím.
1: No, že bys nám to hezky popsala, jak to přesně probíhá. My se totiž za hodinu uslyšíme a možná, že bude i ta zkušenost. Děkujeme moc zatím a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: teda už teda. A nějak taháte jeho kolo?
1: Ne. Opravdu jenom vytlačovat vlastně tou sevřenou dlaní, jak máme proti sobě.
0: Tak. To jsem si teď vyzkoušela trenažer dojení. Je to taková umělohmotná kráva s gumovými struky. A jak na to mi vysvětloval ředitel Krajského technického muzea Jiří Junek. A my se jdeme podívat na zbytek výstavy. Tady hlavně je to o velkých zemědělských strojích z dob minulých.
1: Ta expozice, která má název Když jde venkov s dobou, tak ta přibližuje návštěvníkovi a myslím si, že hlavně malým dětem, jak obrovská změna v zemědělství nastala, když se začaly používat první stroje. Konec konců teď při tom dojení té krávy jste sama mohla zjistit, že po pár minutách ty ruce bolí, ale pak přišly nové stroje a třeba v tomto případě nějaká dojíčka uměla, tak se opravdu ta práce zrychlila a hlavně zjednodušila.
0: Proto vy tady máte v takovém kontrastu traktor, který už je automatický, ale tady ty velké kovové stroje s obrovskými železnými koly, to asi táhly koně.
1: To táhly koně, ale zásadní srovnávací věc ta je, že v tomto případě se bavíme o sušení sena, takže tady vidíte hrábě, vidle, kosu, to je to, co člověk dřív používal, to bledinné nástroje, ale pak právě přichází už tyto větší nástroje, jako je rozhazovačka, jako je řádkovačka, kterou tahali koně a takovýto stroj dokázal toho sena obrátit a případně nařádkovat daleko víc, než to dělali ručně. Čili tady je krásně vidět, jak ty stroje tenkrát začaly v tom zemědělství pomáhat a hlavně na nich je krásně vidět, jak oni fungovali, protože to není některá k ničím zakrytované. Jednou člena návštěvní tam vidí ozubené kolo, řetěz, co čím hýbe a to je na těch strojích to pěkné.
0: Zkrátka je vidět celé to ústrojí a pak tady v centrální části už jsou ale stroje, které jsou zase víc automatizované, je to další posun.
1: Teď tady stojíme u stabilního motoru, který poháněl mlátičku a nad tím jsou pověšené cepy. Takže když se podíváme i na tu dobovou fotografii, tak tam je vidět, jak ti lidé ve stodole mlátili obilí. Cepy, byla to nesmírně náročná práce, dlouhotrvající, no a pak právě přišly na řadu mlátičky, kdy se ten proces nesmírně zjednodušil a hlavně časově zkrátil. Takže dokonce tady návštěvník si může zkusit mlátičku pustit. My to tady máme pochopitelně převedeno do takového pomalého chodu, aby každý viděl, co se přesně v té mlátičce pohybovalo, jak ten stroj fungoval.
0: Většina exponátů na výstavě pochází z území Pardubického kraje. Kromě Vysokého Mýta je to hlavně z Rybitví, Přelouče nebo Brandýse nad Orlicí. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdými.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Opět se podíváme do našeho kraje. Co je nového ve Vratslavi na Orlicko-Ústecku? Připravují tam demolici bývalého kina, které vzniklo přestavbou stodoly a je ve špatném technickém stavu. Na odstranění objektu má v dalších letech navázat modernizace kulturního domu a taky úprava jeho okolí. ČTK to řekl starosta Pavel Osinek. Tak to je novinka tady z této obce. No a teď si řekneme, co přesně je to hrča. Jak tohle slovo vzniklo? No, vysvětlí nám to samozřejmě jako vždy jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Na jihovýchodě Čech, východě Moravy a na jihu Slezska se bouli, tedy opuchlině po úderu, říkávalo hrča. A ve stejném významu je slovo od 17. století doložené i ve slovenštině, kde navíc zůstalo součástí spisovné vrstvy. Zdá se ale, že to nejdřív bývalo pojmenování suku ve dřevě a přes praslovanštinu je spojované s indoevropským kořenem ger s významem kroutit. Zajímavý je ovšem další význam slova v té slovenštině – sumec. Tam se totiž rozchází názor na to, jestli si ho ze slovenštiny vzala maďarština, nebo to bylo naopak. Pokud ovšem bylo nejdřív v té maďarštině, neví se o jeho původu nic.
0: No, je to někdy zapeklité zjistit, co a jak vzniklo. Zítra si řekneme, co je to Turkyň.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice víme, kde se co šustne, a tak jedeme do Chrudimi. Výstavba dopravního propojení průmyslové zóny Západ v Chrudimi s Čáslavskou ulicí bude stát odhadem 30 až 40 milionů korun. Novinářům to dnes řekl starosta František Pilný za ANO. Zastupitelé v pondělí schválili výkup jednoho z pozemků pro budoucí silnici od soukromého vlastníka. No a teď už zase něco praktického. Babské rady nás čekají a budou patřit tvarohu. Dozvíme se, proč je někdy tekutý a jakou si získal přezdívku.
1: Babské rady.
2: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právě oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají siřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: No a takové tvarohové ovocné knedlíky, to je dobrota.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: maturity a maturitní seriál vám nabízíme. Vždycky v tomto čase na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, v tomto týdnu tedy velmi aktuální téma. Ke státním maturitám letos zamířilo přes 84 tisíc středoškoláků, zhruba o 4% víc než loni. Součástí povinné zkoušky z češtiny je i četba literatury. Studenti si vybírají ze seznamu knih a při zkoušce si jednu z nich losují. Jaké tituly patří mezi dlouholeté stálice? Tak to už teď ví redaktor Vilém Branda na gymnáziu doktora Emila Holuba v Holicích to zjišťoval.
1: S učitelkou českého jazyka Charlotou Uhrinovou si teď prohlížíme seznam maturitních děl k četbě. Dívám se, že těch titulů je kolik přesně?
2: 99 a jsou seřazené od Dekameronu, což je světová a česká literatura do konce 18. století, až po českou literaturu 20. a 21. století.
1: Takže podle stáří mají žáci úplnou volnost v tom, která díla si k četbě vyberou?
2: Žáci mají téměř úplnou volnost. Je pravda, že Cermat je zavazuje k tomu, aby si vybrali určitý počet děl, které budou prozou, poezí anebo dramatem, a z každého toho bloku si mají vybírat určitý počet děl. Například z té české literatury 20. a 21. století je to knížek nejvíc, naopak nejmíň mají na výběr a také si musí vybrat právě ze světové a české literatury do konce 18. století.
1: Máte už vypozorované, která díla bývají nejoblíbenější, které tituly se u toho ústního zkoušení opakují nejčastěji?
2: Tradičně si vybírají studenti největší klasiky české i světové literatury, které ale, jak jim často říkám, mohou být někdy velmi zrádné. Oblíbený je Shakespeare, buď to Romeo a Julie, a nebo Hamlet, české literatury Božena Němcová, ze světové Pan Poe, z české opět třeba Erben, z toho 20. století Fitzgerald nebo Karel Čapek.
1: Takže Erben Kytice jeho.
2: Ano, máme v četbě od Erbena pouze Kytici, ale to je zrovna dílo, které si studenti vybírají opravdu velmi často a najde se prakticky v každém deníku.
1: Já si pamatuju, že na mém gymnáziu nám radili, abychom všechno opravdu četli a například se nedívali jenom na film, na filmové stvárnění té konkrétní knížky, protože ta filmová verze se může lišit. Tak to radíte taky studentům?
2: Ano, radím jim přesně to samé. Málo která kniha bývá skutečně doslovně sfilmovaná. Mám pocit, že je to opravdu jenom u toho velkého Gatsbyho od Francisa Scotta Fitzgeralda. A jinak jim vždycky radím, aby si klidně ten film zhlédli, ale aby si vždycky přečetli tu knihu.
1: Jak je to obecně se čtením u studentů? Máte pocit, že mladí lidé čtou, mají zájem o knížky, chtějí číst?
2: U nás na gymnáziu zájem o knihy a o čtení poměrně je, ale samozřejmě, že některé ty studenty, protože nemají třeba ten základ z domova, musím k tomu čtení motivovat víc. Potom jim doporučuji nějaké zajímavé náměty těch různých knih, které by si mohli vybírat. Zprostředkovávám jim ty knihy třeba skrz popkulturu, takže jim pouštím různé hudební inspirace, někdy třeba i ukázky z filmu, nebo zajdeme na divadlo, které je právě podle té určité knihy a tak dále.
0: Tak to byla tedy velmi zajímavá reportáž s paní ředitelkou a na Holické gymnázium vás v našem seriálu vezmeme i zítra, opět ve stejném čase. A dívám se na hodiny, určitě stihneme ještě dvě písničky do 10. Lucie Bílá je tady, děkuju ti. A my vám všem přejeme příjemný poslech.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice podpořili projekt multifunkční haly podnikatele Petra Dětka. Zastupitelé schválili plánovací smlouvu k výstavbě. Nejvíc turistů v kraji loni zavítalo na Pardubicko. Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. A stále bude slunečno jasno, nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů včera odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
3: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě. Nejnavštěvovanější turistickou oblastí v Pardubickém kraji bylo v loňském roce Pardubicko. Podle dat Českého statistického úřadu tam přijela téměř čtvrtina všech návštěvníků regionu. Přispěly k tomu hlavně velké akce v krajském městě, například Velká Pardubická nebo festival Czech Open.
4: Výrazně narostl taky zájem o oblast Kralického Sněžníku a areál v Dolní Moravě. Lokalita láká návštěvníky hlavně na lyžování, turistiku a atrakce jako stezka v oblacích nebo visutý most Skybridge 721. Ve většině turistických oblastí v Pardubickém kraji byla loňská návštěvnost nejvyšší za posledních 14 let. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Senior centrum v Pardubicích pořádá dnes další komentovanou vycházku za architekturou. Historika Matěj Bekera z Východočeského muzea povede zájemce po stavbách architekta Václava Otakara Metka z přelomu 19. a 20. století. Akce začíná ve 13 hodin a sraz zájemců je na schodišti u Galerie Café v Tyršových sadech. Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se třeba lidé skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek. To i proto, aby viděla, že peníze skutečně dorazily a účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde peníze zmizí. Získat je zpět pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janku.
5: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
2: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele bylo 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD, několik let byl i v Evropském parlamentu.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s kolonami a zdržením počítejte na silnici 1/14 mezi Ústím nad Orlicí a Dlouhou Třebovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Nevím, jestli květ černého bezu máte spojený s koncem května nebo spíše se začátkem června, no v každém případě už začíná kvést. No a my vás naučíme připravovat v této hodině výtečný sladký dezert, který můžete podávat i jako polévku, a právě z černého bezu ho po svém připravila Naďa Konvalinková. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok, takže i do kuchyně se podíváme, ale hlavně už za malou chvíli chvíli s naším regionálním stopařem opět zavítáme do Homea Klinik, kde si připomínají Mezinárodní den proti melanomu. Můžete tam zajít i vy, myslím, že teď nevím přesně ten čas, ale to nám Milena Potučková jistě všechno řekne. Ale teď dopoledne určitě je to výhodnější, není ještě takové vedro. Tak dobrý poslech vám všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Teď jsme právě mluvili s Otou Gutwirtem o tom, že i lesy na Orlicko-Ústecku, i když minulý týden přece jen trochu pršelo, jsou poměrně suché, no houby žádné. A já jsem teď otevřela knihu, o kterou budeme opět dnes soutěžit ve Věřte, nevěřte. Jmenuje se Lesní škola Petra Volebena, co nás les učí o životě. Je to kniha pro celou rodinu, kterou si dokážu představit, že vezmete a budete předčítat. Třeba tady jsou zelené vědomosti. Budu citovat. Když v létě dlouho neprší, dělá si hodně lidí starosti o les. Vy také? Zdravému lesu s listnatými stromy se ale nemůže nic moc přihodit. Půda v lese je totiž jako houba. V zimě se úplně nasákne dešťovou vodou a zimní vodu si pak v létě buky a duby zase vytáhnou svými kořeny a vypijí. Letní déšť tedy skoro vůbec nepotřebují. Když ale po lese jezdí těžké stroje, hodně tuhle houbu zmáčknou, takže pak v zimě nedokáže tak dobře nasáknout vodu a už se to nedá opravit. Stromy, které rostou na udusané zemi, v suchém létě rychleji zahynou žízní. Tak tolik zelené vědomosti cituji z knihy, kterou můžete mít, pokud se zúčastníte naší soutěže. A tady jsem si nalistovala stránku Les na boso. Už vám někdy promokly nohy, ptá se Petr, nebo vás tlačil kamínek v botě? To vás pak chození moc nebavilo, vidíte. U zvířátek je to podobné, mají také trochu citlivé nohy, proto nejraději chodí po měkké zemi. Vyzkoušejte to také. Běžte do lesa, vezměte si malý ručník, jednu nebo více lahví s vodou z kohoutku a šátek nebo šálu. Pomalu nejprve si zbalte malý batůžek, uložte do něj jeden nebo více malých ručníků podle toho, kolik se vás chystá na výlet. K tomu přidejte, to už tady cituji, to, co tady je ve zkratce, láhve s vodou na mytí nohou, pokud v blízkosti vaší cesty neteče žádný potůček. V lese vyhledejte místo, kde je půda pokrytá listy, mechem nebo trávou. Neměly by se tam vyskytovat ostré kameny nebo trnité rostliny. Pak si zujte boty, svlékněte ponožky a teď přijdou na řadu vaše chodidla. Je zábavné chodit po lese na boso. Tak to můžete s vašimi dětmi nebo s vnoučátky vyzkoušet. Bude to zase trošku jiný zážitek.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: stopař. Živě přímo z terénu.
1: Prevence rakoviny kůže může zachránit život. Potvrzují to každoroční preventivní akce, které se konají na mnoha místech v rámci dnešního Evropského dne proti melanomu. Stan, kde si můžete nechat zkontrolovat znaménka, najdete i v Pardubicích, a to i před kožní klinikou Homea ve Svítkově. No, je tam právě i náš regionální stopař Milena Potůčková, už jsme se slyšeli před hodinou a já jsem ti, Mileno, říkala, ať si to taky jdeš vyzkoušet, abys nám to mohla popsat. Jestli pak se to uskutečnilo.
2: Dobré dopoledne. Tak já jsem dala na tvoji pobídku a zařadila jsem se do fronty, nechala jsem se taky zkontrolovat, všechno je v pořádku, ale můžu to popsat, jak to chodí.
1: Ano.
2: Je to naprosto neinvazivní proces, kdy se postavíte před dermatoskop, pokud má někdo těch znamének víc, tak ho projede vlastně takový fotoaparát od hlavy až k patě, nebo pak mají takový menší ruční dermatoskop. No a pokud něco najdou, nějaký nález, což nemusí být, upozorňuji hned rakovina kůže a melanom, ale může to být nějaký jiný problém, tak už tady na Homea Clinic vás rovnou objednají, což je vlastně výhoda oproti třeba nějakým ostatním stanům preventivním, že sice budete vědět, že je nějaký problém, ale řeknu vám, ať se to nějakým způsobem řeší s kožním lékařem, ale tady rovnou dostanete termín a vlastně dostanete to řešení. Jinak abych popsala ještě ten stav, jak to tady vypadá, už dorazilo zhruba 100 lidí sem do Svítkova. Ta akce se opakuje každý rok. Každý rok, jak jsem mluvila s lékaři a se sestrami, tak tady dojde zhruba 300 až 400 lidí, takže je to tady velmi frekventované, je o to zájem a každý rok také tady lékaři najdou nějaký ten melanom, nějaké problémy, které se následně ale řeší. A pokud je to včas, tak je to samozřejmě dobře.
1: Ano, ještě prosím připomeň ty časy, dokdy tam toto bude ten stan?
2: Mezi 9. a 12. pak je hodinová pauza na oběd a potom ještě odpoledne mezi 13. a 15. hodinou ve Svítkově před Homea Clinic.
1: Tak, a když se ještě zaměříme na to, jak se starat o pokožku celý rok, jaké chyby děláme v té péči nejčastěji?
2: Tak vzhledem k tomu, že kolem 90% případů melanomu je způsobené UV zářením, tak jenom to podtrhuje zásadní význam té pečlivé ochrany pokožky. Takže je potřeba používat krémy s vysokým ochranným faktorem, ideálně SPF 50, ale existují i stovky, krémy stovky. Ty doporučují dermatologové třeba na obličej, který by se tedy měl chránit samozřejmě o to víc, nebo třeba pro pány, kteří mají pleš. To jsem se tady dozvěděla, že to je také důležité chránit a ideálně.

0: Děkujeme za to pozvání. Homea Klinik je na vás nachystaná. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. O čem se mluví?
1: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si jí aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před

0: mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Slíbili jsme, že se podíváme do kuchyně, tak tam jdeme. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept podle posluchačů z roku 2021. Šlo o kozíčkový dezert, jakousi sladkou polévku z plodů černého bezu, nikoli tedy z květů, teď kvete černý bez, ale z plodů. Od paní Evy Mlčochové ze Seloutek na Moravě. Tentokrát ho podle svého připravila nadšená kuchařka Naďa Konvalinková. Během našeho narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají, jak tady stále připomínáme naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tak dnes tedy Naďa, co všechno budeme potřebovat?
1: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
2: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
1: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
2: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
2: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, by nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezínkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
2: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
2: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
2: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
2: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
2: Chceš, máme ještě jeden.
1: Tak dáme ještě vanilkový.
2: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
2: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
2: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
2: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá.
2: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: No, opravdu dobrá nálada panuje při tom natáčení, někdy bych tam chtěla být a byl z toho skvělý sladký kozičkový dezert. Naďa Konvalinková ho vylepšila o smetanu, zázvor, med a skořici a celý recept, i ten původní od Evy Mlčochové, najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal bronzovou medaili. Půjde o zajíce s černou omáčkou, kterého nám připraví kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Já doufám, že jste v tom správném rozpoložení, že si můžeme zasoutěžit právě teď o knihu Lesní škola Petra Volebena, co nás les učí o životě z nakladatelství Kazda. A já tu knihu tady mám otevřenou a dovolím si ještě kousek ocitovat. A dobře poslouchejte, protože něco málo z toho bude pro vás důležité. Tak jste nachystaní. Když motýli cupitají na některé rostlině, je možné, že se právě chystají klást vajíčka. Obzvlášť krásný motýl je otakárek feniklový. Na listech vyloženě podupává. Není ale rozlobený. Chce jen zjistit, zda budou listy chutnat jeho dětičkám. Zní to legračně, vidíte. Je to ale docela jednoduché. Otakárek totiž čichá nožkama. Když list dostatečně podupal a dobře to voní, naklade na list vajíčka. A těm vajíčkům se říká inkarnáty. Mám pravdu nebo ne? A jsme tady u toho slova inkarnát. Jinak je všechno pravda, abyste to měli jednodušší. 726, 46, 48, 48. Otevírám telefon a první volající už tuto chvíli na drátě. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
0: Moc zdravím, pane Jaromíre.
1: Dobrý.
0: No, tak co? Už to máte rozmyšleno? Mohlo by to tak být?
1: No, mohlo, ale nevěřím. já jsem to v životě neslyšel, to inkarnát, vajíčka.
0: Je to v každém případě velmi zajímavé i to, jak to ten motýlek dělá, že si podupává.
1: Jo, motýlí poznám v pohodě, ale že by měl nějaký z nich inkarnát, jsem v životě neslyšel.
0: Ano,
1: takže dneska si dovolím.
0: Nevěříte, ta vajíčka se jmenují inkarnáty a ještě tady mám jednu informaci, odpuzují běláska zelného, tak možná ta vajíčka, to je zajímavé, že tam potom nejde ten bělásek. Tak, ale to už je jenom podružné. To je podružné a stejně to nevyvrátí váš názor, že mi nevěříte.
1: Nevěřím.
0: Dobrá, mějte se hezky, naschledanou. Moc zdravím. Další z posluchačů nebo posluchaček, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka Anna ze Sopotnice. A já vám taky nevěřím. Já mám dojem, že ten
0: inkarnát.
2: Že to je z rybího světa, ale nevím si jistě, ale nevěřím.
0: Z rybího,
2: prostě.
0: Nějaké jíkry by to mohly být, myslíte?
2: No, něco takového, ale...
0: No, tam pak dochází k tomu převtělení, že jo, to... No.
2: Tak uvidíme, nevěřím, buď vyhraju, nebo nevyhraju.
0: Přesně tak, to jste teda řekla, ano. Ano, moc vás zdravím směrem do Sopotnice.
2: Děkuju a přijeďte někdy.
0: No, tak. Pokusíme se, až pojedeme tím vaším směrem, tak se třeba stavíme na kafčo.
2: Byli jste minulej týden v Ústí, to je 9 kiláčků.
0: To máte pravdu. No jo, jenomže nás bylo plné auto. No nic,
2: plné auto a
0: někdy příště o tom
2: chlebíčky
0: popovídáme a domluvíme. Měli tam skvělé chlebíčky na chlebíčkové slavnosti.
2: Naslyšenou.
0: Tak to bylo Orlickou, Ústecko a paní Anna. A teď pozdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Helena.
0: Dobrý
3: Já
0: den.
3: Se domnívám, že inkarnát je druh nějaký pícniny. Že to bude buď jetel nebo vojtěžka, něco takového.
0: Takže vy jste úplně nám to tady, teda paní Heleno, zhatila. Žádné jíkry, žádná vajíčka a vy jdete k pícninám směrem.
3: Asi tak.
0: Dobře, no v každém případě i vám moc děkuju. Přeju krásný den, ať se všechno vydaří a naschledanou.
3: Vám taky naschledanou.
0: Já zůstávám tady u vajíček o tom, že jsou to vajíčka otakárka, který čichá nožkama, podupe si list, když zjistí, že voní dobře, tak tam ty inkarnáty naklade, když se mu vůně nelíbí, odletí dál a podupává na jiné rostlině. Věřte, nevěřte, pište ještě na studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě si pustíme znělku, aby bylo jasné, co teď posloucháte.
4: Věřte, nevěřte.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

No krásný duet. A já mezi tím tady čtu vaše maily. Ještě poslední paní Jarmila nám tady píše. Tak se podíváme, co píše. Pokračujeme v naší soutěži Věřte, nevěřte. Dandy a Jarmila poslední. Nevěřím, něco kolem ozdob a pícnin by to mělo být. Krásný den přeji. Ozdob a pícnin, no tak to je trošku rozdíl. Já ještě tady budu citovat další z vás. Většina z vás tedy nevěří tomu, že to jsou vajíčka krásného motýla, který si nejdřív podupe ty lístečky a pak je naklade. Teda to podupávání, to je všechno pravda. Buď mu voní, nevoní, naklade tam vajíčka. Ještě jsem říkala, že odpuzuje bělá z kazelného. Tak to je ta jediná pravda, protože inkarnáty nejsou žádná vajíčka motýlí, ale je pravda, že odpuzují bělá z kazelného a pár z vás, ale opravdu jenom pár, snad 2-3 jste věděli, z toho jedna paní, co telefonovala, že se jedná o pícninu, konkrétně o jetel. Pěstuje se buď jako čistá kultura nebo ve směsích, může se využít jako předplodina, meziplodina i na zelené krmení a pomalu roste, takže poskytuje opravdu dobrou zelenou píci. Co je na tom nádherné a proč mě to zaujalo? Ten inkarnát, tenhle jetel je červený a když je ho více na tom poli, tak září nádhernou karmínovou barvou. A na sociálních sítích, třeba naše Pardubice, tam dávají moc krásné fotky lidé a teď tam právě se objevilo pole na okraji Pardubic, je to cestou z Mětic na Tuněchody a do dálky to tam září karmínovou barvou a je to právě ten jetel inkarnát odrůda kardinál. Takže až pojedete kolem, hlavně na jižní Moravě bývají tahle pole, ale jak slyšíte i tady na Pardubicku, můžete vidět a budete vědět, že to je jetel inkarnát. Je to skutečně nádhera. No, tak budeme losovat. Mám tady zase Adama. Ahoj Adame, tak pojď na to. Jeden lísteček vyber z té hromady nevěřících dneska. A máme to tady. No a je to posluchačka Anna ze Sopotnice. Tak výborně, to je ta paní, co telefonovala a co nás zve na kafe, takhle náhodně ji vybral Adam a ona si to zaslouží. Určitě. Knížka o lese je vaše, paní Ano, a zítra budeme soutěžit o další, bude tady další nálož. Co nás čeká dále? Pořádná nálož na naší fyzičku, protože hostem bude mistryně republiky v dřevorubeckém sportu. Skutečně to žena dřevorubkyně a řekne nám pár zajímavostí právě tady z toho oboru. Po 11. hodině po zprávách ji uslyšíme.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Česká pošta kvůli problémům svého smluvního partnera uzavřela pobočku v Běstvině. Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině června. Pardubičtí basketbalisté vedou v semifinále nad Brnem 3-2 na zápasy. A dnešek bude slunečný, teploty až 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Česká pošta dočasně uzavřela pobočku v Běstvině na Chrudimsku. Patří mezi 9 pracovišť, kde kontroly prokázaly chyby v hospodaření. Chyběly 100 000 korun na výplaty důchodů nebo poukázek. Provoz těchto poboček pro poštu zajišťoval obchodní partner a státní podnik s ním ukončil smlouvu. Klienti o peníze nepřijdou, ujišťuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
3: Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou. Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
2: Stavbaři na Vonkově mostu v Pardubicích pokračují v odstraňování provizorních přejezdů ve středových jízdních pruzích. Malá mostní provizoria umístěná nad výkopy jsou už pryč. Zbývá odbourat poslední zbytky nájezdových ramp a opravit izolaci mostu. Správa a údržba silnic počítá s úplným zprovozněním mostu Pavla Vonky na konci července. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
4: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
5: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a udržel tým financování ze státního rozpočtu. Čili se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
4: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
6: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
4: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Sport. Pardubičtí basketbalisté vyhráli 5. semifinálový zápas nad Brnem 90-75. Východočeši jsou tak jednu výhru od postupu do finále. V prvním poločasu byl k vidění vyrovnaný zápas, pardubičtí se zlepšili až ve druhé půli, kdy si vypracovali rozhodující náskok. Utkání hodnotí hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
7: Brno je prostě silný tým. Pořád se bavím o tom stejný. Má vysoký těla, vysoký chlapy, to my prostě nemáme. Přeskákali nás o 16 odskoků a prohrál o 16 odskoků a vyhrál o 15 bodů. Musíte být v těch ostatních věcech hodně dobrý a myslím, že jsme v těch ostatních věcech hodně dobrý a hlavně druhý poločas byli. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty vysoké 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na dopravní nehody. Jedna je na silnici 1/37 mezi Nasavrky a obcí Nová Ves. To je nehoda dvou osobních aut. Další nehodu máme hlášenou z vedlejší silnice u hlavního tahu číslo 36 u odbočky na Staré Jesenčany. A další nehoda je v Pardubicích v Teplého ulici, nehoda osobního a nákladního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Buďte opatrní na silnicích, to vedro nedělá samozřejmě nikomu dobře, už vůbec ne řidičům. Ale my půjdeme dále, na našich vlnách nás čeká radioporadna a hostem bude dřevorubkyně Karolína Urbanová. Dřevorubci mají dokonce svoje mistrovství České republiky, jedna soutěž se nedávno odehrála v Lanškrouně. A Karolína se věnuje sportovnímu dřevorubectví a patří mezi nejlepší v zemi. Dosáhla úspěchů v evropských soutěžích, včetně vítězství třeba na francouzském šampionátu a momentálně taky studuje dřevařství na České zemědělské univerzitě v Praze. Tak za chvíli tady máme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: Už se tady na sebe usmíváme s dřevorubkyní Karolínou Urbanovou. Schválně jsem se dívala, jestli ten ženský rod je takhle správně od dřevorubce, a je to tak. Vítejte u nás, hezký den.
2: Dobrý den, děkuji.
1: A nebo byste se titulovala nějak jinak?
2: Ne, Karolína Urbanová.
1: Dobře, tak takhle to bude stačit. Karolíno, já na vás řeknu hned v úvodu, že máte docela nervy, protože jste odevzala bakalářskou práci a za pár dní vás čekají státnice.
2: Je to tak.
1: A studujete na škole, která s tím vyloženě souvisí, s tím dřevorubectvím, na které?
2: A na České zemědělské univerzitě v Praze, obor dřevařství, zpracování dřeva.
1: Mm-hmm. A co z vás bude?
2: A doufám, že pracovník třeba v pilařském provozu, a dále pokračuju na magisterské studium dřevostavby. Takže v projekci někde kreslit dřevostavby.
1: To si dokážete představit, že byste byla v kanceláři?
2: Já už pracuji v projekci jakoby s modulovými domy, takže bych jenom přešla ke dřevu. Mm-hmm.
1: A ty dřevostavby, to je teď takový módní trend, mně osobně se to teda moc líbí.
2: Mně taky, já chtěla bych zůstat jakoby v tom stavebnictví, to je něco, co jsem vystudovala na střední škole, tak bych v tom chtěla jako pokračovat dál.
1: Ano, a jako koníčka si necháte to sportovní dřevorubectví. To by mě zajímalo, jak se holka jakoby k tomu dostane.
2: Já jsem měla štěstí na sousedku, která se přistěhovala, jeden sport právě pořádala v České republice, a jako malí jsme tam s mamkou a s mojím ségrou dvojčetem jezdili zametat pódium, a český závodníci se nás ujali a zeptali se, jestli si to nechcem vyzkoušet, a už jsme u toho s nima zůstali a vlastně nás k tomu vedli, až nás vytrénovali na takovouhle úroveň, na který jsme teďka všechny tři.
1: Tři? Vy jste tři?
2: No ano, maminka a moje ségra.
1: Já jsem se lekla, že trojčata, ne?
2: Ne.
1: Takže maminka taky.
2: Maminka taky.
1: Taky sportuje.
2: Maminka začala ve 49 letech. Takže no, nikdy není pozdě začít.
1: No to je, to moc ráda slyším. Co všechno, jaké předpoklady by člověk měl mít, aby se mohl ne snad účastnit těch špičkových závodů, ale vůbec, aby k tomu sportovnímu dřevorubectví přičichl?
2: Určitě to je o tom si to poprvé vyzkoušet a tím vlastně zjistíte, jestli vás to baví nebo ne, jestli to chcete rozvíjet dál. Není to úplně o síle ten sport, je to spíš o tom najít si svoji techniku, co vám vyhovuje, a když vás to bude bavit a máte rád dřevo a u toho zůstanete, tak už vás to jako těší jako jít dál a vejš, jako vyšší cíle si klást.
1: Mm-hmm. Potřebujete samozřejmě kvalitní pilu na tu práci?
2: Ano, jsou tam spoustu jako tradičních nástrojů, ale nedají se jako v běžné praxi použít, jsou takový atypický, musí se objednávat z velké dálky, z Nového Zélandu, z Austrálie, a jsou vyloženě určené jenom pro tento sport.
1: Na ten sport. My jsme tady měli totiž nedávno, a to myslím, že už je dokonce mistr světa, tady z Pardubic pochází, a to je ale to je takový sport řezání motorovou pilou.
2: To je trošku jiný.
1: Jak se to liší?
2: A my všechno jedeme na časy, chceme být co nejrychlejší a hodně spíš pracujeme i s těma sekerama, než jenom s těma motorovýma pilama. A nebo s ručníma pilama ještě.
1: Takže kdybych vás požádala, abyste nám na zimu pěkně naštípala polena, tak by nebyl problém.
2: To ne, to mám ráda. To je taková zimní praxe pěkně.
1: No, my si rozebereme ten sport, protože sportovní dřevorubectví není u nás tolik zase známe, tak si řekneme, jaké to má disciplíny, jak to probíhá. Taky Karolínu Urbanovou musíme ještě trochu pochválit, protože ona opravdu má za sebou obrovské úspěchy. A kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat z tohoto oboru, budeme rádi. 726 46 48 48.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice už jsme vyřezávali motorovou pilou, ale dřevorubkyni tu jsme tady ještě neměli. Dneska se to všechno mění, protože Karolína Urbanová je tady s námi. A teď poprosím, už můžu říct, že jste mistryně republiky?
1: A trojnásobná.
0: Trojnásobná. A teď bude další mistrovství.
1: Ano.
0: Kolik vám je roku, Karolíno?
1: Je mi 24 let.
0: 24, takže v 21 jste už poprvé vyhrála.
1: Ano.
0: A potom každý rok.
1: A potom každý rok, ano.
0: Aha, že za měsíc vás to čeká znovu a v Lanškrouně byla kvalifikace. Jak se jí přesně jmenuje to mistrovství? Ono to má svůj název.
1: Ta kvalifikace se jmenuje Czech Cup a vlastně byly dvě. Jedna byla v Brně ještě měsíc dopředu a druhá byla v tom Lanškrouně. A tam se vlastně sbírají jakoby nejlepší časy, za ně body a kdo se kvalifikuje na mistrovství České republiky. Z mužů je to 12 mužů se mohlo kvalifikovat, celkově jich je třeba 25, 25. A z holek my jsme 4 holky, takže my jsme se kvalifikovali všechny.
0: Ono to je opravdu úsměvné, že vaše celá rodina, což jste 3+1, ještě se k vám přifařila.
1: Jo.

0: nejvyšším počtem bodů.
1: A teď si zkuste představit, že o tom vůbec nic nevíme a potřebujeme vědět, jak ty disciplíny probíhají, jak to vypadá. Už jste říkala, že potřebujete pilu, taky sekeru.
0: Tak máme 4 základní disciplíny a máme stoxo, to je s motorovou pilou, přeřezáváme 2 kolečka, řez vedeme ze zhora dolů a ten druhý ze spoda nahoru a musíme se vejít do 10 cm. Druhou disciplínou máme ruční pilu single back, kde vlastně takovou 2metrovou ruční pilou v podobnou kaprové pile a přeřezáváme 1 kolečko na čas taky. A pak máme sekací disciplíny se sekerama. Jedna se jmenuje underhand chop, sekáme vlastně pod nohami kmen a vždycky musíme vysekat do poloviny clean, otočit se na tom bloku a dosekat ho z druhé strany. A to samé ještě jakoby nastojato, takže standing block chop, kdy ten kmen vlastně stojí a musíme opět zase do půlky přesekat ten kmen, otočit se a doseknout ho z druhé půlky.
1: Pane, to je strašně náročné na fyzičku.
0: Je, no.
1: Že? Musíte nějak posilovat, abyste zvládala tenhle sport?
0: Určitě bych to doporučila jako všem, já také chodím do posilovny, že abych se jako udržovala fit a ten trénink je důležitý, aby vlastně člověk z toho hodně rychle jako dokáže vypadnout, proto i přes zimu se snažíme trénovat, i když nejsou žádné závody, tak jezdíme jako ke kamarádům do stodoly, máme stodolu a trénujeme hromadně a když dřevo není zmrzlé, teda zmrzlé dřevo nesekáme, to ničí sekery, ale jinak jako nepřetržitě trénujeme každý víkend.
1: Ano, které dřevo nejvíc ničí sekery, to nejtvrdší?
0: A samozřejmě nejtvrdší dřevo, ale na tvrdé dřevo se zase používá jiný úhel jako brusu těch seker, aby se tak rychle nevylomily a to, co sekáme nejčastější je topol černý, a my máme sekery, které mají úhel ostří třeba 13 stupňů, což je jako žiletka. A kdyby jsme s tím právě sekli třeba do toho dubu, tak automaticky máme potom ostří a můžeme kupovat novou sekeru.
1: A soutěží se, vy tam máte nachystané ty kmeny právě z toho topolu? Nebo?
0: Ano, jsou stružené na různé průměry, muži mají trošku větší průměr dřeva než ženy. A je to vlastně bez kůry kmen, nejlépe ze středového jako dřeva. A bez suku, nejlépe.
1: Jasně. A máte i trošku lehčí ty pily, přece jen jako ženy?
0: Motorové pily ne, ty jsou stejný, ty ruční pily máme kratší, protože jak nemáme takový nápřok jako muži, tak já mám třeba, ta moje pila je dlouhá 1,70 m. A ty sekery máme lehčí, kluci mají třeba okolo 3 kg tu sekeru těžkou, já mám třeba 2,50 kg, abych ji jako unesla. Protože když tam s ní třeba 30 vteřin máchám nad hlavou, tak abych ji ještě po 30 Jasně. vteřinách udržela nad hlavou.
1: Já bych vás potřebovala na svou zahradu, potřebuji srovnat živý plot, to byste měla hned.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: V pátek 29. května jedeme na venkov.
5: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
4: Regionální dobroty i odborné střední školy.
5: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
4: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
6: Ježiši Kriste!
5: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
6: Samice s tvrdými.
4: Těší se na vás Zdeněk Novák
5: i Lada Klokočníková.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme Karolínu Urbanovou, trojnásobnou mistryni České republiky. Ve sportu, který tady není tolik známý, je to sportovní dřevorubectví. A mluvili jsme tady o té fyzičce, která být musí, když na první pohled vy jste taková jemná, krásná žena, ale ty ruce, tam ta síla je, to je jasné, to byste jinak nemohla být takhle dobrá v tomto sportu. Je něčím nebezpečný, myslím, třeba na záda, až se hodně musíte přeci jenom ohýbat a podobně, co nejvíc trpí?
2: Je to tak, asi občas i ruce, když sekáte jako dlouho, tak vám tuhnou jako ruce, ty sekery mají třeba těch 3 kilo, tak už vlastně třeba když ty začátky jsou opravdu jako dlouhé, než se dostanete na nějakou úroveň, že byste sekala jako ten špalek třeba za 30 vteřin, jako já teďka.
1: Takže vy špalek, ten stopolu, jak je velký ten špalek?
2: 27 cm průměr.
1: Tak a nasekáte ho?
2: 30 vteřin, po 30 vteřin bych vždycky nejradši po 30 vteřin, ale teďka je to tak okolo těch 30 vteřin.
1: Na tenká polínka.
2: Teda, na dva bloky, jako oddělit ho, oddělit ho na dva bloky.
1: Já bych vás chtěla vidět, takhle ono to bude možné totiž, takže pozveme potom také ještě na mistrovství republiky a mistrovství světa. Ale ještě k tomu zdraví.
2: Já si myslím, že jako může kdokoliv, mám sestru, která je vlastně po operaci celý páteře a ten sport dělá úplně na stejné úrovni jako já, někdy lepší ještě než já a nějaký to neomezuje. Ale jsou závodníci, kteří občas jako trpí jako na záda nebo je z toho bolí záda, protože jste hodně v předklonu, ale je to o tom asi, jak se na ten závod jako připravíte, jakou máte tu fyzičku jako před. Já chodím do té posilovny, chodím občas běhat a snažím se jako být furt jako fit a nějak v pohybu, abych vlastně se nějak udržela i rychlá, jakoby, abych prostě měla výkon nějaký.
1: Teď jsme během písniček se trošku nasmáli tady, protože vy moc nejste příznivkyní takových těch aku, ne sekera, ale pil, protože vám to musí smrdět benzínem.
2: Je to tak, no, musí tam mít takový ten správný zvuk té motorové pily a samozřejmě ty aku nejsou špatné, ekologičtější určitě, ale a ten výkon to nemá takový jako ta pořádná benzínová motorová pila.
1: A s tou se pracuje na těch mistrovstvích? Ano. Nebo tam jsou i nějaké jiné typy?
2: Používáme sériově vyrábenou pilu Štyl 661. Pro každého jsou stejné podmínky a už jenom záleží, kdo je rychlejší. Kdo rychleji zvedne pilu ze země, kdo rychleji přeřízne obě ty kolečka, jak je precizní, jestli poslouchá tu pilu, jestli ji nedusí, nebo naopak, jestli na ní netlačí zase málo. Mm-hmm. Aby ten řez byl opravdu jako co nejvíc čistý a rychlej.
1: To jste se musela učit, že také podle sluchu, i kdybyste měla zavázané oči.
2: Je to tak, určitě ty první pokusy, tak to ta pila určitě trpěla, to jsem neslyšela, jak vlastně je ten správný chod, ale to vlastně tím tréninkem, tím řezání jako koleček, to je i v lese, to slyšíte, když už jako musíte trošku ubrat na té pile, že už ji moc jako přitlačujete, že nebere dřevo, že špatně řeže, tak a samozřejmě správně nabroušený řetěz, aby to řezalo.
1: Z toho budete dělat i práci bakalářskou, že jo? Nebo ano, máte na tohle téma?
2: Ano, psala jsem bakalářskou práci na téma a vlastně testovala jsem výrobce řetězů na tvrdé a měkké dřevině a na těch typech broušení a jaký to má vliv vlastně.
1: Takže si umíte sama nabrousit?
2: Ale já si všechno sama brousím, ano.
1: A doporučíte, máte nějaký tip pro lidi, kteří mají normální pilu doma a používají?
2: A věřte, co výrobci píšou, tak je pravda. Neskoušejte nic po svém. Já občas jako samozřejmě na ty závodní jako se snažím vymýšlet svoje nějaké broušení, ale je to už opravdu jako na těch profesionálech, jako nedoporučuji to nikomu zkoušet doma, protože musíte o tom řetězu vědět jako maximum, abyste věděli, co si můžete jako dovolit a troufnout jako nabrousit.
1: Dobře, ale přece jenom nějakou údržbu základní, aby vydržela dlouho ta pila, to byste mohla doporučit.
2: Ano, určitě jako ostření a správné kapaliny, kvalitní kapaliny, jako olej, benzín, mazat samozřejmě a čistit všechno, čistit řetěz, lištu, celkově tu pilu, filtry, údržba by měla být a na zimu zazimovat, na na jaře vyndat a projet a řezat.
1: Udělá to za vás někdo? Máte na to lidi nebo všechno sama?
2: Ale tohle to všechno zvládám sama, ale jakmile je nějaký technický problém, tak mám kamarády, kteří mi pomůžou.
1: No my v posledním našem povídání pozveme právě na ta mistrovství, kde můžeme vidět i Karolínu Urbanovou v akci.

0: Dřevorubecký sport. O něm tady dnes mluvíme s Karolínou Urbanovou, která se v tom opravdu vyzná, jak teoreticky, tak prakticky. A ještě jsme tady vůbec nezmínili bezpečnostní prvky, které samozřejmě musí být. Jak jsme řekli, máte se rády, hlavně ženy, že aby nedošlo k nějaké újmě. Jak vypadáte potom na té soutěži?
1: Je to tak, určitě říkáme, naše heslo je bezpečnost na prvním místě, takže když řežeme tou motorovou pilou, tak máme neprořezné kalhoty, máme ochranu očí, brýle a sluchu, sluchátka. A jakmile jde o ty sekery, tak máme takové železné ponožky na nohy, když sekáme ten kmen pod nohami, tak aby jsme se nesekli třeba, kdyby nám ujela rána, tak si můžeme vlastně useknout v rámci možností nohu, ale tím, že máme ty železné ponožky ještě v botách, tak oni tu sekeru zastaví, neříkám, že teda přežije palec, může se jako, něco se mu stát určitě může, ale minimálně ho budete mít na té noze.
0: Jak vypadá železná ponožka? Nemám si představit, že fakt lezu do železa.
1: A jako měli rytíři, takové ty kroužky, tak jo. Takhle jsou takové uháčkované, takové upletené ponožky pod koleno. Vlastně od spodního palce jsou vyvedené až vlastně pod koleno.
0: To musí být žůžo v létě potom v tom všem, když jste nastrojená, ještě máte vydávat co nejvíce fyzické síly.
1: A je to tak, je v tom teplo, ale já říkám, že teplo je lepší než zima, protože v zimě jste takový stuhlý, tak máme větší zima a železné ponožky, to je druhá zima na nohy, tak za mě radši teplo.
0: Pozvěte nás konečně už na ty závody. Nejdřív bude mistrovství světa.
1: A ano, za 6. až 7. června je mistrovství světa v Budapešti. Budem tam celkem 3 závodníci z České republiky. Já budu na mistrovství světa žen a Míra Větrovec bude za ruky, což jsou mladí kluci do 25 let na mistrovství světa. A třetí je trofy formát, tam bude Matyáš Klíma a to je vlastně v 4 disciplíny se sekají hnedka za sebou jeden člověk. Mm-hmm. To spojení všech těch 4 disciplín jako do jednoho závodu.
0: To je teda záhul pořádný.
1: Za každou zemi tam bude jeden závodník, takže i z Oceánie, z Austrálie přiletí vždycky jedna žena, jeden muž a jeden mladý kluk.
0: No, pro vás to bude taky zajímavé, protože uvidíte konkurenci ze světa.
1: Je to tak, no, konečně něco mimo Evropu. Já také lítám občas do Ameriky na závod, ale v Austrálii jsem ještě nebyla, tak právě se těším, že porovnám svoje jako výkony s těma zahraničníma a zaoceánskýma závodníkama.
0: Bude to vidět někde aspoň na internetu?
1: A všechno by mělo běžet online, určitě na YouTube a na Facebooku pod Still Timber Sport.
0: Mm-hmm. Tak na to se těším, teda to si vás tam najdu. No a mistrovství republiky, to se taky blíží?
1: To je na konci června, ano, protože tady na ten závod, na to mistrovství světa jsem se kvalifikovala z minulého roku, jelikož je dřív než ta republika, takže teďka vychází republika později a to se zase kvalifikuju, třeba doufám, na další rok na mistrovství světa.
0: Ano. A je nějaká akce, kde by laici, jako jsem já, jako je jistě mnoho našich posluchačů, se mohli podívat, jak to vypadá, třeba si i vyzkoušet? Máte nějaký i nábor pro lidi, kteří by měli zájem o to?
1: Ano, jsou tréninkové kempy a jeden se bude pořádat 26. až 28. srpna v Chudenicích na Plzeňsku a tam vlastně může přijít úplně kdokoliv a dostane vlastně všechno, bude mu propůjčeno, takže si může poprvé osahat tu sekeru, dostane ty ochranné ponožky, dostane špalek a může vesele sekat. Budou tam trenéři, kteří ho samozřejmě budou vést, jak to má dělat správně. A už je pak na něm, jestli u toho bude chtít zůstat, anebo si to jenom bude chtít vyzkoušet.
0: Úplně poslední otázka, kterou určitě učíte začátečníky, když jsme mluvili o té bezpečnosti, záleží na tom, jak se už postavíte k tomu špalku, abyste si hned neublížila v první vteřině.
1: A určitě ano, ale každý závodník si vlastně na svůj techniku přijde časem sám. Ze začátku je univerzální, kterou říkáme, jak by se to správně mělo dělat, ale já jsem třeba úplně odlišná než moje mamka nebo moje ségra, máme úplně jiný styl, ale začínali jsme úplně na tom stejným, ale časem jsme zjistili, který je pro nás rychlejší, jak třeba propojovat ruce nebo jak být jakoby výkonnostně rychlejší. Mm-hmm. No.
0: Tak ať jste úplně nejrychlejší, hodně úspěchů přeju a hlavně ať za pár dní ty státnice taky dopadnou na výbornou.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tak my se tady loučíme už s našimi hosty a jedeme dále. Díváme se zase do kalendáře a vidím, že je to 150 let od úmrtí historika a politika Františka Palackého. Mají ale dnešní děti představu o tom, co takový historik vlastně dělá. Pro odpověď si zašla do mateřské školy Tereza Beránková.
1: Víte, kdo to je historik?
2: Je horor. Horor, který se může natáčet.
3: Může to být film moc strašidelný, že se tam straší v kačence domů.
4: Strašidelný video.
5: Nám se mohlo něco stát, že to nějaká obloha mohla nějak svítit hrozně a to nějaký lidi mohli uteknout. A někdo tam přišel nějaký trh a mohlo to takhle to. Je tu šipku vyslat oranžovou, aby ty lidi umřeli.
6: Když přes 100 lety, tak mohli na ně zamířit blesk.
3: Můžou letět v letadle a být tam hrozná zima a může to letadlo zmrznout a oni umřít.
1: A co historik dělá?
7: To je takový pan, který se zajímá o věci přes 100 let a taky třeba o dinosaury, o třeba co mají v muzeu, o diamanty a tak.
5: Nebo o nějaký větvičky a nebo o nějaký strom, aby byly v pořádku a aby se nic nestalo.
3: To třeba doufá, by se neválčilo.
8: To je, že pán se zajímá o hodně, hodně staré věci.
1: A o jaké věci?
8: Ty, které takhle žili dávno.
1: A kdy dávno?
8: Když jsme

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Tak to už víme, kdo bude naším hostem u Alex. A teď si heknul Mirek Hruban.
3: No, protože jsem tady zavadil o klávesnici a zmizelo mi všechno, co jsem měl připravený. A dělám, je!
2: Já jsem se lekla, že se stalo něco horšího. Tak to se ale nic neděje, tak si to v klidu najdi. My máme dost času s našimi posluchači do 12 hodin. Ještě dobré dopoledne, pak se nám to přehoupne.
3: Ano.
2: Písničky od srdce začnou. A to bude rodeo jako vždycky.
3: Je to tak, zase bude určitě spousta vzkazů a pozdravu, tuším, že Filipové dneska slaví
2: Filipové,
3: svátek,
2: je to tak
3: nezapomeňte popřát. No a v dobrém odpolední, to už tady zaznělo vysílání, tak my to pustíme pro ty, kteří to ještě neslyšeli, souhrn z pondělního jednání pardubického zastupitelstva. Především teda budeme řešit smlouvy k výstavbě nové haly a i po kalamitě té kůrovcové zůstávají, byť je to už teda pár let, v lesích nespracované kůrovcové stromy. To se týká především těch malých vlastníků lesů. Jestli to je problém, tak to zjišťoval náš redaktor Pepa Kopecký.
2: Tak krásný poslech.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: České Třebové začaly opravy průtahu městem. Na střední školy se v druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků. Zemřel Richard Falber, bylo mu 85 let. A odpoledne bude slunečné, teploty až 31 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. České Třebové začaly částečné opravy silničního průtahu městem. Kvůli pracem by měli řidiči zejména v ulicích Rígrova a Moravská počítat s drobným zdržením. Doprava bude na několika místech řízená kyvadlově. Dnes budou také mimo provoz semafory na křižovatce u Tyršova náměstí. Veškeré práce by měly skončit tento týden v neděli. V pardubické části Černá Zábory odborníci předvedou, jak je možné pečovat o stromy pomocí tzv. Půdní injektáže. Speciální technologií ošetří tři vzrostlé lípy u křižovatky na Mětice.
4: Při půdní injektáži arboristé nejprve vzduchem uvolní tvrdou půdu kolem kořenů a potom do země vstříknou směs živin a hub pro zadržení vody. Ošetření má dřevinám pomoct lépe zvládat horko, sucho a prodloužit jejich životnost. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Hradec Králové vyčlenil 1 000 000 korun na koupy historického železničního mostu přes Labe ve čtvrti Plácky. Most zvaný Železňák radnice plánuje koupit od správy železnic za cenu šrotu. Následně ho chce přesunout o 30 metrů proti proudu a udělat z něj lávku pro pěší a cyklisty. Správa železnic most při chystané rekonstrukci trati nahradí novým, doplňuje náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
5: Cenný most vyrobený hradeckou firmou, nitovaná konstrukce. Měla to firma IPEN, za který pak byl po druhé světové válce Montas. Ty IPENovi nepřežili holokaust až na jednoho člena, takže myslím si, že i vůči ním to bude takové docela pěkné gesto a vlastně zachování památky. A můj názor je takový, že by pak po té rekonstrukci ten most mohl nést jejich jméno.
3: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu 8letá gymnázia nabízí asi 200 míst a 6letá asi 50. Skoro polovina uchazečů se v druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odboru. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu. Sport. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
6: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát a aby jsme ten zápas vládli. Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou ze silnice 337 v Třemošnici, nehoda osobního auta. Další nehoda na silnici 355 v Hrochovětýnci, to je nehoda dvou osobních aut. A stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody v Pardubicích v Teplé Houlici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 12 hodin 4 minuty, k tomu je úterý 26. května, s vámi je Český rozhlas Pardubice, přejeme pohodové poledne a od této chvíle jsou tu také písničky od srdce. Příležitost v našem vysílání někoho pozdravit, popřát, zpříjemnit den milým vzkazem. No my k tomu všemu, co sem naposíláte, připojíme i muziku. Tak kdo nám zahraje a zaspívá dneska? Jsou tu Činasky, je tady Hana Zagorová, YouTube, také třeba Radek Tomášek, Michal Tučný, Beatles, Jana Bartošová a startujeme s Jiřím Kornem. Hezké poledne, pokud obědváte dobrou chuť.
2: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Zpívat jako déšť, to byl Jiří Korn, který odstartoval úterní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. 26. května je právě dnes, už tady zaznělo, že v kalendáři jméno Filip, také Filipa, tak popřemýšlejte, jestli neznáte někoho s tímto jménem a pokud ano, vymyslete i nějaké hezké přání a pošlete ho sem k nám na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Do e-mailu se můžete rozepsat, pokud budete posílat SMSky, tam je potřeba být stručný, protože do textovky se vejde jenom 160 znaků a ještě je potřeba na začátek napsat slovo Pardubice, pak udělat mezeru a teprve pak psát, co máme vyřídit. SMS-kové číslo 90 011 04 a ještě telefon 726 46 48 48. Takže Filipům a Filipám posíláme gratulaci, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a písnička od nás navrch jako malý hudební dárek.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Československá superstar, příběh nekončí, je 12 hodin, 12 minut, posloucháte úterní polední písničky od srdce. Dobrý den, Míro, Jirka děkuje tetě a strejdovi do Hradce za gratulaci k narozeninám. S přáním pěkného dne Marcelce, Růžence, Marušce, Jirkovi, Vlastníkovi a synovi. Vybírám Beatles, díky, píše posluchačka.

Hrajte písničku Editě Kubalíkové, Evžinovi Dudkovi, Anetě Kopecké a Vladimírovi Hlackovi. Buďte sami sví a pořád stejní, babička a děda.

0: Další gratulace je před námi a tentokrát poletí až do Holic. Prosím, zahrajte pěknou písničku pro paní Jiřinu z Holic, která se v těchto dnech dožívá významného životního jubilea. Do dalších let jí přejeme hlavně hodně zdraví, hodně pohody a také kupu radosti v rodinném kruhu, aby si uchovala svůj životní optimismus a byla stále tak báječná žena. Gratulaci posílají přátelé z Pardubic, jmenovitě manželé Hlavsovi a Donátovi. Nějakou českou prosíme. Tak tady je.
1: Snad jsem si

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Zdravíme do redakce a prosíme o jednu písničku pro kolegu Fílu, který má dneska svátek. Všechno nejlepší přeje tým skvělých kolegů, je to i pro vás do rozhlasu. Díky, Marta nebo Marťa, tak my se připojíme a posíláme také velikou gratulaci k dnešnímu svátku.

písničkách od srdce vyřizujeme vaše vzkazy, které nám stále posíláte. Díky za ně. Teď budeme hrát pro mamku Zdenu, tetu Lídu a pro moji sestru Janu. Zahrajte jim jenom tak pro dobrou náladu nějakou pěknou písničku a už se na ně o víkendu moc těším, píše posluchačka Petra.

0: Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Žádná jiná a Radek Tomášek. Je 15:45, pokračují písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Poobědová pauza nás dnes zavedla ven do parku, ale je tam takové vedro, že už jsme zase v práci. Tak ať to hezky jde i v druhé půlce dne, to přeju sobě, kolegyni Martině a všem, kteří jsou také v práci a už se moc těší domů. Díky, píše Milena.

Nějakou českou, tak zní další požadavek, který nám dorazil do písniček od srdce pomocí naší SMS brány a budeme hrát jmenovitě Lukášovi, Jirkovi, Vlastíkovi do Truhlárny. Pozdrav a písničku posílá Simona.

0: Zase nám to uteklo jako voda, ty písničky od srdce. Koukám ještě na náš e-mail, jestli náhodou na poslední chvíli nedorazil nějaký vzkaz, ale vypadá to, že všechno, co jste sem naposílali, jsem úspěšně vyřídil. To znamená, že další zprávy, které nám sem přijdou na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, schovám zase na zítřek. Docela ještě YouTube nebo Vabidaněk, pak si dáme čerstvé zprávy s Otou Gutwirtem. No a potom Alex Minářová se svým hostem. Dneska k mikrofonu usedne ředitelka pražské zoologické zahrady Lenka Poliaková. Tak vám přejeme i dál pohodový poslech a klidné odpoledne.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Průjezd svitavami teď komplikuje u vlakového nádraží oprava inženýrských sítí. Parkoviště P1 ve Špindlerově Mlýně je uzavřené, zabralo ho staveniště nového mostu a lanovky. Navrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. A odpoledne bude slunečné, teploty do 31 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Na výjezdu ze Svitav ve směru na Lačnov začala rozsáhlá oprava inženýrských sítí. Řidiči musí v těchto místech počítat s objížďkami, upozorňuje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
3: Tato silnice by v roce 2028 měla přijít do vlastnictví města. Nyní vlastní ředitelství silnic a dálnic, ale vzhledem k vybudovanému obchvatu ji převede do vlastnictví města, opraví předtím ale celý povrch a my proto v současné době jsme vytipovali kanalizační řady, které je nutné opravit tak, abychom pak do nově opravené silnice nemuseli nijak zasahovat.
2: Oprava silnice z Lukavice do Býtova na Chrudimsku bude stát desítky milionů korun. Krajští silničáři teď vybírají dodavatele stavby. Součástí zakázky bude rekonstrukce úseků v obou obcích a taky opravy po pracích na nové kanalizaci. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova Mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz teď uzavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, upozorňuje ředitelský areálu René Hroneš.
4: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
2: Městský soud v Praze dnes zamítl dvě žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitostí v pražské Bubenči a Střešovicích za rok 2021 a 2022. Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 tisíc korun za rok. Podle soudu české úřady postupovali správně. Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonem v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu dominikánů v Jablonem. Lebku před dvěma týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalili do betonu a chtěli hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu výmuli.
1: Počasí.
2: Odpoledne je a bude v Pardubickém kraji znovu slunečné. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Povane slabý, postupně mírný severní vítr. Tlak slabě klesne, jeho předpověď ta je na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes celý den dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor si dejte na dopravní nehodu, která je na silnici 1/14, je to Moravská ulice. Je to v České Třebové, nehoda dvou osobních aut a s kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle od Janova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka Zoo Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Alex host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Vlastně nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat.
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. Vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle, v tom Mongolsku to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem je nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně, i když překvapilo znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda, věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl. A v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte. Čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudů, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufám,

0: já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to ještě úplně jako o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
1: Lenka Poliaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a

0: A teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
1: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
0: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejsk.
1: Jakože kompromis.
0: Je to kompromis.
1: Je to
0: s našimi
1: kompromis.
0: Dětmi.
1: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě?
0: Teď. Byli na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
1: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
0: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale také budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili. Takže budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
1: Do pražské zoologické zahrady zve jí ředitelka Lenka Poljaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice podpořili projekt multifunkční haly podnikatele Petra Dětka. Snížením odvodů pro živnostníky se dnes znovu zabývají poslanci. Fotbalisty Táborska čeká úvod ligové baráže na hřišti Baníku Ostrava. A zítřek bude slunečný, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
2: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
0: Celkem by hala měla stát asi 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě. Nejnavštěvovanější turistickou oblastí v kraji bylo v loňském roce Pardubicko. Podle dat Českého statistického úřadu tam přijela skoro čtvrtina všech návštěvníků regionu. Přispěly tomu hlavně velké akce v krajském městě, třeba Velká Pardubická nebo festival Czech Open.
3: Výrazně narostl taky zájem o oblast Kralického sněžníku a areál v Dolní Moravě. Lokalita láká návštěvníky hlavně na lyžování, turistiku a atrakce jako stezka v oblacích nebo visutý most Skybridge 721. Ve většině turistických oblastí v Pardubickém kraji byla loňská návštěvnost nejvyšší za posledních 14 let. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. 4 lidi zemřeli v Belgii při srážce školního mikrobusu a vlaku. Oznámil to belgický ministr vnitra Bernard Cantin. Podle něj zahynuli 2 mladiství, řidič a 1 dospělý. Nehoda se stala ráno na železničním přejezdu asi kilometr od obce Buggenhout. Co přesně se stalo, policie vyšetřuje. V době neštěstí podle vlámské veřejnoprávní televize svítila na semaforu červená a byly spadlé závory. V minibusu bylo celkem 9 lidí.
1: Sport.
0: Na Vítkovickém stadionu Baníku Ostrava rozehrají fotbalisté Táborska baráž o šance ligu. Jeho český celek nastoupí na hřišti Slezanu v 18 hodin. Přestože je ostravský tým favoritem, trenér Táborska Radek Kronďák je rád, že se jeho svěřenci s takovým soupeřem utkají.
4: Já jsem chtěl Baník. Já jsem chtěl prostě tuhletu konfrontaci, protože si dovedu představit, co se bude dít asi na Baníku, kde bude úplně narváno. A byla to velká výzva pro ty kluky, který vybojovali druhý místo v druhé lize. Před x lety, když jsem hrál fotbal, já by tohle byl postup. Takhle to je jenom baráž, vlastně asi s tím nejtěžším protivníkem, který nás mohl potkat.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, v Orlických horách výjimečně přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na vyšetřování dopravní nehody, která se stala v Lanškrouně ve Dvořákově ulici, nehoda motorky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Úterý 26. května s vámi je Český rozhlas Pardubice, 4 minuty po 14. Přejeme krásné, prosluněné odpoledne, dejte si něco dobrého, aby vám to v práci hezky utíkalo, může být nějaký malý zákuseček, k tomu káva, a my k tomu zahrajeme písničky, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Buty, Petra Spáleného nebo Reddy Kirken a uvidíte, že ten pracovní den bude ubíhat nejenom příjemněji, ale snad i o něco rychleji. No a kromě muziky nabídneme i další řadu aktuálních informací. Stavba největší hokejové haly na světě v Pardubicích má podporu zastupitelů. Možná už jste postřehli tuhle informaci. Zastupitelé včera schválili plánovací smlouvu mezi městem a podnikatelem Petrem Dětkem, který chce arénu pro 25 000 diváků postavit na nové cihelně. Další podrobnosti nabídneme už za pár okamžiků, ale samozřejmě nebude to jenom o tom. Budeme mluvit třeba také o graffiti, vydáme se za sportem. Zkrátka je to hodně, co nás čeká. Tak zůstaňte s námi a přejeme ještě jednou pohodové úterý a Filipům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Dobré odpoledne.

dlouho spím. To byl Petr Spálený, ladíte Český rozhlas Pardubice. Ještě jednou hezké odpoledne. Grafity na nejrůznějších stavbách, vagonech a dalších objektech asi mnohem víc lidí naštvou, než potěší. Na druhou stranu, když se díla chopí zkušený umělec, výsledek může stát za to. Šedý kout to oživí, kolem jdoucí zaujme. Je nepotřeba, aby grafity vzniklo na místě, kde nespůsobí škody. I proto Pardubice hledají vhodná místa pro legální grafity a street art. No a jako vhodný se zdá být Anenský podjezd, anebo takzvaná myší díra na Karlovině. Ne všechny podchody a plochy, které by se nám jako legální pro grafity líbily, lze ale k tomuto využít, buď proto, že jsou už připravené k opravě a budou se kompletně předělávat, nebo zkrátka nejsou v majetku města. V případě Anenského podjezdu město nejspíš navrhne témata, jako je pardubická historie, podobu motivu radnice také schválí, no a myší díra by patrně mohla být místem bez obsahových regulací. Samozřejmě budou ale jasně stanovená pravidla, která vyloučí například diskriminační nebo rasistické motivy. Město první legální plochu pro grafity poskytlo v roce 2015, druhou v roce 2018. No a grafity nebo street art můžou umělci bez rizika postihu dělat v podchodu pod železniční tratí v ulici K Pardubičkám a také v podchodu, který je v ulici Dašická u železničního přejezdu. V roce 2017 pak služby města Pardubic u sprayerů objednali malbu na stěnu svého areálu, to dodnes můžete třeba mít, když jedete kolem autem na Sezemice. No a posledním počinem je zeď u sokolského areálu na Tyršově nábřeží, kde tento týden vznikají sportovní motivy. Celé to dění tam sledují i naši redaktoři a už zítra v 9.15 vám nabídneme i zajímavou reportáž plus video, už teď můžete zkouknout na sociálních sítích, na našem Instagramu a také Facebooku.

0: Pohodová muzika pro pohodové odpoledne, které stále trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Tohle byly Buty nad stádem koní, je 14.21. Pardubice podpořili stavbu největší hokejové haly na světě. 31 ze 37 zastupitelů včera schválilo plánovací smlouvu k projektu mezi městem a miliardářem Petrem Dětkem, který chce arénu postavit na nové cihelně. Práce na projektu za zhruba 12 miliard korun mají podle investora začít ještě letos v létě. Jednání zastupitelstva sledovala i reportérka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak hlasování probíhalo?
1: Tak přestože si myslím, že šlo o jeden z nejsledovanějších bodů zastupitelstva v letošním roce, hlasování proběhlo poměrně klidně a rychle. Jak už si řekl, zastupitelé až na výjimky smlouvu schválili a podpora projektu zaznívala i během zhruba hodinu a půl dlouhé debaty, která hlasování předcházela. Proti přijetí byl například zastupitel Filip Sedlák z hnutí Naše Pardubice, opoziční zastupitel, který navrhoval, aby o plánování smlouvě rozhodli občané v referendu. Do debaty se zapojil i jeden z občanů, který kritizoval, že město projekt dostatečně neřešilo s obyvateli. Jednání města s Dětkem trvala téměř 2 roky a podle primátora Jana Nadrchala z hnutí ANO šlo o nejsložitější smlouvu, kterou Pardubice kdy řešili.
2: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města. A myslím si, že to rozhodnutí, které zastupitelé dnes učinili, je opravdu správným krokem pro další rozvoj Pardubic.
1: Na jednání zastupitelstva včera dorazil i podnikatel Petr Dědek. Přijetí smlouvy je podle něj další krok pro to, aby získal stavební povolení.
3: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
1: O stavební povolení už Dětkova firma požádala, s výstavbou chce začít ještě letos v létě.
0: Co přesně město získalo schválením plánovací smlouvy?
1: Podle vedení radnice získali hlavně jistotu, že město nebude platit sanaci komunální skládky pod budoucí halou, která má podle odhadu investora stát zhruba 1 miliardu 200 milionů korun. V dokumentu zároveň není ani dříve kritizovaný příspěvek na provoz haly. Při jednáních se totiž řešilo, že by město přispívalo na halu 30 milionů korun ročně po dobu 20 let.
0: Hala má při velkých akcích pojmout až 25 000 návštěvníků. Řeší smlouva i dopravu?
1: Ano, podle dohody koupí od města investor pozemky na Hůrkách a postaví tam nový parkovací dům s kapacitou pro 1500 aut. Vybuduje tam i terminál MHD, který prodá za 1000 korun dopravnímu podniku, který ho bude provozovat. Na závěr dodám, že výstavba haly má podle Dětka stát zhruba 12 miliard korun. Konkrétní podobu financování včera ale odmítl komentovat. Ročně chce v hale pořádat zhruba 100 akcí.
0: Jak probíhalo včerejší jednání zastupitelstva, přiblížila Anna Svobodová. Děkujeme, hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Podvod Honzy Nedvěda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my vyrážíme za sportem. Pardubičtí basketbalisté jsou jedno vítězství od postupu do finále. V pátém semifinálovém utkání totiž dokázali vyhrát nad Brnem 90-75 a v sérii vedou 3-2 na zápasy. Utkání ale nebylo z pohledu Východočechů tak jednoznačné a jednoduché. Více nejenom o něm si řekneme s redaktorem Otou Gutwirtem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Měli Pardubičtí od začátku zápasu navrch nebo k výhře museli dojít až v další fázi zápasu?
2: Ne, úplně ne. Ten první poločas Pardubickým nějak dvakrát zvlášť nevyšel. Skončil v poměru 42-40, to znamená jenom dvoubodovým rozdílem v neprospěch Brna. A sám trenér Jan Šotnal mluvil o tom, že si měli hodně co rozříkávat po tom prvním poločasu a bylo hodně co rozebírat. Nakonec ve třetí čtvrtině Pardubičtí vyhráli o 5 bodů a v té závěrečné už o 8, takže teprve v tom druhém poločasu si Pardubičtí vytvořili ten rozhodující náskok, který tedy mimochodem v tom pátém zápasu byl vůbec nejvyšší z těch 5 dosavadních. Pardubice vyhráli 90-75.
1: V čem Pardubičtí zatím v sérii zaostávají a co by potřebovali zlepšit?
2: Jo, ono to není jenom v téhle sérii, ale v podstatě je to celé se to prolíná celým tím ročníkem. Pardubičtí mají problém na doskoku, jak na útočném, tak na obraném doskoku. Brno sice má vyšší hráče, to je pravda, ale Pardubičtí prostě v tom doskoku by potřebovali být aktivnější a potom by i ty výsledky pro ně byly, řekl bych, jednoznačnější a mohli by ty zápasy vyhrávat vyšším skóre, ale zase na druhou stranu dokázali uplatnit jiné svoje dovednosti v tom včerejším zápasu, v tom pátém semifinále. No a to se nakonec ukázalo jako dostatečné a Pardubičtí, jak už jsme zmiňovali, nakonec vyhráli tím nejvyšším rozdílem, ale ten doskok, to je prostě problém a mluví o tom třeba Jan Šotnar, hlavní trenér Pardubic.
3: Brno je prostě silný tým, pořád se bavíme o tom stejný, má vysoký těla, vysoký chlapy, to my prostě nemáme, přeskákali nás o 16 doskoků a prohrál o 16 doskoků a vyhrál o 15 bodů, musíte být v těch ostatních věcech hodně dobrý a myslím, že v těch ostatních věcech hodně dobrý a hlavně dobrý poločas byli.
1: Jak důležitý může být právě pátý zápas, po kterém Pardubičtí vedou 3-2?
2: No minimálně tam bude ta psychologická výhoda, protože Pardubice 3-2 vedou. Jako první tým v téhle sérii dokázali vyhrát doma, protože dvakrát předtím vyhrálo Brno v Pardubicích, dvakrát potom Pardubice zase na brněnské palubovce. Teď poprvé se radoval domácí celek a Pardubičtí vědí, že jsou jedno vítězství od toho postupu do finále, kdežto Brno si zase musí uvědomovat, že už nesmí zaváhat, že nebude mít šanci na opravu a musí Pardubice porazit dvakrát za sebou Brněné po tom prohraném zápasu, ale samozřejmě hlásili, že se zpátky v sobotu uvidíme v Pardubicích, takže věří, že ten zápas dostanou do toho až možného rozhodujícího, nebo tu sérii do toho možného rozhodujícího sedmého duelu, ale potřebují vyhrát to šesté utkání a ta drobná psychologická výhoda tentokrát bude na straně Pardubic.
1: Pokud by se Východočechům povedlo postoupit, jak výrazný úspěch by to pro Pardubické byl?
2: Velký, protože Pardubice by byly poprvé ve finále v samostatné lize. Pardubickým se povedlo vyhrát český pohár. V letošním ročníku českého poháru skončili na druhém místě, když prohráli s Nymburkem, takže Pardubičtí zažívají velmi dobrou sezónu, ale do toho finále se to zkrátka

0: nejvýznamnějším celkem té ligy, pokud by se jim tedy povedlo postoupit do finále, tak by došlo na ten očekávaný souboj prvního s druhým, to znamená Nymburka a Pardubice.
1: Říká Otak Uzvěrt. Díky, hezký den.
0: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 3:45 je tady naše rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem? To prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdými.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Za 6 minut tady bude 15 hodin a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice se teď vypravíme za hranice našeho kraje. V Bobrové na Žďársku žije necelých 900 obyvatel, mají tam školku a také základní školu a v ní byla paní učitelka, která před lety vedla přírodovědný kroužek. Jednoho dne jí přiletěl na zahradu včelí roj, no a tak se obrátila na tehdy začínající včelařku paní Ivanu Řezníčkovou. No a takhle nějak vznikl včelařský kroužek, který při škole funguje už 20 let. Roj tehdy dostal domov v půjčeném úlu a stal se součástí přírodovědného kroužku. Ten už tedy ve škole momentálně nemají, ale včelařský kroužek, ten, jak už jsem říkal, funguje pořád a stále láká nové mladé včelaře. V minulosti vyhráli děti z kroužku několik soutěží a před 2 lety získali i pohár ministra zemědělství. Podle paní Řezníčkové jsou úspěchy něco, co pak láká další nové členy. V současnosti jich je jen z první a druhé třídy 20, no a kvůli velkému zájmu už jsou na škole dokonce 2 včelařské party. V druhé z nich jsou starší děti, které se v tomto školním roce hodně věnovaly sloukání rámků a výrobě úlů. No a vrcholem jejich snažení samozřejmě bývá stáčení medu. První je čeká přibližně za 2 týdny, další potom o letních prázdninách, kdy už bude nutné začít včely překrmovat a také léčit. I u toho, představte si, děti asistují navzdory tomu, tedy že mají letní prázdniny. Jinak školního medu mají v Bobrové někdy i 100 kilogramů. Mimochodem i v našem kraji bychom našli školy, které se věnují chovu včel. Na vlastní oči jsme to například viděli třeba na základní škole v Červené Vodě, odkud jsme vám loni na jaře nabídli přímý přenos a o chovu školních včel byla řeč. Dokonce jsme i na památku trošku toho školního medu dostali a byl vynikající.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Česká pošta kvůli problémům svého smluvního partnera uzavřela pobočku v Běstvině. Cenový strop na naftu i benzín zítra klesne asi o 30 haléřů. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Kanadu. A zítřek bude slunečný, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otak Gutwirth. Česká pošta dočasně uzavřela pobočku v Běstvině na Chrudimsku. Patří mezi 9 pracovišť, kde kontroly prokázaly chyby v hospodaření. Chyběly 100 000 korun na výplaty důchodu nebo poukázek. Provoz těchto poboček pro poštu zajišťoval obchodní partner a státní podnik s ním ukončil smlouvu. Klienti o peníze nepřijdou, ujišťuje mluvčí České pošty Matyáš Vítík.
6: Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou. Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
5: Ve Vysokém Mýtě bude pokračovat obnova oken historické radnice. Minulý rok je poškodilo krupobytí a město zatím nechalo vyměnit okna v prvním patře. Letos budou práce pokračovat v přízemí, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestranici.
7: Po konzultaci s památkáři jsme vyměnili jedno křídlová okna za špaletová okna, která tady historicky byla a odpovídají tedy historickému vzhledu budovy. Letos chceme vyměnit ta samá okna v přízemí, vlastně historické budovy a radnice, aby ten vzhled byl ucelený.
5: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvíc za 44 korun a 56 haléřů, to je o 28 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41,40. Vláda včera taky rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpíkal 2/3 stříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Sport. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
8: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas vládli. Počasí.
5: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno. Od severu přechodně oblačno a v Orlických horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 25 až 28 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme velmi dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehodu máme hlášenou z České Třebové v Litomyšlské ulici, nehoda dvou osobních aut se zraněním a na silnici 1/14 počítejte s komplikacemi a zdržením jak na průtahu Třebovou u sídliště Lhotka, tak taky mezi Českou Třebovou a Třebovicemi.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Na některých místech v Pardubickém kraji stále zůstávají suché kůrovcové stromy. Vlastníci dřevo nestihli zpracovat a mrtvé kousky lesů mohou způsobovat problémy. K tématu se vrátíme a dostaneme už za pár okamžiků v tom dnešním dobrém odpoledni. Také vás pozveme za kulturou a budeme si hrát písničky, které nestárnou, jsou připravené. Tentokrát v podání Heleny Vondráčkové, Marie Rotrové a nebo třeba také Petra Muka. Je úterý 26. května, 4 minuty po 15. přejeme pohodový poslech a přejeme i všechno nejlepší Filipům k svátku.
9: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje za chvilku Kabát nebo také Eňa, muzika, na kterou se můžete těšit, a my dál přejeme příjemný poslech.
1: Počasí.
0: Jak to bude s počasím ve zbytku dnešního dne a také v dnech následujících zjistíme právě teď, a to s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: Skoro se mi chce říct letní, protože byť jaro, tak ty teploty jsou hodně vysoko. Jak to momentálně vypadá? Co nás čeká dál dneska?
2: Možná budeme moct říct i tropický, protože ty teploty už se dotýkají 30 stupňů Celsia, tak uvidíme, jestli to těch 30 někde přeleze. Ano, oblze jasno nebo polojasno. Během potom noci ubývání oblačnosti a v noci 15 až 12 minimální. Zítra o něco chladněji, bude nás přecházet od severozápadu slabá studená fronta. Ta nám přinese jenom nějakou zvětšenou oblačnost, ale srážky skoro žádné a potom nějaké ochlazení na čtvrtek. 25 až 28 ještě by mohly být ty teploty, ty by vystoupaly před tou frontou. A vítr byl trošku se nám rozfouká, bude mírný a potom přechodně i čerstvý, severozápadní až severní. 4 až 8 metrů za sekundu a někde se může vyskytnout i naraz kolem 15 metrů za sekundu a ve čtvrtek potom za tou frontou by se nám ochladilo. Tam ty maximální teploty pouze do 24 stupňů.
0: Takže čtvrtek nejchladnější den tohoto týdne, byť tedy to nebude tak, že bychom klepali kosu, to určitě ne. No a pak pátek, sobota, neděle, tam to zase poletí nahoru?
2: Teploty spolu nahoru, pátek bychom se už mohli dostat se k nějakým 26 stupňům, o víkendu potom i nějakých 28 stupňů. Zatím to je pravda, že o víkendu už by se nám mohly objevit i první nějaké přehánky nebo i bouřky.
0: Říká meteorolog Imrich Drapák, my děkujeme za informace a do Hradce Králové přejeme pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Kuby Magický v podání skupiny Kabát doznívají v úterním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Už jsem ve spojení s kolegou redaktorem Josefem Kopeckým, který také čas od času vyrazí do lesa. Dozvěděl jsem se, že dneska to hodlá zkontrolovat. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nám pak dej vědět, jak to dopadlo, ten houbařský lov.
1: No, na magické houby to ještě asi nebude.
0: Nicméně my nebudeme mluvit o houbách, budeme mluvit o kůrovcové kalamitě, která sice skončila, ale v lesích stále zůstávají na některých místech nevykácené mrtvé stromy. Ne všichni vlastníci stihli včas dřevo zpracovat a to se týká i některých oblastí v Pardubickém kraji. Odumřelé stromy by přitom mohly znamenat riziko. Jaké? Tak o tom budeme mluvit právě s Josefem Kopeckým. A tak se rovnou zeptám, jak velká plocha mrtvého lesa po kůrovci zůstala.
1: Je to víc než 2000 hektarů, tohle číslo ale platí pro celé Česko, nejen Pardubický kraj. Krajské úřady svoje vlastní přehledy nemají, spoléhají se na data z Národního lesnického institutu, který analyzuje satelitní snímky. Poslední výstup je z loňského září a podle něj bylo na území republiky přes 2300 hektarů nespracovaného kůrovcového dřeva. Ale je potřeba dodat, že to není nijak velké číslo, protože celková plocha lesů v Česku je 3 miliony hektarů. Konkrétně v Pardubickém kraji zůstaly menší nevytěžené plochy, hlavně v oblasti Železných hor a také v okolí Moravské Třebové.
0: A v čem je hlavní problém? Mohl by se z těchto stromů kůrovec znovu šířit?
1: To snad ani ne, stromy jsou mrtvé a kůrovec už v nich není, problém může být bezpečnost, kmeny jsou nestabilní, to se může časem zhoršovat a stromy mohou padat a ohrozit návštěvníky lesa nebo právě houbaře. Podle Pardubického kraje jsou to hlavně lesy malých soukromých vlastníků, kteří nestihli splnit stanovenou lhůtu a dřevo zpracovat. A často jsou to majitelé třeba i z jiných regionů, pro které je složité těžbu zajistit.
0: Aktuálně větší komplikací je pro lesníky sucho. Jak ovlivňuje Pardubický kraj?
1: Ano, to je mnohem větší problém a ta situace připomíná stav z roku 2018, kdy kůrovcová kalamita naplno vypukla. Pod normálem jsou hladiny řek i podzemních vod, bylo málo sněhu, který by situaci vylepšil, do toho se přidaly poměrně vysoké teploty. Podle webu Intersucho patří Pardubický kraj k nejvíce postiženým. Velkou část území už zasáhlo výjimečné až extrémní sucho. A když se vrátíme k lesům, tak na nich už se sucho projevuje. Podle webu Dendro Network, který zkoumá deficit vody v půdě, trpí stromy hlavně na Pardubicku, Orlicko-Ústecku a také Svitavsku.
0: Stav lesů nejenom po kůrovcové kalamitě přiblížil redaktor Josef Kopecký. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví?
1: Opravená a znovu průchozí. Od června zase i s otevřenou vyhlídkou. Co všechno pardubickou zelenou bránu potkalo v posledním roce a půl? Jak jsou si její aktuální podobou spokojení odborníci? Smířili se s tím, že dál nemá fasádu, což si odhlasovali občané v referendu? A proč se nepřišlo dřív na díry v konstrukci a poškozené zdivo? Opravdu se to dá svést na dobu před mnoha desítkami let? Zeptáme se památkáře Jana Krátkého. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Před 150 lety zemřel muž z tisícovky, historik, politik a spisovatel František Palacký. Zaspekulujete si občas na burze? Tak potom Dow Jonesův index je váš nejlepší kamarád. Jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu byl poprvé vypočten před 130 lety, v roce 1896. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů, před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám.
2: Tak to vypadá v noci na Václavském náměstí. Ampliony hlásí neustále nová a nová čísla. Volební výsledky se slévají v mohutnější a mohutnější proud.
1: Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
2: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraté.
1: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic. Jako 12 znamení zvěrokruhu, 12 měsíců v roce, 12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 12 olympských bohů, 12 desek římského práva či 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie.
3: Příští stanice, depo Hostivař.
1: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
3: Depo Hostivař, konečná stanice.
1: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
4: Hájek, Kundrátek, dává pas.
1: První gól naší hvězdy byl i vítězným.
4: Stál Kubalík ještě posledně. Jo!
1: A když přišla těsně před koncem pojistka,
4: David Kempf,
1: celá země mohla začít slavit. Na to

0: Vysočinou.
1: Není to tak časté, aby regionální scéna uvedla světovou premiéru. Ta pardubická má štěstí, že díky hostujícímu režisérovi Filipu Nukolsovi a jeho oblíbenému autorovi Williamu Klimáčkovi. Tentokrát s komedií Kurýr má zpoždění. Jisté je, že režisér se do Východočeského divadla po 3 letech rád vrátil a Miladě Velehradské se svěřil, jak to vlastně se svou profesí má.
2: Já jsem tady vlastně doma, protože pocházím z Ústí nad Orlicí. Vyrůstal jsem v Čenkovicích v Orlických horách, takže pro mě jsou jako Pardubice vlastně domov. 2 roky jsem ředitelem Městského divadla v Mostě.
3: Jak si vybíráte herce?
2: Takže většinou se setkáme s dramaturgyní, člověk má nějakou představu té inscenace, jako velmi hrubou. Popisuje jí takový jako casting těch herců. Ta role by měla být mladá holka, do světa s energií. Tohle to je spíš takový melancholický typ a vlastně ta dramaturgie i s ohledem na provozní věci svoje a na nějaký dramaturgický plán, tak vám nabízí ty herce a vy si pak z nich v nějaký dohodě jako vybíráte to konkrétní obsazení.
3: Jaký jste režisér?
2: Divadlo prostě není demokratický, jo? To neznamená, že ten režisér má křičet a má si autoritu vymáhat agresivníma prostředkama. Ale prostě v jednu chvíli musíte mít to právo veta, jako říct, že takhle to bude, takhle jdeme. U sebe vždycky potlačuju to ultimátní vidění té inscenace a hodně se snažím vycházet z těch lidí. Taky jejich práce je to odehrát a vaše práce je to dát do nějakého smysluplného celku, aby z toho vyšel nějaký příběh a to možná bylo i hezký na tom jevišti.
3: Která ta fáze té tvorby vás nejvíc baví?
2: No, tak já musím říct, že to se různě jako měnilo v průběhu let a moc mě baví teď takzvaně právnicky přistupovat k případu. Tam se vám otevřou všechny ty možnosti a zahlídnete nějaké krásné věci třeba. No, pak mě nikdy moc nebavil takový ten závěr už toho zkoušení. To, jak když opracovává Michelangelo, no, tak z toho mramoru se snažíte udělat nějakou formu, už to dohlazujete, doděláváte a tak dále.
1: Říká režisér Filip Nukol, se kterým si povídala Milada Velehradská. Teď už ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice opět muzika. Před námi jsou Smoky, Hana Zagorová a za chvilku i dnešní dobrá rada našeho spotřebitelského odborníka. A breathless drive on a downtown street.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Rande u zdinářku Hana Zagorová a je 15.50, tedy skoro za pár sekund. Spotřebitelský servis nevynecháme ani dnes a tentokrát dostanete návod, jak postupovat, když narazíte na podvodný anebo podezřelý internetový obchod. Zeptali jste se našeho spotřebitelského odborníka Josefa Černého.
1: Paní Kamila by ráda věděla, jak mohou existovat e-shopy, které nabízejí produkty pod cenou. A když se u nich někdo objedná, jenom přijmou peníze, ale nikomu zboží nepošlou. Bohužel si sama nepřečetla recenze, takže také naletěla. Paní posluchačko, prodej nebo lépe řečeno nabídka produktů pod cenou je pouze finta, aby prodejce spotřebitele nalákal na objednání výrobku, který, jak sama píšete, nikdy nepošle. Je to samozřejmě podvodné jednání, na které je potřeba upozornit Českou obchodní inspekci a ta zařadí takového prodejce do seznamu nespolehlivých.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Moravská Třebová zpřístupnila dopravní hřiště i pro veřejnost. Parkoviště P1 ve Špindlerově Mlýně je uzavřené, zabralo ho staveniště nového mostu a lanovky. Na střední školy se v druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků a zítřek bude znovu slunečný, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Cvirt. Moravská Třebová otevřela dopravní hřiště nově i pro veřejnost. Dosud sloužilo městské policii pro výuku školáků a pořádání soutěží. Teď ho může využívat každý, kdo si chce osvojit pravidla silničního provozu v bezpečném prostředí.
2: Areál je konstrukčně i stavebně přizpůsoben výhradně pro aktivní pohyb. Je ideálním místem pro nácvik jízdy na kole, koloběžce, odrážedle nebo kolečkových bruslích. Návštěvníci tam najdou simulaci reálných dopravních situací, které pomáhají dětem získat jistotu dřív, než vyrazí do skutečného provozu. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: V České Třebové začaly částečné opravy silničního průtahu městem. Kvůli pracem by měli řidiči počítat se zdržením zejména v ulicích Rígrova a Moravská. Doprava bude na několika místech řízená kyvadlově. Dnes jsou taky mimo provoz semafory na křižovatce u Tyršova náměstí. Veškeré práce by měly skončit tento týden v neděli. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova Mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz teď uzavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, upozorňuje ředitelský areálu René Hroneš.
3: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
0: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi 50. Skoro polovina uchazečů se v druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně Barbaru Marii Vili. Informovala o tom prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji slunečno jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, v Orlických horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 25 až 28 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky zítra čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nejsou. Silnější provoz v centru Pardubice, zdržení v koloně na příjezdu do Litomyšle od Janova a na 14. u Třebové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
5: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
1: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, tady je chládek.
0: Bezvá, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý,
3: promiň Jiříku. Uh-huh. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přesně. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si pretrhol.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
2: Fero zdravný. To je také po slovensku, Fero.
3: Fero, Fero. Taky je po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku náš Mirča. Mm. A podruhý se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobývat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo. A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout... nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká, děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové.
0: Inscenaci.
1: Ano. A on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a pány, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Carmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky, hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka, Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: Zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena. Zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak, další prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak jako lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: jako vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom
2: tak
5: všem
2: myslím,
5: neví.
2: Že to známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Takovou nějakou, co se neví a to třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší ano. Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme pěkně.
10: Zdraví, paní Carmínko, na shledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomosem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to by se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, dál to bude ještě lepší.
12: Jo.
11: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No, jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No,
12: no to je. To
11: a on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne mistře, ale slavíci.
12: No, jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou, mě by se to taky líbilo.
11: To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak se jaksi v Japonsku maká a stavá. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být ukradený.
12: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientu.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On má těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: No, čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh?
5: Ještě no, prostě všechnu, čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme, to je konec. Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje to Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci, no.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já na tom, já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte...
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch a,
4: já vím,
3: a moc se to líbí.
4: Děkuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, nashledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál, dobrý den, halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zasměvostla paní Majerovou.
3: Ano.
5: Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Duzánkou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z Bosovny Strašnice, jméno ji nic neřekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, jestli jsem
3: Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět. Ano.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: Já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady, tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově, že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela, no všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte, on povídá, a já vás vzácná paní nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat, no, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: Ono, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našla motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20.
1: To kulaté.
2: Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle
2: ona,
1: skrz ano, obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Teresce, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na
2: není tak důležité.
1: Je.
2: ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře,
2: moc ráda.
1: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva.

0: Dva našim rodinám předváděli výstup Holíče, si se
1: pamatuješ? Ano, ano, pompejském amfiteátru.
0: A tam nás napadlo poslat...
1: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro, a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový, jako... otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já jednou takhle vidím jednou krásnou barevnou fotku pompejské amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal mistr Eduard Kohout, Praha Kampa. To stačí. A teď jsem napsal srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gol. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z toho prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
0: jako
1: profesorovi,
0: velkou legraci,
1: jako velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Get se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
4: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
3: A toho neslýcháme zas tak často.
4: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
3: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Riknovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska z Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Tady je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stální hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak to...
1: Vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak, děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil s ním specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice podpořili projekt multifunkční haly podnikatele Petra Dětka. Hradec Králové koupí od Správy železnic historický železniční most přes Labe. Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmu je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. A zítřek bude slunečný, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
4: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
3: Stavbaři na venkově mostu v Pardubicích pokračují v odstraňování provizorních přejezdů ve středových jízdních pruzích. Malá mostní provizoria umístěná nad výkopy jsou už pryč. Zbývá odbourat poslední zbytky nájezdových ramp a opravit izolaci mostu. Správa a údržba silnic počítá s úplným zprovozněním mostu Pavla Vonky na konci července. Hradec Králové vyčlenil 1 000 000 korun na koupy historického železničního mostu přes Labe ve čtvrti Plácky. Most zvaný Železňák radnice plánuje koupit od Správy železnic za cenu šrotu. Následně ho chce přesunout o 30 metrů proti proudu a udělat z něj lávku pro pěší a cyklisty. Správa železnic most při chystané rekonstrukci tratě nahradí novým, doplňuje náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
5: Cenný most vyrobený hradeckou firmou, nitovaná konstrukce. Měl to firma IPEN, ze který pak byl po druhé světové válce Montas. Ty IPENovi nepřežili holokaust až na jednoho člena, takže myslím si, že i vůči ním to bude takové docela pěkné gesto a vlastně zachování památky. A můj názor je takový, že by pak po té rekonstrukci ten most mohl nést jejich jméno.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server i rozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmu prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření. Třeba právní posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřená. Do české muniční iniciativy přispívá o polovinu míň zemí než loni. Aktuálně jich je 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje. Pokles počtu přispěvatelů pro ní ale představuje nové obtíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že ji Česko bez finanční podpory bude jen koordinovat.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, v Orlických horách výjimečně přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Provoz na hlavních tazích i ve velkých městech se také sklidnil. Stále počítejte se zavřenými vedlejšími silnicemi v okolí Sezemic kvůli výstavbě obchvatu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Buďte vítáni, opět začíná souhrn toho nejdůležitějšího, co se v pardubickém regionu stalo. Na některých místech v našem kraji stále zůstávají suché kůrovcové stromy. Podrobnosti řekneme za chvíli. Podíváme se i do Vysokého Mýta, kde chystají historicky první food festival. Mýto žije jídlem. Také se vrátíme ještě k možnosti nechat si zdarma vyšetřit kůži a znaménka. A samozřejmě nebude chybět ani hokej, protože čeští hokejisté dnes zakončí základní skupinu světového šampionátu v hokeji, a to zápasem proti Kanadě. No a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Petra Nadě, Valdemara Matušku, na Beach Boys a nebo Jiřího Korna.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Limana Matušky, za chvíli Petr Naď bude tu s nohami na stole, ale teď je připravený a v plné zbroji Ota Gutwirth, aby vám prozradil, jaký byl dnešek, tedy úterý 26. května.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na některých místech v Pardubickém kraji stále zůstávají suché kůrovcové stromy. Vlastníci dřevo nestihli zpracovat a mrtvé kousky lesu mohou způsobovat problémy. Víc v našem vysílání už za chvíli. Na výjezdu ze Svitav ve směru na Lačnov začala rozsáhlá oprava inženýrských sítí. Řidiči musí v těchto místech počítat s objížďkami, upozorňuje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
3: Tato silnice by v roce 2028 měla přijít do vlastnictví města. Nyní vlastní ředitelství silnic a dálnic, ale vzhledem k vybudovanému obchvatu ji převede do vlastnictví města, opraví předtím ale celý povrch a my proto v současné době jsme vytipovali kanalizační řady, které je nutné opravit tak, abychom pak do nově opravené silnice nemuseli nijak zasahovat.
2: Nejnavštěvovanější turistickou oblastí v Pardubickém kraji bylo v loňském roce Pardubicko. Podle dat Českého statistického úřadu tam přijela skoro čtvrtina všech návštěvníků regionu. Přispěly k tomu hlavně velké akce v krajském městě, třeba Velká Pardubická nebo festival Czech Open. Oprava silnice z Lukavice do Bítova na Chrudimsku bude stát desítky milionů korun. Krajští silničáři teď vybírají dodavatele stavby. Součástí zakázky bude rekonstrukce úseků v obou obcích a taky opravy po pracích na nové kanalizaci. Česká pošta dočasně uzavřela pobočku v Běstvině na Chrudimsku. Patří mezi 9 pracovišť, kde kontroly prokázaly chyby v hospodaření. Chyběly 100 000 korun na výplaty důchodů nebo poukázek. Provoz těchto poboček pro poštu zajišťoval obchodní partner a státní podnik s ním ukončil smlouvu. Klienti o peníze nepřijdou, ještě mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
4: Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou. Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
2: Ve Vysokém Mýtě bude pokračovat obnova oken historické radnice. Minulý rok je poškodilo krupobytí a město zatím nechalo vyměnit okna v prvním patře. Letos budou práce pokračovat v přízemí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: nohami na stole, to by chtěl být každý, víte, ještě aby to vydělávalo peníze. Petr Nať tomuto ale peníze zjevně vydělalo a my teď ale sundáme nohy ze stolu a půjdeme se projít do lesa. Kůrovcová kalamita skončila ale v lesích. Bohužel stále zůstávají na některých místech nevykácené mrtvé stromy. Ne všichni vlastníci totiž stihli včas dřevo zpracovat a to se týká i některých oblastí v našem kraji. Odumřelé stromy by přitom mohly znamenat riziko. Jaké? Tak o tom budeme mluvit mimo jiné s redaktorem Josefem Koveckým. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, jak velká plocha mrtvého lesa po kůrovci tedy zůstala?
1: Je to víc než 2000 hektarů, tohle číslo ale platí pro celé Česko, nejen Pardubický kraj. Krajské úřady svoje vlastní přehledy nemají, spoléhají se na data z Národního lesnického institutu, který analyzuje satelitní snímky. Poslední výstup je z loňského září a podle něj bylo na území republiky přes 2300 hektarů nespracovaného kůrovcového dřeva. Ale je potřeba dodat, že to není nijak velké číslo, protože celková plocha lesů v Česku je 3 miliony hektarů. Konkrétně v Pardubickém kraji zůstaly menší nevytěžené plochy, hlavně v oblasti Železných hor a také v okolí Moravské Třebové.
0: A v čem je tedy hlavní problém? Mohl by se z těchto stromů kůrovec třeba znovu rozšířit?
1: To snad ani ne, stromy jsou mrtvé a kůrovec už v nich není. Problém může být bezpečnost, kmeny jsou nestabilní, to se může časem zhoršovat a stromy mohou padat a ohrozit návštěvníky lesa nebo houbaře. Podle Pardubického kraje jsou to hlavně lesy malých soukromých vlastníků, kteří nestihli splnit stanovenou lhůtu a dřevo zpracovat. A často jsou to majitelé třeba i z jiných regionů, pro které je složitější těžbu zajistit.
0: A aktuálně větší komplikace je pro lesníky sucho, tak jak ovlivňuje Pardubický kraj?
1: Ano, to je mnohem větší problém a ta situace připomíná stav z roku 2018, kdy kůrovcová kalamita naplno vypukla. Pod normálem jsou hladiny řek i podzemních vod, bylo málo sněhu, který by situaci vylepšil, do toho se přidaly poměrně vysoké teploty. Podle webu Intersucho patří Pardubický kraj k nejvíce postiženým. Velkou část území už zasáhlo výjimečné až extrémní sucho. A když se vrátíme k lesům, tak na nich už se sucho taky projevuje. Podle webu Dendro Network, který zkoumá deficit vody v půdě, trpí stromy hlavně na Pardubicku, Orlicko-Ústecku a také Svitavsku.
0: Stav lesů v našich krajích, tedy hlavně v našem Pardubickém kraji, hlavně po kalamitě způsobené broučkem oblíbeným Járou Cimrmanem, tedy kůrovcem, jsme řešili se Josefem Koveckým. Josefe, děkujeme, hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: padnout teplotní rekord z roku 1868, kdy bylo naměřeno něco málo přes 31,5 stupně Celsia. Nejchladněji pro zajímavost bylo o rok dříve, tedy v roce 1867. Bylo jenom lehce přes 2 stupně nad nulou. Inu na svatého Filipa tráva již rozkvítá, říká pranostika.
1: Počasí.
0: A co nám k počasí na další dny řekne Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu? Dobrý den, tak pane Drapáku, začneme tím, jaká bude středa 27. května.
2: Je tam něco chladněji, bude nás přecházet od severozápadu slabá studená fronta, ta nám přinese jenom nějakou zvětšenou oblačnost, ale srážky skoro žádné a potom nějaké ochlazení na čtvrtek. 25 až 28 ještě by mohly být ty teploty, ty by vystoupaly před tou frontou a vítr byl trošku sám rozfouká, bude mírný a potom přechodně i čerstvý, severozápadní až severní, 4 až 8 metrů za sekundu a někde se může vyskytnout i náraz kolem 15 metrů za sekundu a ve čtvrtek potom za tou frontou by se nám ochladilo. Tam ty maximální teploty pouze do 24 stupňů.
0: A co víkend?
2: Teploty spolu nahoru, pátek bychom se už mohli dostat se k nějakým 26 stupňům, o víkendu potom i nějakých 28 stupňů. Zatím to vypadá, že o víkendu už by se nám mohly objevit i první nějaké přehánky nebo i bouřky.
0: Říká Imrich Drapák, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, tady je Jiří Korn a neplakej.

0: Jestli jste sledovali televizní show Hell's Kitchen, tak si nejspíš budete pamatovat soutěžící Kateřinu. Tahle vizážistka a fitness trenérka je ze Svitav a o víkendu se chystá na nový food festival Mýto žije jídlem do Vysokého Mýta. Víc si můžete poslechnout na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Byla totiž hostem Dobrého rána u Jakuba Malého. A Jakub Malý si s Kateřinou Hocek povídal v dnešním Dobrém ránu třeba i o tom, jak to bylo vlastně celé na té nedávné soutěži.
1: Jde o kulinářské výzvy, které tam vlastně my plníme a je to teda především pro kuchaře, pro profesionální kuchaře, ale letos vlastně v Česku se udělalo i pro amatéry, takže proto jsem se tam dostala třeba já. A vlastně zažijete se tam ten chod té kuchyně jako takové a jak říkám, je tam spousta výzev, je tam vlastně klasický servis, který se dělá v restauracích a pro mě to třeba bylo úplně něco novýho.
2: Co vás k tomu přivedlo, že jste se rozhodla jít do téhle televizní soutěže?
1: Já miluji vaření, já miluji gastronomii, miluji vaření a miluji výzvy. Já jsem hodně soutěživý člověk, takže asi tohle mě k tomu přivedlo, ale nevěděla jsem, jak náročný to bude.
2: Ano, pekelná kuchyně to.
1: Přesně tak, doslova.
2: Na obrazovce to vypadá místy až drsně. Je takové i to natáčení?
1: To natáčení bych řekla, že bylo ještě drsnější teda. Ono samozřejmě do té televize, my jsme tam byli vlastně 24/7, pořád. My jsme tam spali, my jsme tam bydleli, my jsme byli pořád spolu a do té televize máte vlastně hodinku času, kdy musí se stříhat úplně všechno z toho, co my tam děláme, takže bylo to drsnější.
2: A jak jste nakonec dopadla v té soutěži? Kolikátá jste byla?
1: Já jsem vlastně byla úplně poslední z těch amatérů, takže jsem se umístila na 4. místě a skončila jsem vlastně mezi profíkama, mezi lidma, kteří jsou spoustu let v kuchyni, v gastronomii. A takže nechci se chválit, ale myslím si, že to byl docela dobrý výsledek na to, že jsem si myslela a říkala jsem všem, že druhý den budu doma. Tak jsem vydržela docela dlouho.
2: A s Kateřinou se můžete osobně potkat už tuto sobotu, protože to bude premiérový food festival Mýto žije jídlem ve Vysokém Mýtě. Tak Kateřino, těšíte se?
1: Já se těším strašně moc. Vždycky se těším, když se můžu setkat takhle i s fanouškama nebo vlastně s lidma, takže já se těším moc.
2: Jaká tam bude vaše role? Co přesně vás čeká?
1: Já tam budu mít svou cooking show. Vlastně bude to moje teprve druhá cooking show, takhle live před lidma. Takže uvaříme si něco dobrýho, bude tam vlastně od nás Hell's Kitchen i Paťo, takže no, uděláme si něco dobrýho, můžou to pak od nás ochutnat lidi, takže bude to super.
2: Paťo se stal vaším kamarádem?
1: Paťo je můj dobrý kamarád, Paťo je skvělý, já si myslím, že každý, kdo ho sledoval už jenom v televizi, jak se musel zamilovat, takže pokusíme se tam udělat krásnou show.
2: Takže můžou se z té soutěže vzejít nějaká skutečná přátelství?
1: Určitě můžou, jako my jsme toho, myslím, hezký důkaz a samozřejmě je to pak složitější, protože každý má ty povinnosti jiný, má práci, vrátíte se do té reality, ale ty přátelství určitě vzniknou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: V Pardubicích si dnes zájemci mohli nechat zdarma vyšetřit kůži a znaménka před klinikou Homea Klinik v Pardubickém Sýtkově. Byl totiž v rámci Evropského dne proti melanomu pro veřejnost připravený stan. Melanom je jeden z nejnebezpečnějších typů rakoviny kůže, no a podle odborníků jeho výskyt stále roste. U stanu byl i náš regionální stopař Milena Potůčková, no a Jitka Slezáková se ptala, jak často bychom na kontrolu znamének měli vlastně chodit.
2: Preventivní návštěva dermatologa je zapotřebí jednou za půl roku až rok, a to hlavně pro osoby se světlou pletí, s velkým počtem znamének anebo s rodinnou anamnézou melanomu. Jinak k samovyšetření pokožky slouží takové pravidlo, kterému se říká ABCDE. Vychází to z angličtiny a znamená to postupně A asymetrie. Asymetrie to je stejné, B border, to je ohraničení toho znamenka, C je jako color, tedy barva, D diameter, průměr, a E jako evolution, tedy vývoj v čase. Doporučuje se pravidelná kontrola jednou za 3 měsíce, třeba před zrcadlem, a to hlavně pokud je průměr toho znamenka větší než 6 mm, tak je samozřejmě vhodné ho sledovat, třeba i fotit, porovnávat ho v čase, anebo přímo to konzultovat s lékařem.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: V pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
5: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
4: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: úterý 26. května je naplánováno celkem 6 zápasů základních skupin. Pro některé účastníky vlastně dneškem také světový šampionát končí. Je to případ Maďarska. Maďaři podlehli Lotyšsku 1-8 a také případ Dánů. Dánové prohráli s Norskem 4-3 po prodloužení. Teď aktuálně Spojené státy americké, které bojují o přímý postup do čtvrtfinále, vedou nad Rakouskem 4-1 a Švédové se Slováky svádí také přímý souboj o postup do čtvrtfinále. Zatím vyznívá lépe pro Švédy, kteří vedou po dvou třetinách 3-2. No a večer ještě svedou souboj zatím největší favorité Švýcaři s Finskem a také čeští hokejisté, kteří zakončí základní skupinu zápasem proti Kanadě. Největší otazník visí pochopitelně nad tím, jak čeští hokejisté zvládnou zlepšit herní výkon po porážce s Norskem 1-4. Petr Kadeřábek má podrobnosti.
1: Rozhodně bych to nebral jako nějakou potupnou prohru, protože opravdu to, co předvedli Norové nebo co předvádí na tomhle turnaji, a fakt klobouk dolů před tím, jak oni hráli, a myslím, že odehráli jeden z nejlepších zápasů, co myslím i tady na turnaji nebo celkově v nějakém horizontu posledních let. Určitě si nemyslím, že by nás ta prohra nějak měla semlít, ba naopak, prostě si to musíme poučit. Máme 24 hodin na to se dát nějak dokupy a prostě musíme vyhrát s Kanadou.
2: Říká odhodlaně útočník Jiří Černoch. Výhra nad Kanadou, jedním z největších favoritů na zlato, by výrazně českým hráčům zvedla před čtvrtfinále sebevědomí. Zámořský celek má v sestavě velké hvězdy, včetně Crosbyho nebo Celebrínyho. Přesto by paradoxně mohla jeho hra Čechům vyhovovat. Na turnaji zatím hráli nejlepší hokej proti papírově silnějším celkům.
3: Ty silnější soupeři vždycky chtějí hrát spíš jako víc hokej, více držet na tom puku, víc tvořit, což někdy může vyhovovat, že? Tak povedlo se nám to se Švédama, když Švéd taky se snažil víc tvořit, my jsme dali rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládnem.
2: Věří Jakub Flek. Jenže k tomu je potřeba, aby se národní tým probudil střelecky. V dosavadních 6 zápasech dokázali Češi soupeři nastřílet během 1/3 3 branky pouze ve zmíněném duelu se Švédskem a pak v závěru utkání s Itálií.
1: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde, a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas zvládli.
2: Nabádá Jiří Černoch. To slovo zvládli, ale nemusí nutně znamenat vítězství.
4: To je nejdůležitější, tou Kanadou se připravit na čtvrtfinále, to znamená se hrát daleko lepší utkání a nemyslím si, že tak rozhoduje úplně výsledek jako předvedená hra, aby jsme se měli od čeho odrazit směrem čtvrtfinále, který se pro nás je nejdůležitější.
2: Říká trenér Radim Rulík. Zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Lucie Bílé si můj pán v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, který už dospěl do svého finiše 8 minut před 18. hodinou před folkovými pohlazeními Víti Troníčka. Tak nabídneme, co nás čeká zítra. Tak třeba Mezinárodní hudební festival Letohrad, ten se letos bude konat už po 25. a na tuto akci vás v zítřejším dobrém ránu pozve organizátor festivalu František Vaníček. Do radioporadny přijde odbornice na klimatizaci systémy Jana Kopová, no a zítra náš regionální stopař, konkrétně Tereza Brázdová, bude sledovat, jak ve Vysokém Mýtě připravují festival Mýto žije jídlem. Tyršovo nábřeží podél řeky Chrudimky v Pardubicích zase oživí barevní cválající koně, hokejisté, atleti a také basketbalisté. Podrobnosti uslyšíte od Ondřeje Wolfa a zájem o denní stacionáře v našem kraji roste, tak přineseme vám přehled kapacit v našem kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nejvíc turistů v kraji loni zavítalo na Pardubicko. Potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích zbyly bakterie salmonely. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Kanadu. A zítřek bude slunečný, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Nejnavštěvovanější turistickou oblastí v kraji bylo v loňském roce Pardubicko. Podle dat Českého statistického úřadu tam přijela skoro čtvrtina všech návštěvníků regionu. Přispěly k tomu hlavně velké akce v krajském městě, třeba Velká Pardubická nebo festival Czech Open.
3: Výrazně narostl taky zájem o oblast Kralického sněžníku a areál v Dolní Moravě. Lokalita láká návštěvníky hlavně na lyžování, turistiku a atrakce jako stezka v oblacích nebo visutý most Skybridge 721. Ve většině turistických oblastí v Pardubickém kraji byla loňská návštěvnost nejvyšší za posledních 14 let. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
2: V Poličce zprovoznili první venkovní galerii, vitríny, ve kterých bude město vystavovat umělecká díla především výtvarníků z regionu, nechala radnice namontovat v Hradební ulici, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
4: V současnosti jsou ve vitrínách umístěna díla žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů a právě jejich práce tak galerii symbolicky otevřeli a oživili průchod Hradební ulicí. Do budoucna počítá město s obměnou vystavených děl a se zapojením dalších autorů.
2: Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není, lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarville Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární zprávy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvíc za 44,56 Kč. To je o 28 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41,40. Vláda taky rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Sport. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20:20 nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
5: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, a aby jsme ten zápas vládli. Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno. Od severu přechodně i oblačno a v Orlických horách se výjimečně mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S mírným zdržením počítejte na silnici 1/14 na úrovni Semanína.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
6: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať je folkařina, na škuli kotlíkařina. Hurá!

soir.

Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.

je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský ventil, bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lenk.

Folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem. Český rozhlas Pardubice.

kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

Také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí. No. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen práskne dveřma a vydrží trucovat celý život. Já ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pěti lidi.

0: to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbile. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Trníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Česká pošta kvůli problémům svého smluvního partnera uzavřela pobočku v Běstvině. Moravská Třebová zpřístupnila dopravní hřiště i pro veřejnost. Na střední školy se v druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků. A zítřek bude slunečný, teploty do 28 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Česká pošta dočasně uzavřela pobočku v Běstvině na Chrudimsku. Patří mezi 9 pracovišť, kde kontroly prokázaly chyby v hospodaření. Chyběly 100 000 korun na výplaty důchodu nebo poukázek. Provoz těchto poboček pro poštu zajišťoval obchodní partner a státní podnik s ním ukončil smlouvu. Klienti o peníze ale nepřijdou, ujišťuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
2: Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou. Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
0: Oprava silnice z Lukavice do Býtovan bude stát desítky milionů korun. Krajští silničáři teď vybírají dodavatele stavby. Součástí zakázky bude rekonstrukce úseků v obou obcích a taky opravy po pracích na nové kanalizaci. Moravská Třebová otevřela dopravní hřiště nově i pro veřejnost. Dosud sloužilo městské policii pro výuku školáků a pořádání soutěží. Teď ho může využívat každý, kdo si chce osvojit pravidla silničního provozu v bezpečném prostředí.
3: Areál je konstrukčně i stavebně přizpůsoben výhradně pro aktivní pohyb. Je ideálním místem pro nácvik jízdy na kole, koloběžce, odrážedle nebo kolečkových bruslích. Návštěvníci tam najdou simulaci reálných dopravních situací, které pomáhají dětem získat jistotu dřív, než vyrazí do skutečného provozu. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu 8letá gymnázia nabízí asi 200 míst, 6letá pak 50. Skoro polovina uchazečů se v druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Marii Vili. Informovala o tom prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo.
1: Počasí.
0: Zítra bude znovu slunečno, od severu přechodně oblačno a v Orlických horách se mohou objevit výjimečně přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici 360 u Dolní Dobrouče.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Navrhla jste, abychom v dnešním Hezky česky probrali slovo bordura. Kde se vzalo? No to je sice pěkné, paní magistro, ale já bych nejprve rád věděl, co znamená. Je to nějaký generační problém, že vy to víte a já ne?
2: Ne, myslím si, že je to u mě nemoc z povolání, protože při těch korekturách čtu všechno možné, ale dost často čtu třeba kunsthistorické texty a tam je to samá bordura. Jakmile jde o nějaké zdobné památky architektonické, tak tam na borduru narazím každou chvíli.
1: No tak to řekněte, co to je.
2: To jsem ještě neřekla.
1: Je to zdobné, tak spíš vy ženy asi budete vědět, ale já teda netuším.
2: Dobře, tak v tom výtvarném umění je to konkrétně takové ornamentální orámování třeba nástěnných maleb nebo nějaké výzdoby a to orámování tvoří rostlinné nebo zvířecí motivy. To je taková specialita. No ale když byly naše děti malé, tak jsem jim chtěla vyzdobit pokojík a nakonec té zdi dolů, kde jsem to malovala, tak jsem nalepila borduru. Bordura je totiž i taková ta ozdobná páska tapetová. A nebo třeba dřív babičky naše přišívaly na záclony borduru. Byl to zkrátka ozdobný okraj.
1: No a teď můžeme tedy přistoupit k tomu, odkud to slovo přišlo, když už konečně víme, co znamená.
2: Tak a teď konečně k tématu.
1: Já bych řekl, to je zdobné, to bude něco z francouzštiny.
2: Jasná věc.
1: Jo?
2: No jo. Ale zajímavé je, kde se to slovo vzalo v té francouzštině. Protože bordura tedy ve francouzštině taky znamená nějakou obrubu, ale původně znamenala prkenou obrubu. A je to slovo příbuzné se slovem bordel, také v té francouzštině, a to slovo znamenalo chatrč z prken. Tedy jakýsi prostor olemovaný zase prkny, ohraničený. No a dnes ten bordel ve francouzštině, ale i u nás, když můžu přejít trošku. Mm-hmm. Převzali jsme totiž nejen borduru, ale i ten bordel, ale ve francouzštině i u nás to dnes znamená nevěstinec, nebo nějaký nepořádek, nebo rámus. No a s těmi prkny to v té francouzštině souviselo tak, že první bordely ve významu nevěstince byly prkené boudy postavené v přístavech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucon zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucelní spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Lajera Tešukar Šuněven. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o svatém přijímání a pozveme vás na světový romský festival Camoro. Teď už kapela Deladap.

0: Festival Camoro odstartoval v neděli 24. května. Večerní Camoro Party na pražském Střeleckém ostrově. Začal tak 28. ročník největšího romského festivalu na světě, který během týdne nabídne 7 koncertů, desítky doprovodných akcí, tradiční průvod centrem Prahy i program věnovaný připomínce romského holokaustu. Na zahajovacím koncertě natáčel Dušan Vagaj se zakladatelkou festivalu Jelenou Silajdžič.
1: Prostě jedeme, několikrát to vypadalo, že skončíme, pak jako, když se propojí jako romsko-balkánská energie, tak to má nějaký výsledky. Jako, nejsou vždycky super, ale v případě Camora už jsme se dočkali, jako dožili 28. ročníku a díky skvělém týmu, který to dělá. Někteří jsou tady už 20 let, někteří jsou 15, 10 a některý rok, ale to jsou ty, kteří potom budou pokračovat dále.
2: Jak je těžký vlastně s těma zaměstnancema, když to tak řeknu, spolupracovat?
1: Tak to už asi 10. generace, která se školí a učí prostě co a jak dělat a tak dále. Nejlepší, jestli jsme něco vůbec dokázali udělat v životě, je, že jsme naučili nejen práci jako na Camoru, ale že jsme, věříme tomu, hodně dali do života spousty mladých Romů, kteří teďka jsou na různý pracovní pozici, nejenom tu se týká kultury, ale obecně dodělali školu, prostě dali svůj život do pořádku, jsou vzory tím dalším mladými lidmi, učí se, pracují a tak dále. A samozřejmě, že na tom Camoru tady je speciální, specifická energie, kde jsme všichni spolu, ale převážně Romy. Romy mají dělat romský věci, ale spolu samozřejmě s dalšími. Prostě to Camoro je planet pro sebe a ten planet má být takhle, jak vypadá Camoro, myslím.
2: Jsme na Střeleckém ostrově, kde vlastně začíná Camoro. Jeleno, já se zeptám, vzpomenete si, kde pro vás byl úplně ten nejlepší ročník?
1: No, nespomenu se, jako právě tu KTV udělal jako krásný retro mini dokument z roku 1999, byl to první ročník Camora. A já jsem se opravdu u toho rozbrečela, když jsem viděla Věru Bílu jako na první ročníku. Já jsem u Radžepou takový prostě nejvýznamnější jako romský, jako hudebníci a zpěváci, jako zpěvačky na země kouli. A my jsme v tom roce měli 14 skupin jako romských, 14 států a to bylo něco. A tak úplně mě to dojalo, ale každý ročník má něco svýho, jako problém je, že teďka to je takhle, jako možnosti jsou menší, než byly 28 let zpátky, ale jedeme a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
2: Na co se posluchači můžou tento ročník těšit? A na co se těšíte vy nejvíc?
1: Úvodní koncert, pak je potom Gypsy Jazz, kde budeme mít velký hvězdy, jako budeme mít například Mariusa Predu, který je největší cymbalista na země kouli, jako který bude hrát Gypsy Jazz, jako což bude jako úplně perlička. A pak budeme mít například tradiční hudby, budeme mít poprvé skupinu z Litvy nebo z Moldavska, jako, což jsou takové pecky. Jako. A co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl tak kvalitní, dobrý a různorodný. Tam je několik divadel, několik performanců, tam jsou filmy. Co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl lepší a strašně se na to těšíme. No teďka je to mnohem jednodušší, než když jsme začínali. Bez internetu, bez prostě manažeru, bez ničeho. A vůbec nevím, jak jsme dávali dohromady 14 států nebo skupina. To vůbec nevím, přes námi, přes příbuzný, Bůh ví jak. Teďka je to jednodušší technicky, protože právě, jak říkám, je internet, prostě jsou informace, jsou sociální sítě a mnohem jednodušším způsobem se schání jako skupiny. Za prvé, Camoro není jen hudební festival, my pořád to zdůrazňujeme, protože Camoro i vzniklo takhle, že prostě jsme naštvali a chtěli jsme ukázat, že prostě ponižovat vůbec Romy, ponižovat romskou kulturu a umění, to nejde, to se nesmí prostě dělat. Bude, říkám, různý žáry, budou různý jak umělecký a kulturní prostě záležitosti a tak dále, ale jako ten základ je pořád ta tradice.
0: Na festival Camoro nás pozvala zakladatelka Jelena Silajdžič. Více o programu se dozvíte na stránkách festivalu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a vám ho zpříjemnil Milan Kroka. Obřad prvního svatého přijímání, podobně jako křest, bývá spojen s velkými rodinnými oslavami. Je to velký den, při kterém se schází širší rodina a událost symbolizuje soudržnost a solidaritu. Eucharistie má pro tradičně věřící Romy hluboký duchovní a iniciační význam. Iveta Durdoňová se zúčastnila této události v kostele svatého Víta v Kolíně.
1: Paní Ferencová, vy jste maminka dvou dcer. Co to pro vás znamená, jako pro maminku?
2: Tak je to hezká událost, je to událost, která se vlastně děje jednou za život. Že nejdřív křest, pak svatý přijímání, potom biřmování.
1: A jak jste připravovala děvčata?
2: Připravovali se celý půl roku. Paní Marta, ona za nima každý týden chodila a připravovala je na to, co tady mají dělat a jak to tady bude probíhat.
1: Ty šaty jsou svatební. Nechala jste je šít nebo jste je kupovala?
2: Jsou kupovaný a vlastně to svatý přijímání má být jakoby něco jako svatba.
3: Nezapomeňte tedy na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otrocovi, ten tě vyvedl po velké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíři po pustině bez vody. Ten pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sítil na poušti mána, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Jano, co to pro tebe dneska znamená?
4: Teď znamená to pro mě docela dost, protože svaté přijímání už jsem chtěla dost dlouho a konečně se mi to splnilo. Svaté přijímání to znamená druhý křest, přijímáte Boha a věříte více v Boha.
1: Ty jsi četla i z Bible jednu z pasáží, jak dlouho jsi se připravovala?
4: Tak příprava byla dlouhá, cca asi měsíc, dva.
1: Vaneso, co pro tebe to znamená?
5: Tak znamená to pro mě hodně velká sláva a jsem ráda, že můžu být součástí, jakože. Jsem stávala hodně brzo, aby jsem se všechno připravila.
1: Příprava na svaté přijímání trvá půl roku. Museli jste něco splňovat?
6: Musí mít zpověď, ty, který jdou na přijímání, a musí mít křest, že jo? Jinak přijímání být nemůže.
1: Maruško, chodila jsi na modlitby?
7: Ne, jenom na takovou faru, kde jsme se modlili, mluvili jsme o Bohu a také jsme se vlastně na to učili.
1: Vy chodíte na faru, jak dlouho tam chodíte?
5: Já tam chodím už od malička, bude to asi nějaký 7 let.
1: Maruško?
7: Asi už 2 roky.
1: Paní Moravcová, vy jste dneska připravovala jak děvčata, tak chlapce na svaté přijímání. Každý rok je připravujete. Co to pro vás znamená?
8: No tak já jsem věřící, že jo, a pro mě je to jako Boží chléb, takže dar z Ježíšovi, který je nám pro pozuzení a to první vlastně mají takový slavnější, no. Tak jsem ráda, že aspoň někdo pokračuje po křtu takhle a dává ještě děti na to svatý přijímání, na biřmování už méně, no.
1: Co všechno musí splňovat?
8: Musí být věřící, pokřtěný a musí s tím rodiče souhlasit, nebo ty děti, že jo, samozřejmě. A to je všechno, pak jenom příprava, zpověď a už je svatá.
1: Pak dále se nějak s dětmi pracuje?
8: Jo, většinou se scházím, většinou dál. Chodím za nima podle toho, v jaký jsou vesnice nebo městě.
1: Vy chodíte do Kolína i do Kutné Hory?
8: Taky na Kutnohorsko, ale taky Danimburskou, všude, kde mám ty děti, nebo oni, jak se stěhují, tak někdy i do Peček, do Týnce, tady byli z Týnce dneska, protože původně bydleli v Kolíně, ale teď už přes Pečky do Týnce nad Labem.
1: Je to vlastně kroužek náboženství pod římskokatolickou farností Kolín. Co dále vy připravujete na tento rok?
8: Tak dále ještě na to biřmování, kdo půjde, protože je v říjnu biřmování.
1: Co znamená biřmování?
8: No, to je dospělost křesťana a modlitba za dary Ducha Svatého. Musíte mít první svatý přijímání a potom už můžete jít běžování.
1: Co to znamená pro ty děti nebo dospělá?
8: Hlavně je to tak, že to uděluje biskup, takže ono je to setkání s biskupem.
1: Myslíte si, že to mají už jenom jako tradice?
8: V některých rodinách jo, protože to mám vlastně pořád nějaký ty rodiny dál, co se to děje, že jo, takže to pořád jakoby jedna rodina, jeden rod a tak dále, takže vlastně ty někteří rodiny to prostě nepraktikují.
1: Vy jste civilní pastoreční asistentka, co vy ještě připravujete tento rok pro děti?
8: No, tak určitě jedeme na vejlet, s některýma maminkama jedeme do zoo a potom na ty jednodenní vejlety s nima jezdím.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách dozorte za Stipem. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl Teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
2: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
3: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
4: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
3: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
5: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
3: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a taky 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Martina Hyklová.
6: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za 15:15 proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si 2. místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice nadále počítejte se silným provozem kamionu z 11. kilometru. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice na 3. kilometru a na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka Zoo Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Zase nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5-kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevíde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako mile, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. Vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navracení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, tak dále. Vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat. Jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem. Jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu. A to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou. Tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle v tom Mongolsku, to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně, i když překvapilo znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda, věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudů, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme. A velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to
0: jak
1: tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: A má se k světu. Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a hosti povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková

0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis. Je to s našimi kompromis. Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď?
1: Byly na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale taky budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve jí ředitelka Lenka Poljaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvar. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis. Vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas. Zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještění se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudák. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí město zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Lankočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
5: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
3: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny je z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den. Později bude uložená do hrobu v kryptě.
6: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
7: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Wright. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená, ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
8: Neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
8: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
7: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 stojí nákladní auto s defektem, blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jehož úvodu prozradil Johnny Cash, že jeho hlavním námětem bude věc zvaná láska. Takhle si zaspomínal Pavel Bobek na lásku ze školních let.

Karla Osmanská z Taxmany a příjemná verze country jedničky a záhy celosvětového hitu Jacka Greena There Goes My Everything z roku 1978 s českým textem Ronalda Krause Tam, kde jsi s láskou měl žít. Láska se samozřejmě velice zusta objevuje i v zámořských originálech. Třeba v roce 86 tvrdil bluegrazový fenomén Ricky Skaggs, že láska tě jednou dostane.

Mnohokrát zpíval o lásce pochopitelně i Valdemar Matuška. Možná vzpomínáte na duet s Olinou Blechovou Láska je lék. Podstatně mladší je jeho nahrávka inspirovaná slavnou Carolinou skupiny Alabama, kterou text Ivo Fischera proměnil v tajnou lásku. A Michal Tučný z Fešáky vám teď nabídne alespoň kousek lásky.

I Tomáš Linka dnes dorazil z Fešáky, aby vám prozradil, čím jezdí láska. Jednou z hezké řádky písniček Nadiana Gordona Lightfoota, které pevně zakotvily na scéně naší country. Tahle se v originálu jmenuje Steel Rail Blues. Jednou z nejúspěšnějších countryvek je Proto tě mám rád slepého Texasana Payna z roku 1949. O 15 let později se objevila ve zpěvníku Jima Reevese.

Džínová láska z odkazu Pepy Blažejovského v nahrávce Radka Tomáška, Heliny Maršálkové a možná tomu nebudete věřit, skupiny Shut Up Františka Ringo Čecha. Za láskou se na pláně country vypravil v roce 1977 i Karel Gott a naspíval super trhák dvojice Bellamy Brothers Let Your Love Flow.

Petr Kocman a z jeho krátkého zastavení v sestavě skupiny Double Eagle drsné prohlášení Láska je past. Podstatně vlídnější názor na lásku nabízí písnička That's the way love goes, kterou v roce 1973 složil legendární Lefty Frizzell a premiérově představil Johnny Rodriguez. V minulém roce se objevila na zatím posledním albu Alana Jacksona.

Nestárnoucí Willie Nelson a z jeho letošního alba Nádherný čas Do smrti tě budu milovat, I love you till I die. A teď rychle za skupinou Rangers a stálicí jejich zpěvníků Láska je věc kouzelná.

Ze zástupu českých verzí klasiky Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night nesporně nejvlídnější. Naďa Urbánková s textem Zdeňka Borovce Hlídej můj spánek, má lásko, na závěr dnešního country dosavníku plného lásky. Což dodrží i superhit poloviny 50. let vokální skupiny Ames Brothers Láska je neuvěřitelně krásná věc. Love is a many splendid thing. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na insertním portálu Bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích, někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
2: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
3: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
4: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
2: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
0: Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomohou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu. S podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgenování trvalo asi 20 minut kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh. Do rána budou opravovat vozovku. A na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři se pohybují v pravém pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
8: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás, lenivých smrtelníků, se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši, to bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevykopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Pelopones s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne, a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztraceno v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím schladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takové společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránka. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně břídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisku nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
1: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedumet. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
0: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
1: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
0: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
1: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasoupený chlapí s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázni, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
0: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanu. Prosím vás, kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtěl hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
1: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektronika.

0: elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No, ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka. A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic. Jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché. Protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě a když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem?
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré, ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Vy se dosmáli, řekl jsem jim. Rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Krásnou noc. Je tady další noční linka Českého rozhlasu. Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády, na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali? Co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti, chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinově brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme tenkrát jeli do Žlutic, no, co to byla brigáda, no, sekalo se obilí. A to asi naši mladí už nevědí.
0: No.
1: To byly jako normální kombajny, ale nebo sekačky vyhazovaly už snopy, dělalo to snopy a já jsem seděla na tom, jak se to jmenovalo, na tom vozejčku, který dělal na ty snopy, ty zavazoval je. Házeli mi tam prostě klasy, ty, jo, a já tam, to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch to obilí smotal a šup a byl snop a zase další a snopy a ty další chodili a ty snopy, doufám, že se jim říkali snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomen, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom strojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat.
0: No,
1: takže to byla taková.
0: Jak jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samovaz, nemohl to být?
1: Ano, samovazač to byl. A seděli jsme tam, bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
0: No a to jste tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě, když
1: no,
0: byla, když byla sezona?
1: No, autobusama nebo nákladním autama, já už teď nevím.
0: To byla sezónní brigáda. No, a
1: no a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní bus, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali oběd. Ale museli jsme mít každý svůj nádobu na oběd, ešus, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli se to dneska jmenuje to.
0: Ano.
1: Z hliníku s držadlem. Tak nám do toho nám dali oběd.
0: Jeni, a to jste tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
1: No,
0: celý den?
1: Celý den, aby se to vyplatilo.
0: A měli jste dobrou partu? Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
1: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybník, tak jsme se chodili koupat. A teď se vzpomínám, že to bylo někde ve Žlutici, nebo tak nějak.
0: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
1: No, kdyby chtěli, tak jo, jinak.
0: Kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale opravdu si to neumím představit.
1: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo, tak jsme, každý dostal, až jsme nepřivezli ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho mandovali. O to dobrý knedlíky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáci. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, to odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda bylo já to jedlo, ale...
0: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: To, je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
0: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: No, ani ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď se měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanici a tohleto jsme dostali víc než 300 za to.
0: A co jste dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste pracovat na pole?
1: Ano, normálně do práce a jak se udělo počasí, tak mě zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás tam a to takhle v létě. No, hrozný horko.
0: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
1: No.
0: Kdybyste to měla... No, promiňte.
1: My jsme potom ještě chodili vonit na slámu, byly ty veliký stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti. Jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16, 17 let. Tyhle ty doby. Uhum. A užili jsme si tam legrace velký. No. A já si myslím, že letos tendenční děti teďka, ne, ty by asi nešly. Ty by nešly na takové věce. Oni už nevědí ani, že to... Já když to vyprávám.
0: Určitě chodí zase na jiné brigády, alespoň tedy mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda, musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou a taky se snaží. No uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci a vnučky.
1: Namáhá na ručičky, no. Ale co, jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
0: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
1: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fangle, že jo. Ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat listy jsme chodili. Mm-hmm. To bylo prýma. Oni nás vždycky vybrali, nás šest, nás bylo.
0: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuji za vaši účast v dnešní noční lince, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních.
1: Je to tak víc jak 60 let, no. Mějte se hezky a děkuji za pořad a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jsme rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noci, téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak nás to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete si to místo?
1: Do Žatce, jo, do Žatce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na potřebových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi i učitelé, co nás pak měli v tom prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo. Já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Chmelovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a
1: určitě
0: kolik...
1: počet věrtelů jste musela natrát, abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se stahovalo na jídlo a pak na to jsme tak dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říká, na ten otrála do takového kýblíku. A nosila jste to do navahu a tak bylo ta dřina. Bylo to akorát, že každé počasí se dělalo. Pršelo, nepršelo, tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici. Lenku.
0: Mm-hmm. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, ještě teď se navštěvujeme. Když už objevili jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl si člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvykla zasadit brambory, vykopávat brambory, obili jsme dovozili na... Já jsem byla zvykla na takovou práci. Takže to nevadilo. Uh-huh.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Je ve mém věku ne. Ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn.
0: Uh-huh. Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, pak jsem ho užívala školu, no.
0: Ano.
1: Po tom brigádě jsme nedastupovali do školy.
0: Když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak
0: byste
1: to
0: něco?
1: Jsem do školy byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala všichni směny, jsem jim tam letala.
0: Tak to už byla práce v kanceláři.
1: To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace, předpokládám.
1: No, to víte, že ne, tam už byly starší paní, tak jsem musela sekat dobrotu, no. Tam už nebyla ani radě. Tam bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unaveni, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení zřídit. Já na to. Na to.
0: To už se víc blížilo práci než té brigádě.
1: Jo, jo, ano, ano, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. Noční linka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano, naschledanou.
0: Naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem, co s ní bylo spojené. Volejte Noční linku Českého rozhlasu na téma Letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z Jihočeského kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom chci k brigádám, prosím vás pěkně, já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužen prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák jako studenti 17-letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Měsíc jste pěstoval gerbery. Prosím vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Távora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech. Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšen záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšen záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo? A to se pěstovalo od rozvíjejí se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se, my jsme to absolvovali, tohle to v třetím ročníku, ano, v třetím ročníku zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No, tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovaly pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto,
0: ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No to byla otročina. Hmm. Prostě. A protože jsme měli prodloužené ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal.
0: Mm-hmm.
1: Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. No, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: A tak řekněte, to byly brigády.
0: Tomáši, jo? Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako kytku a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to patří k životu.
0: Řekl jste teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery, co dál a co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak to... k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě. Bez nároku na mzdu, bez něčeho, a něco v uvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužitý, no, ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? Mm. To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Maršově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jako, že my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To jsme jezdili jako každá třída. Byli jsme ABCD, byli jsme 4 třídy, pozor, to by dneska někdo neskous, jo, po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když bylo 120 nebo 140 lidí na pole, jo. A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu, jo.
0: No, tak to bylo také, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvoral brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: A co banda? Byli jste dobrá banda? Vzpomínáte na to?
1: Naprosto. Do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, do dneška máme srazy, do dneska se scházíme.
0: Prima.
1: Takže jako takže banda bezva.
0: Takže vás to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky tím, vás co práce upevní, že jo.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste
1: bohužel
0: vzpomínal
1: už,
0: i s námi.
1: Už šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To
0: opatrujte
1: už
0: se.
1: Teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano. A važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale
0: hezká
1: za dobře
0: tečka.
1: Odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás, nás, naše, vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády, některý byly dobrý, některý byly špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mi na to najel ten nůž, mi se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhej, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá, tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být povzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohru? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Málem jsem přišla o dva prsty na pravý ruce, protože jsem levák. Uh-huh. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, jizby mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ta druhá láska,
1: už mi na to najel.
0: Vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to dva kluci.
0: Pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak. Mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady, a ten druhej mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste se to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano, já
1: děkuju, že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme se o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16 let, já aniž by mi to rodiče řekli, jo, já jsem to nějak měla zakódované v sobě, že prostě na prázdniny musím někam jít na nějakou brigádu, jo. Tak teď tě vyjmenu zhruba. Tak jsem byla v Mrazírnách Olomouc, parky Olomouc, jo, zahradnictví, pekárny, pak jsem byla všude možný, já už se teď ani nespomínám. A vždycky jsem jako měla zakódovaný v sobě, že si chci vydělat nějaký penízky, jo. Naši byla taková střední třída, jo. Nebyli jsme ani chudí, ani bohatí, ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, jo, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v Mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo. To byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct, nějakou pomocnou sílu a tak. A byla jsem v Mrazírnách a to bylo perfektní. Mrazírny, Wernerova ulice, Olomouc. A teďka, my jsme tam třeba dělali, jsem tam tři dělala.

0: hrášek na pásech a potom jsme tam třeba prali držky, to vám chci povědět. To smrdělo, hovězí držky, jo. A já přitom tak miluju tu polivku držkovou, jo. Aha. Já jsem pak po té brigádě 2 měsíce nemohla se na to podívat, jo. A teďka si klidně dám držkovou polévku výbornou. Já to miluju, držkovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali a teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody, a my jsme z toho tam dělali protlak, jo. Tak jsme to tam váčkovali do těch sáčků. A teďka já vám povím takový příběh, a to, no, to je fakt dramaticky, to mohlo skončit mojí smrti. My jsme tam ty jahody museli nosit do toho mrazáku, už naváčkovaný, a teďka já jsem to tam jednou nesla, a teďka já jsem to normálně, teď se to, ty dveře se zabouchly, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Paní Hrško, ty dveře se zabouchly, já jsem zůstala v tom mrazáku, normálně tam bylo minus, já nevím, 20 stupňů, já nevím, kolik tam bylo minus. Teď já jsem byla v tom mrazáku, já jsem tam mlátila na ty dveře a řvala jsem, mě bylo 18, řvala jsem, pomoc, pomoc, pomoc, jo. Teď žádná pomoc nepřicházela, já jsem tam normálně umrzala. Paní Jaruško, já jsem tam mohla normálně zmrznout.
1: A jak dlouho jste tam byla, kdo vás kdy vysvobodil?
0: Normálně, já jsem tam byla, já nevím, 10, 15, 20 minut, já už jsem umrzala na trout. Normálně, já jsem tam mohla opravdu umřít. A teď najednou tam někdo přišel potom, Ježíšmarja, já na to do dneška vzpomínám, jak se toto stalo, že jsem se fakt po druhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježíšmarja, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježíšmarja, říkám, pane Bože, teď mě otač vytáhl, a já jsem de facto zůstala naživu. Takže to byla moje brigáda, ale tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holka, dívka, jo? Mě bylo tak 17, 18. Aha. Já jsem těch brazírnách dostala tenkrát, já nevím, za 3 týdny 2,5 tisíce, a to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo. Já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaké brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, sukozoroch.
1: No, takže tak měsíc jsem pracovala. Musela asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec.
0: Ano,
1: ale
0: nechtěla jsem rodičům. Ano. A měla jsem to nějak v sobě zakódovaný. Kozoroch je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky. Každý léto jsem si zařídila nějakou brigádu, naši o tom ani nevěděli. Jo, ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně a to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo, seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali, každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den, a to byly obrovský stromy, to nám tam postavili žebře, a já jsem jako holka na vždycky vylezla a mě to bavilo, já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní, já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší, já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3600. A to bylo pro holku peněz.
1: No to
0: kluci
1: ano.
0: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, to bylo výborný.
1: Ivetko, děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že vy byste měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
0: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
1: Tak to
0: zdravím se... všechny, dobrou noc.
1: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: Byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Druhá hodina noční linky je tu. My jsme rádi, že zůstáváte s námi. Pokračujeme ve vašich příbězích a vzpomínkách na letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh. Ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám. Téma letních brigád se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: volá? Dobrý večer.
0: Kdo je napříjmu?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole a protože jsem tam strašně nudila, tak mi dědeček dal takovej úkol. Sbírat na tom poli kamení. Dostala jsem kýbl a za každý kámen mi slíbil 10.
0: Aha.
1: No, akorát netušil, kolik těch kamenů nazbírám. A pak mi musel dát asi 55 korun, což v roce 85 bylo hodně peněz. A to je vlastně asi moje první brigáda v 5 letech.
0: No a to vám dal pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám
1: jo,
0: bylo
1: to
0: 5. Pěkná. To je neuvěřitelné,
1: to
0: že si
1: pět,
0: to i tak
1: no.
0: To pamatujete.
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda.
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch 5?
1: Ne, vůbec. No tak v 5 byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda. V cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře. Mm-hmm. A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto a jak hodně lidí chovalo králíky,
0: ano.
1: Tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smradlavou králičí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králičí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda
1: jo, tak jako potom
0: děda,
1: těch brigád
0: zase,
1: jako trestě
0: zase v tom měl prsty,
1: chytný.
0: Dědeček, zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
0: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
1: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigádu už nechodím. Už jako naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla na broskvích, když mě bylo 15.
0: Ještě sbírat broskve. No někdo se chodí přivydělávat, i když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
1: Ne, já mám,
0: tak to je dobře, že nemusíte.
1: Pětináctví, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela? Když
1: slyšela
0: jste květinářka.
1: Slyšela jsem, byla hodně, jsem se smála.
0: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Možná jo.
0: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak k bělý květ, doufám, že potěší Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu. Tenkrát třeba jsme šili jako pyžama nebo to. A když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu do dneška, když slyším, že někdo dělá na normy nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práci jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klobouk dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda?
1: No, jako by řekla, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no, kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to ne, říkáte na... velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Asi tak jako na měsíc, bych řekla. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu věc, třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se muselo udělat.
0: Normy, tempo, no, zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom udělala, jsem se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, tak takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to, tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu. A já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno, tak jako.
0: Chápu. Dobře, Jani, děkuju za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších přívězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
1: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel, už na Véteru.
0: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
1: já taky děkuji vám.
0: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
1: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív 7 let. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
0: Téma brigády... Vás slyšíme, povídejte.
1: Děkuji. Téma brigáda či brigády, to je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jistý kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojeho případu, pracoval jsem pro velice nádhernou dědinu u nás na Moravě, zvanou Dambořice, kdy jsem tam pracoval jako zedník a měl jsem už, poněvadž jsem byl starší, tak jsem měl kluky, ty mladší pod sebou a snažil jsem se jim barco na té stavbě vysvětlit, poradit. Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkolová mzda anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 4 let pracoval v úkolové mzdě, to znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, což jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
0: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru. A už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
1: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
0: Ano, jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se s vámi taky podělila. Když tě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sudovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samý ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky od těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím?
1: No, tak...
0: Řešilo se to? Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo. I tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: Ne, to už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom
0: takže
1: za těch 10 dní nebo 14 dní.
0: Aha.
1: No, takže bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikde na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Vansdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy, že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy,
1: no,
0: jste nezavítali jako první
1: byli,
0: na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mhm. No, a to jste tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře. Asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadlo to přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby jsme, my jsme navazovali, no. Mm-hmm. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, že protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byly sami pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba ona, 150-200 no. korun, že jo.
2: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele, to pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je ano. Tam celý den, tak to je taky náročný, no.
2: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no, že to je... že i tahle práce je náročná, no, ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
2: Prima. Eliško, tak, už se musíme rozloučit, tak s dovolením pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

měl malinký košíček, to bylo asi 7 let, malý košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, to bylo česačky. No a tak tam byla taky, že tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávají až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 92. to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky to bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze, třeba v těch začátkem 90. let se viděl, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se a to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 000 a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiný brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, leč teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho lisovala ta šťála. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal první lásku. Mm-hmm. Mně bylo 16 a jí bylo 15. Jo, takže jako vím, že se jmenovala Eva. No a jako taky krásné vzpomínky. Jo, opravdu pak už jako dospělý jsem chodil, tam se vozilo vždycky do té fruty, se vozily, tomu se říkalo tupláky, to byl vagón, jo, plný cukru. Jo? Takže jsme třeba v sobotu nebo v neděli tam šli, tomu se říkalo jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rudlíky, no a ten, to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly ten cukr, byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající, takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18-19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Urva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, jo, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda, takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže tam jsme zase chodili opravovat židle, stoly a takovýhle věci. A taky teda měl jsem
Měl jsem teda štěstí na lidi, protože vždycky byla všude dobrá parta.

0: strašně jsme se zasmáli, sranda byla a podobně. Jo. Tak to jsou asi tak moje zkušenosti, které s těma brigádama jsem měl. Tak nechci někoho zdržovat.
1: Děkujeme, že jste s náma sdílel tolik různých brigád a vzpomínek, kde vidět, že jste toho zažil opravdu hodně a je krásné slyšet, jak z každé té práce se stal kousek života, na který se nezapomíná.
0: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo. Co se týče té brigády poslední, o který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce. Tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90. Tak jsme vydělávali kolem té 1000 a jako taky to byl dobrý příspěvek jako pro rodinu, že a tak dále. No. Takže jako mám dobrý zkušenosti s tím zkrátka. Máte krásný téma, Jaričko.
1: A vy máte krásné příběhy. Ještě bych jsem vás poslouchala dál, ale už se rozloučíme. Ať stihneme ještě jeden příběh do konce jedné hodiny.
0: Že jsem se dovolal, jo, přeju vám krásnou dobrou noc, všechno dobrý a ať jen tak dále s takovýma tématama, který máte, no.
1: Opatrujte se a zavolejte zase příště. Naposledy připomenu telefon, protože je před náma poslední příspěvek. A to k tématu letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo. Lucie Vondráčková zaspívala píseň Růže. Máme před sebou poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobrý večer, tady Pepino z Valašska.
0: Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařu vždycky vozil trávu. Tak já jsem mu ju, on s tím sjel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu?
1: Jako teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem si koupil pět tureckých medů, také tyčinky se dostaly koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak v prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafér. A si představte, že za haféry nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty haféry. No? No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malin bylo 12-13 korun. Že? Nebo ryby.
0: No, ryby.
1: No. A potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu v prázdniny jako nastoupil a mistr mě zařadil ke dvom dlaždičům. A já jsem jí musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dvažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6.30 na hodinu jsem měl ty prázdniny, že? Takže, no, to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla za dřina, jak to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže a všetko se dalo přežít, no.
0: Takže. Protože se muselo to přežít. Pepino, je čas se rozloučit.
1: No. Teď se mějte a všetky posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka a paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
0: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhu, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a žádná jiná. Jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, mně se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
2: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
2: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tom souhlasí.
5: Leonov.
2: Leonov. A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
4: Ty už říkáš konec, ale.
2: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
2: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte, ne, tak já to začnu,
4: protože jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete.
5: A
4: už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tam jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
3: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
3: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
2: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
2: Zapálil, nešlo, zapálil.
3: No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevírat. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
2: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl cít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
4: A on mi kristýrem... Taková stará děravá harmonika.
2: A on mi kristýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
6: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
7: Kolik?
6: Teď, no kolik, teď
7: kolik
6: máš?
7: Kolik mi je?
6: No,
7: no když tady tak... je mi takovej 20, no.
6: 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jarušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený a v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
6: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
6: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
8: Já bych strašně rád.
6: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě, kde kdy...

Zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, 80. slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je 9krát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám, protože když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat, vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Ty jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím, jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Broďani, kde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďani kde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptát pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v Podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja, já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli taky...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: to nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě, nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovy oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový, jako měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. Tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště tak, já nevím, tě vypískáme. Nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují dál a zgrácí. Tam leží on. Pláž zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzatel pláž vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert dal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí, obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy, především mám sebe a to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe Kolase Breňona, dobrého chlapíka Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška, daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no, jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ano, já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zas chtěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí. Jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda. No. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne,

než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k něm přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývám ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré.
Dobré

papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení, v něm se přece vykoná tolik krásných věcí.